sedm cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen.

tisíčka žen a vedešníků. Tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale se ved najít tu němou

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a nežně.

0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si shrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: čertem neduhým, páni chytnem druhej dech. To budete koukat,
1: a až nám za pár let
0: staň se osude,
1: začnou říkat kmet,
0: toho nebude, páni chytnem druhej dech.

0: no co pak, OK, to jo, ale co ta leta, ta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí tom, to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jelení.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro
0: tuto.
1: Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se.
1: Za skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: V následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Mm-hmm. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, aha, protože tam zpívají, že nic není gratis, ani sjest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani sjest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

A nežene, jeden se užene, než něco se žene? Gratis. Než bys řekl švec. Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda vodu ti

0: teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
1: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
0: To je zvláštní kombinace.
1: No je.
0: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.
2: Hrajte pro skvělou Zuzi, Zuzi, rytmus oce.

0: dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězí.
0: Tak se

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
0: To se natáčí tohle?
3: No ovšem. A na druhé straně THT desky značky Suprafon.
4: To je Suprafon?
3: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
4: Teď já dělám, co můžu.
3: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
4: No tak já...

0: Když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestra si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase, František Filipovský a Valdemar Matuška, tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy se spotkal se zpěvákem, pro tebe vlastně novým až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň.
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička,

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý zbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: Tak to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, ještě. Máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: Tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: Nebo no tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech, chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr, těšme se na to a za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
6: Krásný den všem.
5: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví.

0: štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: já myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No, myslím jako sen.
0: Jo, tak. Dobře.
2: No, tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš. Hačni si, Františku, udělej si pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, hle, tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě, pojď, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbalu, já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkový ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám ještě u kletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pěťko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: hvězdami. Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel moji show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou, tak jsem říkal, OK, a zaspíval díval jsem se s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: říkáme. Abychom si ho představili z 90.
5: V 90. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme. První hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné stupě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavní víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás.
8: A chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, zdraví. Dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Nashledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básnit.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 22. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, hele, to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, hej, Františku, sama zařídím, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho Messie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, počkej. Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Naštěstí je všechno, jak má být.
0: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 01 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Teplicích, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: že jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom
3: děkuji
5: jako,
3: vám. Jo. No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho jsme zde.
7: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat. A
5: já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
6: a také. Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, dělá to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Na češ jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
11: tak.
2: A co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsi říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
12: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
13: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox z poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set nakládl a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný, jako co říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
11: Tak jsem sundal ty
13: kalhoty a dal jsem nacpal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. Ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, ne, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otejrák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
14: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svýho zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na ně tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování Humor mezera A, anekdoty Humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs.
2: Ano.
3: Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: To já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme, Hurvínka, pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Roha.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Pepa ze Štětí. Mm-hmm. A dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
2: Děkujeme.
1: My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdraví vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló. Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď dobrý den, další prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
11: a já bych si přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsat.
11: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: tak
11: je
1: ale
11: za
1: mě. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta? Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka by brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se.
18: Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Moravská Třebová vysadí v okolí města přes 130 stromů. V Chrudimi plánují další kruhový objezd. Vláda chce z kraji sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucho. A nás čeká velká oblačnost, ojediněle přeháňky a teploty do 22 stupňů Celsia. Ochladilo se. Krásné úterní ráno z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Kolem Moravské Třebové letos přibude víc než 130 nových stromů. Město je nechá vysadit ve 4 lokalitách podél polních cest. Náklady na výsadbu dosáhnou asi 1,3 milionu korun, říká mluvčí Lucie Krčmářová.
2: Z ovocných stromů to bude například jabloň domácí, hrušeň obecná, třešeň ptačí nebo slivoň švestka. A mimo to se zaměříme i na jiné listnaté stromy, jako ořešák královský, javor babika a lípa.
0: V Chrudimi plánují další kruhový objezd. Radnice si zadala studii úpravy křižovatky ve směru na Slatiňany. Změny by měly zajistit jednodušší napojení benzínové stanice, obytné zóny u bývalého pivovaru i navazujícího průmyslového areálu. Nedostatek vody v krajině chce premiér a předseda ANO Andrej Babiš řešit cíleně, řekl to po jednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s lidmi z obcí a krajů tak, aby peníze šly cíleně do lokalit, které sucho trápí. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Babiš.
3: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená, ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
0: Příští týden v pondělí se pak podle Babiše sejde ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a jsou v ní taky zástupci samospráv nebo hasičů. Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Protiválečné liberální straně zakázal soud kandidovat minulý týden potom, co vyhověl žádosti a stížnosti prokremelské nacionalistické strany Rodina. Ruský soud taky včera poslal na víc než 11 let do vězení místo předsedu strany Jabloko Lva Schlossberga. Odsoudil ho za diskreditaci armády a šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině. Schlossberg vinu odmítl a proces označil za politický. Ruská policie dnes v Moskvě během jednání o odvolání strany Jabloko, tedy spíš včera, zatkla desítky lidí podle serveru Mediacona, ale některé následně propustila.
1: Počasí.
0: Dnes nás na východě Čech čeká velká oblačnost. Teď ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přeháníkami. Ke konci dne budou srážky přibývat. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr mírný, bude se měnit na jihozápadní a ještě zeslábne, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabě klesne, biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Zdržet vás můžou stavební práce na trase Chrudim Vysoké Mýto. Silničáři pracují u Hrochovatýnce a taky v Čankovicích. Dopravu v obci řídí od včerejška semafor a jezdí se kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Na první pohled vypadá jako obyčejná krabice s foťákem. Ve skutečnosti má

0: Za 5 minut bude 16:15, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice do nového dne, což je úterý 18. srpna. Zambijský prezident Hakainde Hichilema v srpnových volbách obhájil svůj mandát. Podle agentur to v noci na dnešek oznámila volební komise. Dostal zhruba 60% platných hlasů. Už dřív se označil za vítěze prezidentské volby opoziční kandidát Brian Mundubile. Opozice poukazovala na sílící represe proti kritikům vlády. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A teď něco přímo z východních Čech. Vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Porovnávají klasický terénní průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou v autě, respektive na autě. Ta během jízdy fotografuje okolní vegetaci a díky GPS dokáže zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nacházejí a kudy se parkem šíří. Reportérka Karolína Burdová se o nové metody zajímala víc.
1: Pojďme to tam dát, pánové.
2: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
1: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
2: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
1: To vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na které je přidělaný velký foťák.
2: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
3: Pojedeme na Vírovku.
4: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku a tady je, a to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky uhorských chat.
2: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik těch snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
4: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
2: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správně chráněných krajinných oblastí a národních parků.
2: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl – dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
5: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
2: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v úterý 18. srpna 2 minuty po čtvrt na 6. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo ve druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce o 1,2% na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo jenom ve třech krajských městech, a to v Ostravě, Olomouci a v Pardubicích. Ve Středočeském kraji stagnovalo, ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Vyplývá to z rent indexu poradensky technologické společnosti Deloitte, který má k dispozici agentura ČTK. Podle toho od roku 2014 nájmy v Česku zdražily více než dvojnásobně. Nejvyšší mezičtvrtletní nárůst nájemného Deloitte zaznamenal v Pardubicích, kde se ceny zvýšily o 3,3% na 314 korun za metr čtvereční. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30 a teď ještě k věcem, které dnes budeme sledovat, tak třeba v Pardubicích bude kontrolní den výstavby nové sluneční pláže na pravém břehu Labe. Bude to konkrétně v Polabinách v blízkosti Vonkova mostu. Bude tam primátor Jan Nadrchal, starosta Polabin Radek Hejný, oba za hnutí ANO, taky zástupce Povodí Labe, projektant a zástupce zhotovitele. Na místě bude samozřejmě i mikrofon Českého rozhlasu Pardubice. Sledovat budeme online tiskovou konferenci po jednání rady Chrudimi. Na programu je třeba pořízení změny číslo 11 územního plánu města, úprava dřevin v zámecké zahradě v Medlešicích, osobnost města za letošní rok a taky smlouva o podmínkách spolupráce při přípravě a výstavbě vodárenské infrastruktury a jejího budoucího provozování. No a konečně město Luže slavnostně zahájí provoz senior taxi, stane se tak právě dnes od 17 hodin ve volnočasovém centru. Drobné občerstvení je zajištěné.
1: Počasí.
0: Ráno je docela chladnější, teploty mezi 14 a 11 stupni Celsia a chladněji bude i přes den, oproti tomu, na co jsme zvyklí, 19 až 22 stupňů Celsia, maximálně na horách 13 až 16. Teď po ránu polojasno až skoro jasno, přes den oblačno až zataženo, přehánky jenom ojediněle, ke konci dne bude srážek postupně přibývat. Vítr mírný severozápadní až západní bude večer měnit svůj směr na jihozápadní a zeslábne. Rozptylové podmínky by dnes měly být dobré.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zdravíme nejenom do Rybitví, ale na všechna místa, kde teď posloucháte Český rozhlas Pardubice. Příjemné ráno v úterý 18. srpna 7 minut před 17:30. Co vás napadne, když se řekne filmová klasika jako Tři dny kondora, Vzpomínky na Afriku, Všichni prezidentovi muži anebo novější snímek Pravidla mlčení? Právě dnes by oslavil 90. americký filmový herec, režisér a producent Robert Redford. Herec je taky dnešní téma pro redaktorku Petru Beránkovou a děti.
1: Někdo, kdo třeba vystupuje v divadle a hraje různý představení.
2: Že hraje ve filmech jako Spider-Man.
3: A v pohádkách, kde třeba je SpongeBob nebo všechny pohádky a všechny filmy.
4: Co je to herecká role?
1: Že má roli hrát v divadle. Nebo třeba natáčet něco v kině a nebo si hrát s loutkovým divadlem.
4: Co je to herecké obsazení?
3: Třeba když je herec nemocný, tak třeba je to obsazení, to divadlo. Třeba kdyby kašlali, tak aby to lidi nechytli.
4: Co je herecké nadání?
1: Že mají nadání hrát v divadle nebo někde jinde.
5: Že něco umí.
2: Že umí tančit nebo parkour.
3: Musí umět číst, aby věděl, co má dělat.
4: Co ještě musí herec umět?
2: Musí umět to hrát.
4: A jakou školu tedy herec musí mít?
1: Vysokou školu a divadelní.
4: Jaké herce znáte? Z jakých filmů?
3: Karel Gott.
2: A Krštof a Spider-Man a
1: Elzu.

0: úterý 18. srpna, jdeme na zprávy s Petrou Beránkovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi Starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku. Podrobnosti ve zprávách v 7. V Loži na Chrudimskou začíná provoz senior taxi. Město spouští službu určenou hlavně pro starší lidi nebo osoby s handicapem. Má jim usnadnit cestu k lékaři a na úřady. Představení nového vozidla radnice chystá na 17. hodinu u volnočasového centra. Hejtman Královéhradeckého kraje svolal na dnešek komisi pro sucho. Vznikla už před 5 lety, ale sejde se vůbec poprvé. Komise může vyhlásit mimo jiné stav nedostatku vody nebo omezovat odběry. A ústřední komise pro sucho se sejde příští týden v pondělí. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. Zasednou v ní kromě politiků taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Po jednání obnovené národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva ve spolupráci s meteorology taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás velká oblačnost. Teď ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Ke konci dne budou srážky přibývat. Denní maxima dnes 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Povane mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 6:30 ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Jak až si víte, doprava z mostu Kapitána Bartoše v Pardubicích se od 1. září přesouvá na most provizorný. Řidiči po něm budou pořád jezdit kyvadlově jedním jízdním pruhem. Na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy. Tak se těšte na 1. září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

najdem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: To bylo ranní loučení na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Marie Rotrová, Petr Němec. Předtím zpíval Michal Hrůza Budu ti vyprávět a Petra Beránková říkala Těšte se na 1. září v souvislosti s mostním provizoriem kapitána Bartoše toho mostu, ale pochopitelně 1. září to bude i den, kdy máme velký koncert na zámku a tam bude právě Michal Hrůza a Petra to bude moderovat s Miroslavem Hrubanem.
1: Je to tak, a protože Michal Hrůza je můj velký kamarád, tak se určitě můžete těšit i na rozhovor s ním a uděláme nějakou legraci a zajímavosti, takže těšte se.
0: A teď pojďme do dnešních novin.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: V Pardubicích zůstáváme, vedení radnice nedávno přišlo s ambiciózním projektem. Díky městskému nájemnímu fondu by mohlo vzniknout několik bytových domů, které by pomohly řešit problémy s bydlením v krajském městě. V nejbližší budoucnosti jde hlavně o projekt Lávka v Husově ulici a taky o dvojici bytových domů v ulici K Polabinám. Ty by zacelily nevzhlednou proluku směrem k nábřeží Závodu míru. A i když s personálním obsazením kanceláří na magistrátu můžou zahýbat říjnové volby, stávající vedení má jasnou vizi. Jan Nadrchal, tedy primátor za hnutí ANO, tvrdí, že přichází s hotovým detailním plánem pro období po říjnových volbách. Chtějí lidem ukázat, že vědí, jaké kroky podniknou hned v prvních týdnech po sestavení nového vedení města. Podle něj je zásadní, že nebude potřeba vytvářet nové instituce plné úředníků. Celý projekt městského nájemního fondu se zorganizuje v rámci struktur, které město už dávno má a které podle Nadrchala skvěle fungují. To napsala Mladá fronta Dnes.
1: Já už listuju dnešním pardubickým deníkem. Kryt v Pardubicích, Jakube, se otevře a lidé zažijí i simulovaný nálet. Tušíš, v jaké části Pardubic se nachází tenhle kryt, o kterém budu číst a mluvit?
0: Myslím, že Dubina.
1: Je to tak. Mm-hmm. Ano, v nenápadném objektu na pardubickém sídlišti Dubina se skrývá podzemní úkryt. Široké veřejnosti se otevírá jenom občas. No a další příležitost k prohlídce bude tuhle sobotu 22. srpna od 10 do 15 hodin. Stálý odolný úkryt na adrese Ernokošťála 1012 byl dokončený na přelomu 80. a 90. let. V případě potřeby by dokázal poskytnout útočiště pro 500 lidí po dobu 72 hodin. Návštěvníci se v krytu můžou seznámit s jeho prostory a technologiemi a zjistit, jak měl sloužit k ochraně obyvatelstva v případě ohrožení zbraněmi hromadného ničení. Já doplním, že expozice neslouží jen jako pohled do minulosti, ale nabízí i důležité informace pro současnost. Jsou v něm k vidění i moderní plynové masky, ochranné pomůcky anebo správně zbalené evakuační zavazadlo. Součástí expozice je taky speciální replika sklepního prostoru, ve které můžou návštěvníci zažít simulaci leteckého náletu, a to na Pardubice z 24. srpna roku 1944.
0: Jdeme se podívat k sousedům. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje rozšířila svůj vozový park o 7 nových sanitních aut se skříňovou nástavbou v hodnotě skoro 32 milionů korun. Jde o vozy s pohonem všech kol, což zvyšuje jejich využitelnost při výjezdech do horských oblastí i za zhoršených povětrnostních podmínek. 7 nových sanitek v Královéhradeckém kraji, o nich se píše na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: A v záchranné stanici pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí vznikne nová ošetřovna. Zvířátka nakonec nejenom teď v přehledu tisku, ale taky ve zprávách za 20 minut.

0: Minuta bude 6:45. Posloucháte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 18. srpna a podíváme se krátce do pardubické Gočárovy galerie v automatických mlýnech. Tam totiž nachystali letní dílny pro dospělé a dospívající od 15 let. Je to program otevřených výtvarných dílen, nabízí prostor pro experiment, relaxaci i rozvoj tvůrčích dovedností. Každý den patří jinému tématu a propojuje klasické výtvarné techniky se současnými přístupy a inspirací aktuálními výstavami. Dílny jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé, není potřeba předchozí zkušenost, veškerý materiál je zahrnutý v ceně programu. Na dílny se dalo přihlásit do 13. srpna přes formuláře na webových stránkách. Akce se bude konat při minimálním počtu 5 přihlášených, a to už dnes od 16:30 odpoledne. Tak jedna z akcí, která se bude odehrávat v pardubickém kraji, ale je jich pochopitelně mnohem víc a my se k ním budeme postupně dostávat taky v našem programu.
1: Počasí.
0: Teď se povíme si o počasí na dnešní den. Velká oblačnost, po ránu zatím polojasno až skoro jasno, přes den oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, ke konci dne budou srážky přibývat. Teploty 19 až 22, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Množství srážek na dnešek velmi malé, od 0 do 1 mm, rozptylové podmínky dobré a vítr, ten bude mírný severozápadní až západní, večer se bude měnit na jihozápadní a zeslábne. A ještě tady máme jednu aktualitu ze světa. Nákladní loď zasáhl při plavbě v Hormuzském průlivu projektil, uvádí to britská vojenská námořní agentura. Provoz v průlivu zůstává kvůli konfliktu USA-Irán minimální. Další zprávy uslyšíte v 6 hodin.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Možná trochu provokace pro vás, co jste museli na budík brzy vstávat do práce. 6 minut po 6:15, Petr Spálený, dlouho spím, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je úterý 18. srpna. Srpen ten je na zahradě měsícem sklizně, ale taky časem, kdy je potřeba myslet na další péči o rostliny. Zahradník František Hlubocký v dnešní radioporadně poradí, co právě dozrává, co bychom měli na zahradě udělat a jak naložit s úrodou, které je někdy víc, než dokážeme sami spotřebovat. Prostor dostanou taky vaše dotazy a konkrétní zahradnické problémy, tak klidně pište už teď na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo se budete moct ozvat do vysílání telefonicky. Radioporadna začíná klasicky dopoledne po 11. hodině. A teď pozvánka k odpolednímu poslechu po 13. hodině pořad Alex a host. Alex Minářová pozvala hudebního skladatele, kytaristu, textaře a producenta Michala Pavlíčka. Dozvíte se od něj i to, jak si užil narozeninové koncerty.
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Celý rozhovor s Michalem Pavlíčkem si poslechněte odpoledne, začínáme po 13. hodině. Teď skupina Lucie a Sen, hezké ráno.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Chrudimi plánují další kruhový objezd. Radnice v Litomyšli hledá nový název pro bytové domy u nemocnice. O rozpočtu pro příští rok začnou na rezortu financí jednat jednotliví ministři. A nás čeká oblačno, polojasno až skoro jasno, denní maxima jen do 22 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Chrudimi plánují další kruhový objezd. Radnice si zadala studii úpravy křižovatky ve směru na Slatiňany. Změny by podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice měly zajistit jednodušší napojení benzínové stanice, obytné zóny u bývalého pivovaru i navazujícího průmyslového areálu. Radnice v Litomyšli hledá nové pojmenování pro bytové domy u nemocnice. V minulosti v nich fungovaly domy s pečovatelskou službou a místní jim proto tak stále říkají. Dnes už jsou ale v objektech běžné městské byty a radnice chce jejich nový název vybrat společně s občany, říká mluvčí Petra Jiráňová.
2: My bychom vlastně chtěli, aby současní obyvatelé těch bytů neměli pocit, že žijí v nějaké instituci, která už zde ani nefunguje, takže hledáme vlastně názvy, které by více odpovídaly tomu současnému využití těchto domů. Pokud má někdo nějaké nápady, tak nám může napsat na e-mailovou adresu našeho zpravodaje.
0: Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku bude mít novou ošetřovnu. Vznikne z buňky, která dřív sloužila horské službě. K dispozici má být do konce srpna. Sloužit bude jako jednotka intenzivní péče i přijímací místnost pro zvířecí pacienty. Stanice zároveň získala chladicí box, který využije jako nový skladovací prostor. Vysvětluje vedoucí záchranné stanice Jindra Veselková.
3: Znamená to vlastně, že my tam budeme mít příjmovou místnost, budeme tam mít ošetřovnu jako takovou, větší prostor, speciální na léky a na tyhle ty věci, a k tomu vlastně tam budou karanténní boxy. A teprve, když prostě to zvíře bude v pořádku, co se týče nějakých infekcí a tak dále, tak se bude posouvat pak dál.
0: Ministrně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednat s dalšími ministry o rozpočtu na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní dnes mělo přijít celkem 6 kolegů z vlády. Třeba ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD v příštím roce počítá s vyššími náklady například v oblasti boje proti suchu.
4: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
0: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít asi 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 1,3 miliardy. Ministrně Alena Schillerová předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech rezortů. Sport. Čeští rychlostní kanoisté příští středu vstoupí do mistrovství světa v Poznani. Formu v závěru přípravy ladí i suverén letošní sezony kanoista Martin Fuxa. Ten letos vyhrál 2 závody na evropském šampionátu a 3x ve světovém poháru. Proto věří, že hlavně u mladších soupeřů budí velký respekt.
5: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já, prostě když jsem byl v té dospělé kategorii, prostě jsem si říkal, tak tyhle kluky asi dneska jako neporazím, tak doufám, že tady ty mladí kluci si tady to říkají o mě a tady to v té hlavě prostě šrotuje a oni mě neporazí, i kdyby třeba na to měli. Každý člověk na světě se dá porazit, ale doufám, že já to nebudu teďka.
0: Dalšího olympijského vítěze z Paříže kajakáře Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté. Počasí. A nás čeká velká oblačnost. Teď ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s velkými přeháňkami. Ke konci dne budou srážky přibývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabě klesne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.

0: Londýně. Máme pro vás písničky, které nestárnou, třeba Lenku Filipovou, Pavla Bobka nebo Karla Gotta. Jestli znáte nějakou Helenu nebo Jelenu, tak jí nezapomeňte popřát, slaví totiž svátek. My přejeme jenom to nejlepší i vám, co dnes máte narozeniny.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Houston. A co vám řekne Český rozhlas Pardubice, že vám přejeme hezké ráno v úterý 18. srpna 3 minuty před 6:45. Kolo, koloběžka, prázdniny a děti, tohle spojení k létu prostě patří. Právě u dětských cyklistů ale rodiče a nebo samozřejmě přímo děti často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Bez ochranné přilby podle analýzy jela skoro polovina zraněných dětí. Nehod právě dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá. Reportérka Sára Adamcová o tom natáčela.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin, měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 3 minuty po 7:15, pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice v úterý 18. srpna. My zdravíme do Hroubovic, každý den procházíte kolem domů a často ani netušíte, jaké osudy se za jejich dmy před desetiletími psaly. Právě dnes chtějí v Hroubovicích vrátit paměť i lidskou důstojnost místním obyvatelům, kterým životy násilně přervala druhá světová válka. Před domem číslo popisné 17 slavnostně položí pamětní kameny zmizelých, neboli štolprštajny věnované rodině Steinerových. Nejde o pompézní oslavu, ale o tiché sousedské setkání a vyjádření úcty bývalým sousedům. Součástí vzpomínky bude odborný exkurs Alžběty Langové, pietní modlitba kantora Daniela Vaňka i účast vzácných hostů za hudebního doprovodu tria Makabara s repertoárem hebrejských a židovských písní. Všechno se odehraje v 10 hodin dopoledne, jak jsme říkali před domem číslo popisné 17 v Hroubovicích. Po skončení jsou všichni zvaní na neformální setkání a drobné občerstvení do komunitního centra. Tak se můžete na chvíli zastavit a připomenout si historii, která se psala přímo v ulicích Hroubovic. Budou moc rádi, když u toho budete taky. Počasí. A z Chrudimska se rozhlédneme do celého Pardubického kraje. Zjišťujeme, že dnes bude velká oblačnost. Zpočátku oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu té oblačnosti přibývat. K večeru na mnoha místech se slabým deštěm. Teploty maximálně 19 až 22, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová, za chvíli další dámská sestava Black Milk ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za 7 minut bude 6:30, je úterý 18. srpna. Ani dnes se nevynecháme spotřebitelský servis. Tentokrát objasníme, jak je to se zárukou u bazarového zboží. Na to se ptáte Josefa Černého.
1: Paní Lenka si přes bazar koupila myčku nádobí. Se zapojením čekala na instalatéra, který ale zjistil, že funguje pouze jeden program. Přivolaný opravář paní Lence oznámil, že je to model, na který se už náhradní díly nedodávají a tudíž myčku nelze opravit. Při reklamaci v bazaru bylo řečeno, že myčku se měla vyzkoušet hned a ne až po měsíci. Paní posluchačko, záruka na použité zboží je 24 měsíců, kterou lze zkrátit na 12, nikoliv ale na dobu kratší. Takže reklamaci včetně této informace zopakujte písemně. Prodejce má na její vyřízení 30 dnů. Je možné, že opravu zajistí jiným opravářem. V opačném případě můžete od kupní smlouvy odstoupit.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Petra Beránková, zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Rybníky Horní a Dolní Truhličky v Lázních Bohdaneč se dočkají obnovy hrází a výpustí. Město taky nechá obnovit okolní mokřady a tůně. Stavební práce za 5 milionů začnou letos na podzim a skončí v únoru. Podrobnosti ve zprávách v 7. V Hroubovicích na Chrudimsku dnes položí první kameny zmizelých. Destičky se jmény připomínají oběti holokaustu. Před druhou světovou válkou žila v obci početná židovská komunita. Většina jejich členů zemřela v koncentračních táborech. Nosní položení kamenů začíná v 10 hodin dopoledne. Tresty za znásilnění by se v Česku mohly zpřísnit. Podle předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se na tom shodla koaliční rada. Návrh má začít připravovat ministerstvo spravedlnosti. Koalice řešila taky zákon umožňující vyhoštění cizinců. Okamura navrhuje, aby je u některých trestných činů bylo automatické. Při střelbě na škole na jihu Filipín zemřel jeden student a útočník. Další dva lidé jsou zranění. Podle starosty města střelec po útoku spáchal sebevraždu. Podle záběrů z místa měl dvě střelné zbraně. Nejdřív vystřelil na učitele a pak v jiné učebně postřelil studenta, který následně zemřel. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že útočník svůj čin vysílal na internetu. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. V mužské části turnaje jde dál Jakub Menšík po výhře nad Australanem Hiji Katou. Končí naopak Jiří Lehečka, ten podlehl Francouzovi Fisovi. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás velká oblačnost. Zpočátku bude oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti, k večeru na mnoha místech se slabým deštěm. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 19 až 15. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabě klesne, bio dnes jednička, a to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Kolony v tuto chvíli hlášené z nejvytíženější silnice v regionu 1/35 Orlicko Ústecko Vysoké Mýto ulice Husova a je to na Litomyšlském předměstí kvůli srážce nákladního a osobního auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Výborného výsledku dosáhli cyklisté královéhradecké stáje Kasper Kryptoformý na čtyřetapovém domácím závodu Czech Tour, který vedl i přes Pardubický kraj, pomohli talentovanému Václavu Ješkovi k celkovému 7. místu. Hodnocení od reprezentačního trenéra Petra Kaltofena uslyšíte okolo 6. hodiny 50. minuty. Teď je 6.33, úterý 18. srpna, za chvíli taky nahlédneme do dnešních novin, jaké tam jsou zprávy, číst budeme s Petrou Beránkovou, viď?
4: Je to tak.
1: Petra se stará o zprávy celé ráno a teď tady budeme mít i zprávy z novin. No a když jsme u zpráv, tak ještě jedna jasná zpráva od Olympiků. Tak vám všem přejeme pěkné ráno a příjemný poslech, ať už jste s námi kdekoliv, ať se daří.
4: Dobré ráno z Pardubic.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 5,5 minuty před 6:45 v úterý 18. srpna na moskevský region útočilo v noci na dnešek 620 dronů, uvedl podle agentury AFP starosta Moskvy Sobjanin. Dron zasáhl sklad firmy Wildberries. A my už se teď podíváme do dnešních novin společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Ano, ty.
0: Ty.
1: A já.
0: Jdeme číst.
2: K ranní kávě denní tisk.
3: Řidiči na hlavním silničním tahu 1/35 u Vysokého Mýta musí až do konce září počítat s komplikacemi. Silničáři kvůli velkoplošným výpravám mezi Hrušovou a Vysokým Mýtem budou vést dopravu vždy volnou polovinou vozovky. Vyplývá to z veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce Pardubického kraje. Doprava bude v místě výsprav řízená v pracovní době kyvadlově pracovníky stavby a v ostatních časech pomocí semaforů. Nejproblémovější z hlediska dopravy bude tento týden, kdy se opravy dotknou poničeného úseku v dopravou zatížené obci Hrušová. V dalším týdnu se silničáři přesunou do Vysokého Mýta, kde hlavní tranzit odvádí dálnice, píše Mladá fronta dnes.
0: Kolem 300 prodejen plánuje napříč Evropou uzavřít německý textilní diskont. Škrty se mají okrajově dotknout taky Česka. Za rozsáhlými změnami stojí hlavně nová ekonomická strategie společnosti. Českem by měla vlna zavírání aspoň prozatím projít jenom okrajově. První konkrétní případy se už objevily. V neděli 26. dubna nakoupili zákazníci naposledy třeba v Písku. Na první pohled se může zdát, že jeden obchod zmizel taky z mapy Pardubic. Ve venkovní části retailové zóny na Palackého třídě zůstaly prázdné regály a vstup do někdejší prodejny blokuje stažená ruleta. V tomhle případě ale nešlo o definitivní konec. Prodejna se jenom přestěhovala o kus dál. Během dubna našla nové působiště v podzemí přilehlého obchodního centra Forum. V Chrudimi sídlí jedna pobočka Kikun daleko nemocnice, konkrétně v obchodní zóně v ulici Slovenského národního povstání, a zákazníci si můžou podle vyjádření jednatele společnosti oddychnout. V Chrudimi v tuto chvíli uzavření prodejny neplánují. V Česku se případné uzavírání týká jenom jednotek prodejen. Další informace přináší dnešní regionální deník.
3: A ještě se podíváme krátce na silnice. Silničáři na Pardubicku opravují další silnice poničené stavbou D35. Podrobnosti ale až ve zprávách za 18 minut.
0: To slibuje Petra Beránková. Přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Posloucháte prázdninové letní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 18. srpna, je úterý na hodinách minuta po 6:45 a jsou tady šermíři na Lichnici. Akce, která začíná už dnes a potrvá až do neděle 23. srpna. Nachystaná jsou šermířská vystoupení skupiny Legenda Aurea každý den v 11 a 15 hodin. Zároveň ukázka zbraní a zbroje, střelba z luku a kuše, ukázka písemnictví a ražby mincí. V sobotu v 15 hodin dětská dračí bitva papírovými koulemi, ale jinak šermíři na Lichnici opravdu už ode dneška od 11. hodiny.
1: Počasí.
0: Trochu se ochladilo, v Pardubickém kraji dnes naměříme maximálně 19 až 22 stupňů Celsia, na horách to bude od 12 do 15. Zpočátku oblačno až polojasno, jenom výjimečně přeháníky, postupně bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, tak večeru na mnoha místech zaprší, ale ten déšť by měl být jenom slabý. Množství srážek, které předpokládáme, je od 0 do 5 mm. Vítr mírný severozápadní až západní, rychlost do 25 km za hodinu, večer bude slábnout a bude se měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky by dnes měly být dobré.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: opustila.
1: David Stypka s Evou Farnou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, za chvíli dívka Gloria, Víťa Vávra. 7 minut po 16:15 nás bude zajímat i sport. Z Pardubic o víkendu startovala jedna z etap nejtěžšího domácího závodu Czech Tour a na něm dokázali cyklisté Královéhradecké stáje Kasper Kryptoformý sekundovat závodníkům z velkých profesionálních stájí. Spokojený byl taky trenér týmu Petr Kaltofen. Reportér Tomáš Borovec s ním natáčel.
2: Výkon týmu byl velmi dobrý, hlavně v těch závěrečných částech etapy, kdy připravovali kluci pozici pro Vénu Ježka. Tam vlastně od všech byl 100% nasazení, připravili mu tu pozici tak, aby právě mohl bojovat o ty nejvyšší příčky.
3: O nejvyšší pozice tedy nakonec bojoval teprve 21-letý Václav Ježek. I díky podpoře svých stájových kolegů obsadil v celkovém hodnocení 7. příčku a za vítězným Američanem Augustem byl na Czech Tour nejlepším domácím závodníkem.
2: Takový výsledek jsme od Vény nečekali, když jsme tajně doufali v top 10, ale 7. místo, vynikající výsledek, potrhnutý ještě dresem pro nejlepšího Čecha. Cíl byl bojovat o přední příčky, top 10, skvělý výsledek.
3: Chválil svého svěřence Petr Kaltofen, který je zároveň i reprezentačním koučem českých cyklistů. Jediné, co talentovanému Ježkovi chybilo k úplné spokojenosti, byly stupně vítězů. A moc nescházelo. Závodník Hradecké stáje dojel ve dvou etapách na bramborové pozici.
2: Dvakrát čtvrtý místo v etapě, samozřejmě to zamrzí, ale neudělal tam žádnou chybu, bylo to čistě na výkon, takže i se čtvrtým místem jsme určitě spokojeni. Kdyby nám to někdo řekl před startem, tak to bereme všemi 10.
3: V Královéhradecké stáji se dlouhodobě daří práce právě s mladými závodníky. V této sezóně mohou čerpat zkušenosti od kolegů, kteří v cyklistice už něčeho dosáhli, například Josefa Černého nebo Michaela Kukrleho. Václav Ježek přitom nebyl jediným mladíkem týmu, který prorazil. V nabité konkurenci se mezi nejlepších 30 dostal také 20-letý Adam Pešek.
2: Mladí kluci se dobře zapracovávají, Adam Pešek taky vynikající výsledek, je to náš vlastně druhý vrchář, pomáhal tam Jénovi a ještě dokázal zajet takhle velice solidní umístění, takže opravdu Czech Tour se nám podařila, řekl bych, téměř na 100%.
3: Hradecká Kasper Kryptoformý, následovník stáje Elkov Kasper, tak opět potvrdila, že na domácí scéně patří mezi nejlepší týmy. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři na Pardubicku opravují další silnice poničené stavbou dálnice D35. Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. Tenisté Lehečka, Menšík, Macháč, Kopřiva a Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. A nás čeká oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli slunné ráno z Pardubic. Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku, který zůstal poškozený od navážení materiálu na stavbu dálnice D35. Doprava vede po objížďkách.
2: Rekonstrukce průtahu Srchem navazuje na nedávno dokončenou obnovu silnice ze starých Ždánic přes Stéblovou až po okraj obce Srch. Silničáři na Pardubicku zároveň opravují dalších několik cest poničených v minulosti stavbou autostrády. Je to například silnice Vysoké Chvojno-Dolní Ředice. Za celý letošní rok chtějí opravit celkem 8 úseků. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Rybníky Horní a Dolní Truhličky v Lázních Bohdaneč se dočkají obnovy hrází a výpustí. Město taky nechá obnovit okolní mokřady a tůně. Stavební práce za 5 milionů korun začnou letos na podzim a skončí v únoru. Obě nádrže jsou pozůstatkem pernštejnské rybniční soustavy. Několik desetiletí ale zarůstaly a aktuálně taky vysychají. Změnu v péči o oba rybníky přinesla v posledních několika letech pomoc spolku Pestré Polabí. Odstranil náletové dřeviny a rákos a obnovil původní příkopy, které přiváděly vodu z okolních polí. Po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky bude potřeba říct, pro které děti mají být určené takzvané přípravné třídy. V nich si děti zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce přípravné třídy zachovat, přestože měly podle novely školského zákona v září 2029 skončit. Doteď do nich nastupovaly právě děti s odkladem, těch ale bude míň. Pokračuje Jana Hlavová, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poradů.
3: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladu je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
0: Podle ministerstva školství bude i dál dost dětí, které přípravné třídy využijí. Sport. Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Češi se s Američany utkají za měsíc v Praze a do té doby můžou ještě oba týmy udělat 3 změny v sestavě. Hrát se bude na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř zřejmě o dost silnější než třeba na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodňuje kapitán Tomáš Berdych hlavně přáním nejlepších českých singlistů.
4: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do který kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
0: Vítěz postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí. Počasí. Který nás čeká velká oblačnost. Zpočátku bude oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti, k večeru na mnoha místech se slabým deštěm. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr mírný, k večeru zeslábne, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 7 míříme na silnice Pardubického kraje. Jedna čerstvá uzavírka hlášená ze silnic a je to konkrétně právě Chrudimsko u Krouny Františky, silnice 1/34. Je tam omezení jízdních pruhů kvůli sekání trávy v pravém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Ve zprávách jsme mluvili o mužském tenisu, tak ještě doplníme tenis ženský. Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila ve dvou setech s Klárou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Tak gratulujeme, je úterý 18. srpna, poslouchá.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být cínem, proč harletínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výboru naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Sněmovna asi bude muset znovu posoudit taky doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Schůze horní komory začne zítra a má pokračovat ve čtvrtek. A tohle napsala agentura ČTK. My jsme Český rozhlas Pardubice, úterý 18. srpna za 2 minuty bude 7:15 a jdeme, jak jsme slíbili, za kulturou. Výtvarníci ze Svitav pořádají o prázdninách v Boru u Skutče sympozium pro mladé umělce. Ti tam nejenom malují, ale o umění taky diskutují a poznávají okolí. Letos třeba vyrazili za kulturou do Poličky. Na závěr svého pobytu pak své práce představují na vernisáži. Reportérka Věra Pavlasová se tam za nimi byla podívat.
1: Toto sympózium je letos už po čtvrté a těší nás pořadatele, že rok od roku je i větší počet účastníků. Letos je 22, ale to je maximum, který vlastně nabízíme.
2: Hlavní pořadatelka sympozia Lea Sehnalová, čím to je, že tolik dětí má zájem o to, aby o prázdninách malovali?
1: Myslím si, že to není jenom o tom tvoření, o té kreativitě, ale je to i hlavně o těch lidech, kteří se tady setkávají.
2: Já když se rozhlednu tady po těch obrazech, které děti namalovaly, tak bych řekla, že jste jim žádná témata nedali.
1: Máte pravdu, že každý ten obraz je jiný, nejenom technikou, ale i námětem, ale téma bylo společné a to téma bylo letos svoboda. A jak asi tušíme všichni, tak svoboda má mnoho možností, mnoho aspektů a každý k tomu tématu přistoupil velmi osobitě, proto vznikají naprosto odlišná, jak vidíte, i velkoformátová díla.
2: Kristýna je na sympoziu už po třetí.
3: Já se přes rok k malování úplně nedostanu, takže je to takový jako uvolňující, že můžu jako týden strávit s lidmi, jako který baví stejné věci jako mě.
2: Maminka Jana je pyšná na to, co vytvořila letos její dcera na sympoziu.
4: Jsou to neuvěřitelně nádherná díla. Ty děti jsou neskutečně šikovné a já teda rok od roku musím říct, že jsou lepší a lepší.
2: Můžu vás na chvíli vyrušit? Vy tady obdivujete obraz, na kterém jsou dvě postavy. Proč se vám líbí právě ten?
5: Mně se hrozně líbí, protože ten obraz je takový tajemný. Nemusím úplnou abstrakci a úplný realismus. Mám ráda, když mě ten obraz trošku navede, ale přitom si mohu pod ním představit.
2: Paní Blanka Čuhelová, tématem sympozia je letos svoboda. Když se podíváte na ty obrázky, vyjadřují pocit svobody těch mladých lidí, co tady jsou?
5: Určitě některé prvoplánovitě, před některými obrazy, když stojíte, tak hned víte, že to o té svobodě je.
2: Další 5. ročník Art Sympozia bude příští rok v srpnu. Z Boru u Skutče Věra Pavlasová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, hezké ráno. Náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě se tento týden proměnilo v obří koncertní areál pod širým nebem. Tradiční a divácky oblíbený týden hudby letos servíruje 5 dní nabitých energií, žánrovou pestrostí a zvučnými jmény české scény. Hlavní hvězdou večera pro dnešní den, tak to bude legendární Děda Mládek Illegal Band. Roztancuje celé náměstí svými originálními a energickými předělávkami country hitů Ivana Mládka. Tak to bylo Vysoké Mýto. V Litomyšli pokračují dny barokní tradice, 11. ročník duchovně kulturního festivalu a tentokrát bude účinkovat Kristýna Kosíková čembalo, Ivana Michalovičová varhany a přednášet bude Petr Vacek. Takový tedy mají plán na dnešek v Litomyšli. Díváme se taky do Svitav, tam budou struny v podloubí kapela Goji od 19. hodin a ještě Dvořáků festival Jablone nad Orlicí a areál Malák u Skibaru T je Muži v černém od 19. hodin. Představí se vám MIP kvartet, mladé, moderní, dynamické, smyčcové kvarteto, složené z profesionálních hudebníků.
1: Počasí.
0: Počasí dnes bude chladnější, maximálně 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Nejdřív oblačno až polojasno, jenom výjimečně přeháňky. Postupně od jihozápadu přibude oblačnosti a k večeru na mnoha místech Pardubického kraje počítejte se slabým deštěm.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

Bezpečnostní prvky v autech se začaly výrazněji uplatňovat až s masivním rozvojem automobilového průmyslu ve druhé polovině 20. století. V současnosti patří bezpečí posádky k hlavním a zároveň ostře sledovaným parametrům, které si žádná automobilka dovolí podcenit. V motorových vozidlech se používají aktivní a pasivní prvky bezpečnosti. Ty pasivní mají za úkol minimalizovat následky nehody a patří mezi ně hlavně látkový vak, který si nechal 18. srpna v roce 1953 patentovat jistý americký inženýr. Co máme na mysli? O čem pak jsme teď mluvili ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice? Napište nám to na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Za správnou odpověď na otázku Bleskovce získáte knihu od nakladatelství Kazda. Je to takový vztahový román Ideální manžel. Tak ještě jednou adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Před chvílí tady byl slovenský klín, tak teď ještě jednou ze Slovenska. Meky Žbirka, pěkné ráno.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Ve studiu Petra Beránková, před námi zprávy.
0: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi Starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku. Podrobnosti ve zprávách v 9. V Loži na Chrudimsku začíná provoz senior taxi. Město spouští službu určenou hlavně pro starší lidi nebo osoby s handicapem. Má jim usnadnit cestu k lékaři a na úřady. Představení nového vozidla radnice chystá na 17. hodinu u volnočasového centra. Hejtman sousedního Královéhradeckého kraje svolal na dnešek komisi pro sucho. Vznikla už před 5 lety, ale sejde se vůbec poprvé. Komise může vyhlásit mimo jiné stav nedostatku vody nebo omezovat odběry. Ústřední komise pro sucho se sejde pak příští týden v pondělí. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. Zasednou v ní kromě politiků taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva ve spolupráci s meteorology taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst. A ještě pohled na počasí. Jaké bude úterý v Pardubickém kraji podle meteorologů? Čeká nás velká oblačnost. Zpočátku bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti. K večeru na mnoha místech se slabým deštěm. Denní maxima dnes 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda stále komplikuje provoz ve Vysoké Mýtě na Orlicko-Ústeckou, ulice Husova 1/35. Je to za křižovatkou s ulicí Generála Závady. Srazilo se tam nákladní auto s osobním, tak opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Na Pavlínu Filipovskou se můžete těšit v Humoriádě po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. To je ale ještě spousta času do té doby. Teď 2,5 minuty po půl osmé a zpívat bude Anna K.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: A za chvíli taky noviny.

0: Byli jsme tam u dvou cest s Jiřím Kornem a taky na cesty se vydáme teď v přehledu tisku Českého rozhlasu Pardubice. Je úterý 18. srpna. Zdravíme s Petrou Beránkovou. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné slunné úterní ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Pardubický deník je dnes opravdu napěchovaný zajímavými informacemi. Krátce po půl šesté jsme se podívali na to, jak se kryt v Pardubicích otevře a lidé zažijí i simulovaný nálet. Mimochodem bude to v sobotu 22. srpna od 10 do 15 hodin na adrese Ernokošťála. Teď ale míříme na silnici přes Semtín. Je po opravách znovu bez omezení. Je to tak, řidiči projedou průtahem Semtína zase bez dopravních omezení, že se dokončilo opravu 2,3 km dlouhého úseku silnice 1/36 od 2 týdny dřív, než původně plánovalo. Oprava povrchu začala na začátku letních prázdnin. Práce od té doby komplikovaly dopravu na vytíženém tahu, a to ve směru od Trnové Ohrazenic přes Globus ve směru právě na Semtín. Nakonec je všechno hotovo. ŘSD oznámilo, že na průtahu Semtína už projedete bez omezení. Oprava vozovky byla dokončená tedy dřív. Děkujeme.
0: Safari Park Dvůr Králové hlásí pokračování baby boomu, i když hlavní vlna porodu je už minulostí, dál se každým dnem rodí a líhnou nová a nová mláďata. Lidé můžou porody často sledovat na vlastní oči, tak tomu bylo třeba u zebry Bémovy, která se 8. srpna narodila přímo v expozičním výběhu. Udivení návštěvníci tak mohli pozorovat čištění mláděte krátce poté, co přišlo na svět. Na rozdíl od dospělých zeber je samice světleji zbarvená, vypadá, jako by byla blondětá. Nejde ale o nic výjimečného, podobně světlé je i jenom o několik týdnů starší mládě, které teď dělá novorozenci vítanou společnost. Přírůstek hlásí taky chovatelé chocholatek červených, což jsou jedny z nejmenších antilop světa. V dospělosti váží jenom kolem 13 kg a mládě se rodí těžké asi jako větší králík. Po narození se mládě ukrývá v houští, později se připojuje k matce. A ještě doplníme, že lidé si přírůstky můžou v létě užít za mimořádně výhodných podmínek. Až do konce srpna je možné využít nabídky vstupného po 5. hodině odpolední ve výhodnější ceně. Pavilony přitom zavírají až ve 22 hodin. O tom se píše na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: Osobní telefonní čísla 3 členů britské vlády, včetně ministra obrany, se objevila volně přístupná na internetu. Informuje o tom bruselský zpravodajský server Politico. Vyšlo najevo, že nový britský premiér Andy Bendham dostal podvodnou textovou zprávu od útočníka, který se vydával za šéfku kanceláře amerického prezidenta Donalda Trumpa. Předseda vlády konverzaci ukončil až ve chvíli, kdy pochyboval o její pravosti. Londýnská Downing Street odmítla událost podrobněji komentovat s odkazem na národní bezpečnost. Zdroj blízký jednání ale tvrdí, že zprávy neobsahovaly žádné důležité informace. A ještě doplním, že bezpečnostní složky přesto premiérovi doporučují, aby si telefonní číslo raději co nejdřív změnil.

0: Český rozhlas Pardubice, úterý 18. srpna, 8:45. V Bleskovce jsme se ptali na airbag. Správně odpověděl posluchač Bohuš jako první, tak se stává dnešním vítězem. Gratulujeme, získává knižní odměnu. A podíváme se krátce k sousedům do Hradce Králové. Tam je v plánu první zasedání krajské komise proti suchu, která bude řešit situaci právě v Královéhradeckém kraji i možné dopady na kvalitu vody. Členy komise jsou taky zástupci Povodí Labe, krajské hygienické stanice, složek integrovaného záchranného systému a Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: A my právě do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové telefonujeme, a to proto, abychom se dozvěděli podrobnosti o počasí. Zdá se, že se ochlazuje, i třeba to dnešní ráno nabídlo teploty mezi 14 a 11 stupni Celsia. A službu má za meteorologi dnes Imrich Drapák. Vítáme ho ve vysílání. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Bude chladněji i přes den?
2: Dneska bude takový nejchladnější den z tohoto týdne. Ty maximální teploty by měly vystoupat na 19 až 22 stupňů. Má obecně spíše nějaký oblačno až polojasno. Jenom výjimečně, zejména na horách, se můžou objevit nějaké slabé přehánky. Teprve potom v odpoledních hodinách nám začne přibývat oblačnost a k večeru se potom už může na mnoha místech vyskytnout slabý déšť, protože nás začne ovlivňovat teplá fronta. A vítr mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní. Rosté podmínky dneska budou dobré a bylo na stupni číslo 1 mírná zátěž.
0: Teplá fronta, takže od zítřka zase oteplování.
2: Teď se opět oteplovat, v noci taky už bude 16 až 13 stupňů, zpočátku ještě s nějakým deštěm, který by se mohl vyskytovat na té teplé frontě, a vítr slabý, místy mírnýho západní 2 až 6 metrů za sekundu, a zítra oblačno až polojasno, opět nějaké slabé přehánky by se nám mohly vyskytnout, ale během dne potom může přibývat oblačnost i přehánek a maximálně teploty by vystoupaly na 23 až 26 stupňů a vítr mírný, jeho západní až západní 3 až 7 metrů za sekundu bude večer slábnout.
0: A jak to vidíte v těch dalších dnech v tomto týdnu?
2: Do čtvrtek asi nejteplejší den, tam by teploty mohly vystupovat za tou teplou frontu až někam k 28 stupňům, pak by nás měla přecházet studená fronta, ta by nás zase nějaké ochlazení přinesla, ale nebude nějaké výrazné. Pořád by se ty teploty měly pohybovat někde kolem těch letních 25 stupňů a musíme počítat spíše s více oblačností s nějakými přehánkami.
0: Takže deštník radši v pohotovosti, ale jinak počasí docela příjemné, už se dá aspoň dýchat.
2: Ano, přesně tak.
0: Tak my děkujeme za předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Imrich Drapák. Přejeme pěkné úterý, naslyšenou.
2: Mám tak hezké úterý, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
3: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětský komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
2: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.újezdskebabíléto.cz.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Město Lázně Bohdaneč letos opraví hráze dvou menších rybníků. Česko čelí žalobě kvůli nedodržování evropského zatýkacího rozkazu. Pokuta ale podle ministerstva zahraničí státu nehrozí. Tenisté menší Kanosková postoupili na turnaj v Cincinnati do osmifinále. Lehečka vypadl. A nás čeká velká oblačnost, teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Klidné ráno z Pardubic. Rybníky Horní a Dolní Truhličky v Lázních Bohdaneč se dočkají obnovy hrází a výpustí. Město taky nechá obnovit okolní mokřady a tůně. Stavební práce za 5 milionů začnou letos na podzim a skončí v únoru. Obě nádrže jsou pozůstatkem pernštejnské rybniční soustavy. Několik desetiletí ale zarůstaly a aktuálně taky vysychají.
2: Změnu v péči o oba rybníky přinesla v posledních několika letech pomoc spolku Pestré Polabí. Odstranil náletové dřeviny a rákos a obnovil původní příkopy, které přiváděly vodu z okolních polí. Nově plánované stavební úpravy mají zvýšit schopnost rybníků zadržovat vodu, obnovit jejich přírodní funkci a podpořit návrat chráněných živočichů. Z Lázní Bohdaneč Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Proseč na Chrudimsku vypsala zakázku na další etapu lesních cest. Náklady radnice odhaduje na víc než 6 milionů korun. Trasa má usnadnit přístup do lesu rodinám z Kočárky, cyklistům nebo bruslařům. Stavba by měla začít na jaře. Evropská komise zažalovalo Česko kvůli tomu, že podle ní nedodržuje pravidla o evropském zatýkacím rozkazu. Českému státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru i rozhlas to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020. Česko mezitím zákon upravilo, podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík a Linda Nosková postoupili na turnaj série Masters v Cincinnati do osmifinále. Po třísetové porážce naopak v soutěži končí Jiří Lehečka. Podrobnosti má reportér Krištof Kousal.
3: Devátý nasazený Lehečka v souboji s Francouzem Arturem Fiesem prohrál úvodní set rychle 1-6 a ve druhé sadě musel bojovat v tiebreaku. Ani odvrácený matchball a výhra 9-7 mu ale do rozhodujícího setu nepomohly. 22-letý Francouz ho ovládl 6-3. Jakub Menšík i Linda Nosková mezi ženami si připsali dvousetové výhry. Menšík porazil Australana Hidžikatu 6-3 a 6-4 a Nosková si poradila s Dánkou Tausonovou 7-6 a 6-2.
0: Počasí.
1: A jaké bude úterý v Pardubickém kraji podle meteorologů? Čeká nás velká oblačnost. Zpočátku bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. K večeru na mnoha místech se slabým deštěm. Denní maxima dnes 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 12 až 15. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Až do konce měsíce musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi Starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku. A ještě jedno čerstvé omezení, taky hlášené ze silnic Pardubického kraje. Tentokrát 35 Svitavsko v katastru Cerekvice nad Loučnou, Gruny a Žipotína. Jede teď pomalu vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pardubický kraj chce investovat víc než 140 milionů korun do fotovoltaických elektráren na svých budovách. Podrobnosti přidáme za chvíli. Teď doplníme, že je úterý 18. srpna i po 8. hodině hladíte Český rozhlas Pardubice a písničky, které nestárnou. Čeká nás mistr zkratky Petr Spálený, taky Jana Kiršner, Petr Habka bude mi lehkázem, Petr Novák, děvče z krásných začátků a na začátku této hodiny jedna těšínská. Jaromír Nohavica bude zpívat, tak vám všem pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem k ní.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká na

0: Začíná nový den, je to úterý 18. srpna roku 2026 a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice, 4 minuty zbývají do 8:45. Nižší provozní náklady, energetická soběstačnost i odolnost vůči výkyvům aktuálních cen energií na trhu. To je účel investic Pardubického kraje do fotovoltaických elektráren. Postupně jimi opatřuje budovy škol, zdravotnických zařízení, dětských domovů a dalších institucí. V současné době má připravené projekty za víc než 140 milionů korun. Víc nám k tomu řekne reportérka Barbora Soukupová, která se živě hlásí do vysílání. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
0: Tak kolik fotovoltaických elektráren aktuálně vzniká na krajských budovách?
1: V současné době je to celkem 24 objektů, je to například Vysokomická nemocnice, odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku, výjezdová základna zdravotnické záchranné služby ve Svitavách nebo dětské domovy v Pardubicích a Dolní Čermné. A protože jsou prázdniny, nejvíc projektů se realizuje na školách, aktuálně jich je 12, kde

0: Fotovoltaiky vznikají, a to třeba na střední automobilní škole v Holicích, na gymnáziu v Pardubicích a Jevíčku, na umělecko-průmyslové škole v Ústí nad Orlicí nebo na technické škole v České Třebové.
1: Prázdniny opravdu jsou, ale už přece jenom končí. Dají se takové práce teď o prázdninách stihnout?
0: Na to jsem se ptala mluvčí hejtmanství Lucie Novotné a ta fyzická instalace střídačů, baterií, elektrorozvodů a fotovoltaických panelů se prý stihnout dá. Práce tím ale zdaleka nekončí a ani nezačínají. Kromě samotné instalace je to proces, který trvá měsíce od úvodní studie proveditelnosti a výběru zhotovitele až po finální ostrý provoz. Před jeho zahájením i po něm to obnáší také různé kontroly a schvalovací procesy u složitějších projektů. To všechno trvá i víc než rok.
1: Jaká je pak návratnost těchto investic? Můžeš uvést nějaký příklad?
0: Tak jako příklad bych zmínila střední automobilní školu v Holicích. Fotovoltaická elektrárna tam vznikla za zhruba 6,25 milionu korun. Škola díky tomu v letošním roce snížila odběr z veřejné sítě o 30% oproti původní spotřebě. Vyrobenou elektřinu ukládá do bateriového úložiště a přebytky sdílí se svým domovem mládeže. Do budoucna chce energii z fotovoltaiky využít také k dobíjení elektromobilů a k ohřebu vody. Návratnost investice do fotovoltaiky na této škole je podle odhadu 6 až 8 let.
1: Tak tolik Pardubický kraj a fotovoltaika. Všechny informace pro nás měla reportérka Barbora Soukupová. Díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, 9:45, úterý 18. srpna. Test e-dokladů ukázal, že je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů do aplikace, uvedla Digitální informační agentura. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Další zprávy u nás uslyšíte o 8:30. A za chvíli rubrika Co v učebnicích nebylo, dnešním tématem bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, tak to nám přiblíží Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Změna v počasí, tedy minimálně teplotní, dnes naměříme maximálně 19 až 22, bude to nejchladnější den v tomto týdnu, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Zatím spíš oblačno až polojasno, jenom výjimečně přehánky, postupně od jihozápadu přibyde oblačnosti a k večeru na mnoha místech Pardubického kraje bude slabý déšť. Tak toliko počasí a pojďme se zaměřit na naše dopolední vysílání mezi 9 a 12 hodinou, co uslyšíte, teď naznačí Miroslav Hruban. Hezké ráno.
2: Krásný den, bude to spousta muziky, spousta písní, které nestárnou, no a mezi tím také zajímavé reportáže. Ta jedna se zavede třeba do Živanic, kde chovatelé přidávají do krmiva dojnic chili. No je to tak, aby jim prý ve vedrech zvýšili chuť k jídlu. Tak si to představ, kravky si takhle užívají chili seno, nebo v jaké formě to je, to se všechno dozvíme. Také se budeme věnovat anketě strom čtvrt století, protože budeme hledat nejstrom za 25 let. No a samozřejmě ani radioporadna nebude chybět dneska s Františkem Hlubockým, naším oblíbeným pardubickým zahradníkem, takže věřím, že dorazí spousta dotazů na něj, že budou lidé také telefonovat.
0: Klidně i pište na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz a když mluvíš o těch pěkných písničkách, teď jedna hezká hraní v podání Jany Kiršner a Petra Habky, jmenuje se Bude mi lehká zem, tak vám všem popřejeme pěkný úterní poslech a po 9. hodině vás už bude provázet Miroslav Hruban. Tak zatím naslyšenou.
2: Hezké ráno.
3: Pěknou sirku v zubech, krempu do čela a bota zpuchřela, mi vrásky nedělá.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Petra Beránková přichází jasný zprávy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Rybníky Horní a Dolní Truhličky v Lázních Bohdaneč se dočkají obnovy hrází a výpustí. Město taky nechá obnovit okolní mokřady a tůně. Stavební práce za 5 milionů začnou letos na podzim a skončí v únoru. V Hroubovicích na Chrudimsku dnes položí první kameny zmizelých. Destičky se jmény připomínají oběti holokaustu. Před druhou světovou válkou žila v obci početná židovská komunita. Většina jejich členů zemřela v koncentračních táborech. Slavnostní položení kamenů začíná v 10 dopoledne. Tresty za znásilnění by se v Česku mohly zpřísnit. Podle předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se na tom shodla koaliční rada. Návrh má začít připravovat ministerstvo spravedlnosti. Koalice řešila taky zákon umožňující vyhoštění cizinců. Okamura navrhuje, aby u některých trestných činů bylo automatické. Při střelbě na škole na jihu Filipín zemřel jeden student a útočník. Další dva lidé jsou zranění. Podle starosty města střelec po útoku spáchal sebevraždu. Podle záběru z místa měl dvě střelné zbraně. Nejdřív vystřelil na učitele a pak v jiné učebně postřelil studenta, který následně zemřel. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že útočník svůj čin vysílal na internetu. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6-6-2. V mužské části turnaje jde dál Jakub Menšík po výhře nad Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, ten podlehl Francouzi Fisovi. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti. K večeru slabý déšť, teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, bio jednička. To je pro dnešek mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 2 minuty po půl deváté ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Nezapomeňte, že musíte počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři dělají rozsáhlou modernizaci silnice. V první etapě opravují úsek z Břehů do Vlčí Habřiny. Ve druhé, počínaje zářím, obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Hotovo by mělo být v říjnu. Jeďte po náhradní trase.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Pardubice je s vámi v úterý 18. srpna. Za chvíli uslyšíte o mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích, 36. ročník.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v úterý 18. srpna 6,5 minuty před 8:45. Radioamatéři budou mít mezinárodní setkání v Holicích a na rádiu vašeho kraje o tom teď uslyšíte víc, protože hostem je ředitel téhle akce David Šmejdíř. Vítáme vás ve studiu, pěkné ráno.
1: Já vítám, děkuji za pozvání a jsem rád, že mám tuhle příležitost promluvit do Českého rozhlasu Pardubice a samozřejmě zdravím všechny posluchače a všechny radioamatéry, kteří právě poslouchají.
0: No tak radioamatér v rádiu, to asi pro vás může být zajímavá zkušenost.
1: No samozřejmě, když jste mě pozvali, tak jsem říkal, to si nemůžu nechat ujít, takovouhle příležitost. Za prvé mě zajímalo, jak to tady vypadá a vidět a slyšet, co se děje před mikrofonem, nejenom to slyšet a vidět, co se děje za mikrofonem z toho rozhlasového přijímače. Takže jsem rád a ještě jednou děkuju.
0: Co tomu zatím říkáte takhle, když se díváte na naše studio?
1: No samozřejmě, než jsem sem jel, tak jsem se díval na nějaké záznamy z vašeho studia, takže víceméně jsem přišel do známého prostředí, ale samozřejmě takhle online je to úplně o něčem jiném.
0: Když se řekne radioamatér, tak si představíme většinou člověka zavřeného doma u vysílačky sluchátek. Je to tak? Vypadá to skutečně v dnešní době takto?
1: No, tahle doba už ty radioamatéři samozřejmě. Můžu sedět doma, mám tam udělaný nějakou místnostku, kde mám teda vysílací zařízení, pájku a něco si tam bastím po večerech a to je takový ten běžnej pohled jakoby na toho radioamatéra, anebo se chci věnovat, dejme tomu, závodní činnosti. To znamená, že už jsem členem nějakého radioklubu, který má samozřejmě jiné možnosti na to vysílání, nežli teda si dokáže člověk vytvořit doma. To znamená, nějaké pracoviště už vybavené podstatně dražšíma vysílacíma zařízeníma a podobně, anténní systémy a tak dále.
0: A co vás osobně zaujalo na tom, že jste se stal radioamatérem?
1: Já jsem se k tomu dostal, dá se říct, jak slepý houslím. A jako jsou u fotbalu bafuňáři, tak já jsem u radioamatérů něco podobného. Takže ta část, která má jakoby za hlavní úkol to vysílání, tak samozřejmě vysílá a my ostatní se staráme o to, aby ty jejich podmínky byly co nejlepší a ty jejich výsledky díky tomu byly také co nejlepší. Takže já jsem víceméně ten bafuňář, sice mám volací značku, vím, jak se vysílá, jak se obsluhuje zařízení, ale jakože bych se účastnil nějakých závodů nebo nějakého aktivního vysílání, to ne.
0: A kdybychom si představili váš radioklub, co byste o něm řekl?
1: No, radioklub Holice vznikl vlastně v roce už 1954, což je nějakých 72 let, tuším, a založili ho 3 členové. V té době se samozřejmě nedalo sehnat žádné vysílací zařízení, takže v podstatě jediná možnost byla z vojenských materiálů, vlastně co tady zbyly po válce. V tom roce 54 byla vlastně radioklubu přidělená značka OK1 KHL, kterou používá dodnes. V podstatě díky tomu, že ten radioklub se začal nějakým způsobem rozvíjet, ten materiál a podmínky na vysílání se začaly zlepšovat, tak se začaly nabalovat další lidé, že jo, z holických škol a tak radioklub postupně získával víc a víc členů. V té době, to je taková zajímavá perlička, tak byla dotace na takovouhle organizaci 200 korun na rok. Jakoby. Takže víceméně to dalo na nějaké minimum, ale v tom 54. roce asi byli rádi, že vůbec můžou v tom radioklubu fungovat, protože v té době samozřejmě ty podmínky jakoby z pohledu státu proto nebyly moc nakloněny. Radioklub, protože měl své stále místo, tak se stěhoval z jednoho baráku do druhého, jeden čas fungoval na městském úřadě na půdě, pak sehnali nějaký místo v nějakým bývalým obchodě, jakoby místnostku. A nakonec teda radioklub zakotvil v národním podniku TOS v Holicích, kde teda získal nějaké lepší podmínky. Tam se vlastně začala odvíjet další část radioklubu, to znamená rozhlasové služby, kdy teda členové, kteří neměli zájem vysílat, nebo jak jsem říkal, ona ani ta možnost moc nebyla, tak vlastně začali poskytovat rozhlasové služby, ozvučovali nejenom holický motocross známý, vlastně po dobu 33 let se to dělalo, ale jezdili pak i na další akce po okolí, do Jičína, 300 zatáček v Holicích, v Dalečíně, Seč, orientační závody. Tady je taková zajímavá věc, protože v té době taky nebyly žádný rozhlasové věci jakoby k zakoupení běžně, takže když se měla dělat nějaká takováhle akce, tak ty lidi, kteří to měli na starosti, tak v tom podniku TOS demontovali ty ampliony z těch hal, vykuchli z místnosti rozhlasovou ústřednu, naložili do vyřazeného vleku za autobus, jeli na místo, tam to všechno zprovoznili a po akci to zase všechno nadspali zpátky a zprovoznili to v národním podniku TOS, aby v pondělí mohli hlásit příchod na směnu a podobně.
0: To je neuvěřitelné. Jaká je současnost vůbec radioklubu v krátkosti, kdybyste nám řekl?
1: Radioklub v Holicích, protože byl v minulosti součástí Svazárnu samozřejmě jako všechny tady ty organizace, tak i po roce 90 vlastně jsme zůstali v nějaké kooperaci s automotoklubem. Automotoklub, radioklub prostě v Holicích to byl pojem a vždycky tam byla nějaká taková kooperace. Bohužel pak v těch 90. letech tam začalo docházet k nějakým rozkolům, jakoby vyměnil se předseda a finance a takový, takže víceméně jsme byli odejiti z vysílacího střediska, respektive z depa, který fungoval jakoby pro motocross a kde jsme měli vysílací středisko. A tak jsme scháněli nějaký svůj pozemek, což se nám teda pak v roce 2004, tuším, podařilo zakoupit pozemek. Sehnali jsme 6 vyřazených unimobuněk, těch stavebních, a začali jsme budovat vlastní vysílací středisko. No, víceméně jsme to dělali své pomoci, protože každý radioamatér musí být šikovnej, takže v současné době už tam máme těch unimobuněk vlastně 6 jakoby základnu. Teď jsme k tomu přistavovali obrovskou vysílací místnost právě pro ten soutěžní tým náš a jednu buňku tam máme jako sklad, kde se snažíme nacpat všechny věci, takže už nám přetýká všechno okolo. Samozřejmě tam máme i vybavení, jsou tam anténní systémy, stožáry, všechno tak, jak si to závodní tým představuje.
0: Tak my za chvíli se dostaneme k tomu hlavnímu, díky čemu jste dnes ve studiu, a to je 36. mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích. David Šmejdíř je naším hostem jako ředitel celé akce, tak se o ní rozhodně hned po písničce dozvíte víc.

0: 3 minuty po 8:45, úterý 18. srpna, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice a v našem studiu je David Šmejdíř, ředitel mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích, bude už o víkendu 36. ročník. Jak velká to vůbec je akce, abychom si to dokázali představit, jak rozsáhlá?
1: No, když bych měl začít zase vlastně od toho, jak to setkání vzniklo, tak v podstatě v 90. letech, nebo respektive už v 80. letech se dělalo se školení a prostě jakoby takové kurzy v Holicích, kde teda organizátoři získali nějaké zkušenosti s pořádáním takovéto akce. Takže po revoluci vlastně v těch 90. letech bylo rozhodnuto, že se udělá první setkání radioamatérů. Protože se dali využít i zkušenosti z těch let předcházejících, tak se dal dokupy tým a vlastně od té doby už každý rok, mimo jednoho roku, co byl covid, tak vlastně pořádáme to setkání v Holicích akce. No v podstatě, když se nad tím zamyslím, tak v těch 90. letech, když jsem se k tomu dostal, k této akci, tak pořadatelský tým čítal 60 lidí. Včetně brigádníků, kteří jakoby stavěli, pomáhali, pak ta organizační služba nějaká během setkání. V současné době to děláme, dá se říct, v 6 lidech.
0: Mm-hmm. 10x méně.
1: 10x méně. S tím, že samozřejmě máme pořadatelskou službu, kterou nám zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Holice. Bez nich už bychom to prostě v téhle době nedali dělat. A abych se vrátil k té úvodní otázce teda, takže akce. V současné době máme v Sokolovně, kterou máme pronajatou, tak tam máme 6 firem jakoby oficiálních, které se zaobírají prodejem radioamatérského materiálu. Pak máme mezi halou a základní uměleckou školou na parkovišti vytyčené místo pro prodej radioamatérského materiálu. To je nějakých 35-40 míst, kde teda trváme na tom, aby byl jenom ten radioamatérský materiál. A pak vlastně za základní uměleckou školou na Louce je obrovský bleší trh, kde se dá koupit všechno od elektronky po svazek česneku, když to tak řeknu. Jo. Samozřejmě se to snažíme nějakým způsobem uhlídat, protože ty připomínky, jako že to je cirkus a pouť a takový, no ale to se nedá prostě, že jo. Vždycky se tam objeví někdo, kdo vytáhne nějaký čínský hračky a podobně. Takže.
0: Komu byste doporučil tu akci? Pro koho je určená?
1: V podstatě pro všechny. Kdo chtějí si udělat pěknou sobotu, respektive pěkný pátek a sobotu a zažít něco nevšedního, tak přijďte do Holic, protože na té burze tam fakt vidíte to, co se jinde vidět nedá. Je tam spousta materiálu, víceméně říkáme, že ten materiál už těch 36 let koluje po České republice, že to, co tam jeden rok někdo nakoupí a s těma bednama běží do auta, tak druhý rok tam přiváží a zase to prodává dál a takhle ten materiál má v oběh tak, jak to má být.
0: A když je to mezinárodní setkání, tak budou tam i cizinci?
1: V podstatě myšlenka mezinárodního setkání už vznikla od samého začátku a bylo to díky tomu, že Holický radioklub navázal družbu s německým radioklubem v té době, protože tam byl nějaký člověk, který měl vazby na Českou republiku. A pak díky tomu, že náš dlouholetý ředitel předchozí a člen radioklubu Sveta Majce měl vazby na Slovinsko, tak vlastně jsme navázali družbu se slovinským radioklubem, takže v tom vrcholném období k nám jezdili zástupci samozřejmě ze Slovenska, slovenský radioklub, z Polska, z Chorvatska, z Německa a z Rakouska. Takže v současné době už to nějakým způsobem jakoby neorganizujeme, že to zas bylo pozvat delegace, zajistit všechno okolo toho. A takže když přijedou, samozřejmě, že přijedou, ale už přijede každý, jak se říká, na vlastní triko. A takže z těch oficiálních delegací už to není takový, jako to bylo v tom vrcholném období před těma, dejme tomu, 15 lety.
0: A mají dnes o radioamatérství zájem děti a mladí lidé? Dokáže ještě lákat tenhle svět různých antén, vysílaček, komunikace na dálku v době mobilů a internetu?
1: Před lety, protože samozřejmě náš radioklub jako všechny organizace stárnem, takže už ten věkový průměr je takový dost kritický, takže náš předseda Jirka OL se rozhodl, že bychom mohli založit kroužek mladých elektrotechniků, takže už několik let u nás funguje kroužek mladých elektrotechniků, který má v současné době, teď to tady mám někde napsaný, 14 mládežníků. 14 dětí v různého věku, takže jsme to museli rozdělit na dvě skupiny, vlastně jako menší a větší. Takže k nám chodí každý pondělí od 5 hodin nahoru na radioklub a mají tam možnost, vybavili jsme jim dílnu, kde mají každý svůj počítač, každý tam má svý pracoviště, kde má teda pájku a můžou si tam zkoušet zapojovat různé obvody. Samozřejmě nejenom praxe, ale i teorie, takže tam máme i tabuli a člověka, který se jim věnuje jako lektor a přednáší ty věci, které jsou k tomu zapotřebí.
0: A kdybyste se chtěli dozvědět víc o radioamatérech, tak máte možnost dorazit do Holic, hlavně v sobotu. I v pátek jste říkal, že můžeme přijet.
1: Celá akce v podstatě je v pátek a sobota, kdy teda v pátek začínáme už od rána a sobota je taky samozřejmě od rána a končí se někdy v pět hodin odpoledne. Ještě bych se k tomu vrátil, není to jenom o tom prodeji, jo? Ty prodejci oficiální a ta burza a tak dále, ale samozřejmě k setkání je i o setkávání. Takže součástí této akce jsou různé workshopy, vyhlašování výsledků závodů radioamatérských, CB závodů a samozřejmě přednášky, protože jak jsem mluvil o té závodní činnosti, tak jednou z toho vždycky několikrát do roka je vyhlašován nějaký celosvětový závod, kterýho se účastní radioamatéři celého světa a samozřejmě i z naší republiky. Takže pokud se jim podaří dostat se ohňová země, Austrálie, ostrovy, kdekoliv prostě po celém světě, tak pak se snažíme je dostat do Holic, aby nám tady udělali přednášku, kde se teda promítají videa a diskutuje a tak dále.
0: Tak to říká ředitel Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích David Šmejdíř. Moc díky za rozhovor, ať se to všechno vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a zvu všechny posluchače na naše setkání do Holic. Přijďte se podívat.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít,

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři na Pardubicku opravují další silnice poničené stavbou dálnice D35. Řidiči musí počítat s uzavírkou přes obec Srch. Stavbaři odstraňují závady na nových podchodech pod křižovatkou Mileta v sousedním Hradci Králové. Česko čelí žalobě kvůli nedodržování evropského zatýkacího rozkazu. Pokuta ale podle ministerstva zahraničí státu nehrozí. A nás čeká oblačno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Dobré dopoledne. Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku, který zůstal poškozený od navážení materiálu na stavbu dálnice D35. Doprava vede po objížďkách.
2: Rekonstrukce průtahu Srchem navazuje na nedávno dokončenou obnovu silnice ze starých Ždánic přes Stéblovou až po okraj obce Srch. Silničáři na Pardubicku zároveň opravují dalších několik cest poničených v minulosti stavbou autostrády. Je to například silnice Vysoké Chvojno-Dolní Ředice. Za celý letošní rok chtějí opravit celkem 8 úseků. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Luži na Chrudimsku začíná provoz senior taxi. Město spouští službu určenou hlavně pro starší lidi nebo osoby s handicapem. Má jim usnadnit cestu k lékaři a na úřady. Představení nového vozidla radnice chystá na 17. hodinu u volnočasového centra. V sousedním Hradci Králové začaly opravy nově vybudovaných podchodů pod křižovatkou Mileta. Stavební firma od pondělí odstraňuje nerovnosti na asfaltovém povrchu pod Hradeckou a Sokolskou ulicí. Práce potrvají do pátku 28. srpna a vyžádají si postupná omezení pro chodce a cyklisty. Podle hradeckého magistrátu jde o součást dokončovacích prací ještě před oficiálním převzetím stavby za 634 milionů korun.
3: Dělníci v podchodech opravují asfaltový povrch, na kterém se objevily nerovnosti. Práce jsou rozdělené tak, aby místo zůstalo alespoň částečně průchozí. V minulých dnech stavbaři upravili taky odvodnění a vyčistili čerpadla od zbytků materiálu. Technologie byla původně napojená na veřejné osvětlení a čerpala vodu jen po setmění. Technici proto systém přepojili, aby fungoval nepřetržitě. Přesto podchody včera odpoledne znovu zaplavila voda. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Evropská komise zažalovala Česko kvůli tomu, že podle ní nedodržuje pravidla o evropském zatýkacím rozkazu. Českému státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru i rozhlas to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020. Česko mezitím zákon upravilo, podle komise ale neodstranilo nedostatky všechny.
1: Sport.
0: Rychlostní kanoisté mají před sebou poslední týden přípravy na mistrovství světa v polské Poznani. Velkou naději na medaili je znovu úřadující olympijský vítěz i mistr světa na kilometru Martin Fuchsa. Ten nestrácí motivaci ani po největších výhrách kariéry.
4: Teďka to miluju a nechci mít nic jiného, než být prostě furt nejlepší a to si prostě držet, co nejdýl to půjde. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, je to trošku jako tlak, ale na druhou stranu, já si ten tlak dávám sám od sebe. Mám to rád, úplně na tu kanoistiku nahlížím jinak, než v roce 2012, užívám si to.
0: Fuchsa pojede ve třech disciplínách, dalšího olympijského vítěze z Paříže, kajakáře Josefa Dostála, trápí týden před šampionátem infekce a plánuje startovat jenom na 500-metrové trati. Na mistrovství světa do Polska se chystá 20 českých reprezentantů. Závodit se začne příští středu. O medaile se pojede od pátku do neděle během posledního srpnového víkendu.
1: Počasí.
0: Úterý bude zpočátku oblačné až polojasné, výjimečně s přehánkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnost, k večeru na mnoha místech slabý déšť. Denní maxima dnes 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr mírný, k večeru zeslábne, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A krátce po deváté už přejeme pohodové úterní dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Je 18. srpnový den v kalendáři Heleny, tak posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího. Co nás čeká, také nemine. Tak budeme se věnovat anketě, tentokrát ne strom roku, ale rovnou strom čtvrtstoletí. Ve speciálním kole této ankety letos soutěží vítězové minulých ročníků a nechybí mezi nimi ani zástupci z Pardubického kraje. Více se dozvíte už za malou chvíli. No a co by to bylo za dopoledne, kdybychom ho nezačali humorem? Když v orchestru o 650 hráčích chybí hrstka muzikantů, může to vypadat jako bezvýznamná kapka v moři. Jenomže dirigent zrovna čeká, až zahrají zásadní melodii a průšvih na světě. Počkejte si určitě na humornou příhodu, díky které za chviličku zjistíte, kdy a kde se přesně tohle stalo. A muzika také připravená. ABBA, Marcela Holonová, Valdemar Matuška a nebo Hana Zagorová nám zaspívá. Hezké úterý.
1: Dobré dopoledne s Miro.

0: Valdemar Matuška, to jsem já, ten kovboj. 9 hodin, 12 minut k tomu a jak jsem sliboval, jdeme se trochu pobavit. V archivu našich zábavných pořadů jsme totiž tentokrát vylovili vzpomínku herce Jiřího Cízlera, který kdysi býval i koncertním mistrem v divadelním orchestru. S úctou vzpomínal mimo jiné na dirigenta Miroslava Brože.
1: Jednou přišel do orchestru a pá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje

Všetky muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v Spísku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. Udělal koncert v Krumlově a pozvali našeho ministra kultury, protože to byl hudební vědec Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové, jo. On přijel skutečně a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme tam přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí, nebo něco je, a divný zvuk takovej, a co je, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt, a říkal, to je divný, a přišel Pergint, a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim, a fagoty, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam. Takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam.

0: Anketa Strom roku slaví 25 let, pořadatelé proto letošní ročník trochu pozměnili. Tentokrát můžou lidé vybírat rovnou strom čtvrtstoletí. Ve finále se utkají vítězové z minulých let a nejpočetnější zastoupení mezi nimi mají stromy z Pardubického kraje. Podrobněji je představí redaktor Josef Kopecký. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jaké zástupce z Pardubického kraje ve speciálním finále najdeme?
1: Těch finalistů je celkem 13 a z našeho regionu jsou hned 4, když to vezmeme postupně. První je šestikmenná lípa ze Zámrsku, která anketu vyhrála v roce 2004. Pak zpívající Lukasova lípa v obci Telecí, která patří k největším v Česku a titul získala v roce 2021. Mrákotínská hrušeň uprostřed polí se stala stromem roku 2023 a o rok později pak anketu vyhrál Lukavický dub, který několikrát přečkal svou vlastní zkázu.
0: Vítězný titul jistě potěší, ale k anketě se váže ještě jedna důležitá věc. O co jde?
1: Zásadní je péče o vzácné stromy. Hlavní cena pro vítěze je totiž odborné ošetření, které jim má prodloužit život. V soutěži se objevují často stovky let staré stromy, které potřebují nějaký ozdravný řez, zajištění dutin nebo další zásahy. Podle nadace partnerství, která anketu pořádá, se už na tyto aktivity podařilo získat celkem 3,5 milionu korun. Jeden z hlavních cílů popsala před časem za organizátory Kateřina Bulečková.
2: Upozornit veřejnost na důležitost péče o staré a vzrostlé stromy. Chceme poukázat na to, že velmi důležité je stromy sázet, ale také bychom si měli vážit a pečovat o stromy staré a vzrostlé.
0: Dokdy je možné v anketě hlasovat?
1: Elektronické hlasování potrvá do 5. října. Důležité ale je, že na poslední týden je naplánované superfinále. Postoupí do něj jen 5 stromů s nejsilnější podporou a počet hlasů bude skrytý. Samotné vyhlášení výsledků ankety pak organizátoři chystají na 20. října.
0: O anketě Strom čtvrtstoletí mluvil redaktor Josef Kopecký. Děkujeme a hezký den.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Švédská hudební pícha, to byla čtveřice ABBA ve vysílání Českého rozhlasu o Pardubice. Mimochodem v 70. letech prý ABBA vydělala pro Švédsko na vývozu víc peněz než automobilka Volvo. Tak to jen tak pro zajímavost. Ale teď už ve vysílání v dobrém dopoledni dostane prostor naše jazykovědkyně Dagmar Magincová. Jestli pak víte, co přesně znamená slovo maglajs?
1: Zmatek, nepořádek a dříve hlavně rvačka, potyčka, to jsou synonyma slova maglajs. Dnes už není běžné, ale třeba na začátku minulého století stačilo, že se v lokále strhla divoká rvačka a hospoda vyfasovala přezdívku maglaj. Přirovnání k městu Maglaj bylo tehdy v češtině relativně nové. Češi v rakouské armádě, účastnící se okupace Bosny a Hercegoviny roku 1878, si ho přivezli coby válečnou zkušenost. Popsala ji i jedna kramářská píseň. U Maglaje bylo vojsko povstalci přepadeno, na 70 husarů úkladně zastřeleno. Úkladně proto, že císař pán v ní byl hodný okupant.
0: Co je maglajs, už tedy víme a zítra ve stejném čase se zaměříme na slovo machinace.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Úterní je dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice stále s vámi a samozřejmě i dnes nabídneme zámecké léto, což je takový náš letní speciál, ve kterém vás František Kinský provede nádhernými českými zámky. Dneska navštívíme další z nich už krátce po 9:45. Teď jsou tu ale Babské rady a budou o citrónu, protože citrón může vylepšit vzhled vlasů, med pro změnu zase prospěje pleti. Dalšími zajímavé triky pro krásu i domácnost nabídne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody již vlasy umývá, přidá několik kapek citrónové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením, oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolikže to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000, no a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalů, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že se jí nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tady trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Sylvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoliv po Francouzsku té doby, ale po Česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o tři víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne, tak budu se těšit samozřejmě vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetice, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy prý máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Heltrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školější středisko Českých drah původně, takže není historicky cenný.
0: No, všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále. Takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano, je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, není. Je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Je za C.
0: Za C. Uchylce přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko? To jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Město Lázně Bohdaneč letos opraví hráze dvou menších rybníků. Rekonstrukce podchodu na třídě Karla IV. V sousedním Hradci Králové si znovu vyžádala uzavírku pro pěší i cyklisty. Po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky bude potřeba říct, pro které děti mají být určené tzv. Přípravné třídy. A nás čeká oblačno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné dopoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Rybníky Horní a Dolní Truhličky v Lázních Bohdaneč se dočkají obnovy hrází a výpustí. Město taky nechá obnovit okolní mokřady a tůně. Stavební práce za 5 milionů začnou letos na podzim a skončí v únoru. Obě nádrže jsou pozůstatkem pernštejnské rybníční soustavy. Několik desetiletí ale zarůstaly a aktuálně taky vysychají.
2: Změnu v péči o oba rybníky přinesla v posledních několika letech pomoc spolku Pestré Polabí. Odstranil náletové dřeviny a rákos a obnovil původní příkopy, které přiváděly vodu z okolních polí. Nově plánované stavební úpravy mají zvýšit schopnost rybníků zadržovat vodu, obnovit jejich přírodní funkci a podpořit návrat chráněných živočichů. Z Lázní Bohdaneč Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Hrubovicích na Chrudimsku právě teď položí první kameny zmizelých. Destičky se jmény připomínají oběti holokaustu. Před druhou světovou válkou žila v obci početná židovská komunita. Většina jejich členů zemřela v koncentračních táborech. Slavnostní položení kamenů tedy začíná právě teď. Na třídě Karla IV. V sousedním Hradci Králové je kvůli rekonstrukci za 34 milionů korun znovu zavřený frekventovaný podchod pro pěší a cyklisty. Omezení začalo v pondělí a potrvá do neděle 23. srpna. Dělníci na místě montují sádrokartonové konstrukce a pěší musí staveniště obcházet po Střelecké ulici. Řidiči aut tam musí počítat s častější úpravou signálního plánu semaforu na přechodu pro chodce.
3: Stavbaři v podchodu pracují na vnitřních stěnách, lepí obklady, opravují žulová schodiště a montují zastřešení. Další uzavírka čeká pěší v polovině září kvůli betonáži podlah. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem se má otevřít na podzim. Třetinu nákladů na stavební práce by mohla pokrýt evropská dotace. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně se měly rušit v září 2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky. Podle rezortu bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
1: Počasí.
0: A pohled na silnice Pardubického kraje hned po počasí. Velká oblačnost, bude oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami, postupně bude od jeho západu přibývat. K večeru na mnoha místech čekejte slabý déšť. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, večer se už měnit nebude, byl dnes jednička a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi Starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku. Rekonstrukce průtahu Srchem tedy navazuje na obnovu těchto silnic. Čekejte to až do konce měsíce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokračuje úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 18. srpna a já už se koukám, jaké zajímavé reportáže nabídneme v následujících minutách. Věděli jste třeba o tom, že chili pomáhá kravám na Pardubicku zvládat vysoké teploty. Chovatelé jim přidávají speciální směs do krmení, aby jim podpořili chuť k jídlu a pití. V horku totiž krávy méně žerou a projevit se to může na množství a kvalitě mléka. Další podrobnosti tedy v reportáži už za malou chvíli, také budeme soutěžit. Věřte, nevěřte. to už chystáme a cenou i dnes kniha Po hranici Čech a Moravy. No a co všechno vodáci postrácejí při splouvání řek, tak i o tom bude řeč už za moment. Martin Maxa, Michal Tučný, Jana Kartochvílová, muzika, kterou nabízíme, a ještě dnešní oslavenkyně, to jsou Heleny. Přejeme všechno nejlepší.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

Rád se brouzdám rosou, to byl Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Zajímavé aktivitě se věnují pánové Jan Vavruška a Patrik Buch. Potápí se u jezů a hledají věci, které vodáci utopí. Začalo to před lety nálezem kamery, kterou Jan Vavruška objevil ve Vltavě nedaleko své rekreační chaty. Byla v nerozbitném a vodotěsném krytu, takže pobyt pod vodou přežila bez úhony. Když ji doma zapnul, zjistil, že celý rok putovala, a to třeba i pod ledem, a proud ji donesl několik kilometrů daleko. Viděl i ryby, které nasnímala. Vrátit ji nemá komu, ale jinak nalezené věci běžně vystavuje na sociálních sítích a sem tam se skutečně nějaký ten majitel ozve a přihlásí se o ně. Běžně nachází oblečení, potápěčské brýle, ale i brýle sluneční. Z těch má prý je doma slušnou sbírku a takovou malou výstavku. No a běžné jsou také hodinky, peněženky, ale třeba i vlajky nebo boty. Mezi časté nálezy patří i mobilní telefony, jde o stovky kusů ročně. No a z těch zajímavých úlovků můžeme zmínit třeba trumpetu anebo šavly. Tak vodáci, dávejte si pozor na svoje věci.

0: palivovou přísadu dostávají během veder do krmení dojnice v zemědělském a obchodním družstvu v Živanicích na Pardubicku. Speciální směs s čili papričkami podporuje jejich chuť k jídlu a pití. Ve vysokých teplotách totiž krávy méně žerou a vliv to má i na produkci mléka. Chovatelé proto hledají způsoby, jak jim náročné letní dny co nejvíce ulehčit. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová natáčela přímo ve stáji v Živanicích.
1: Díky těm papričkám, které tam jsou, tak vlastně jakoby mají větší podporu slinění, tím mají větší chuť žrádlu a tím vlastně i pijou.
2: Se mnou je tady předseda zemědělského a obchodního družstva bratranců Veverkových v Živanicích Vít Hejna.
1: A doplňují tu svoji energii, kterou spotřebovají jak na tu výrobu mléka standardně každý den, ale vlastně ještě využívají tu energii na ten tepelný stres, aby snížili to teplo nadměrným dýchání nebo nadměrným jakoby vyplazeným jazyka a funěním.
2: Takže to čili funguje u nich podobně jako u lidí. Pálí je, tak se potřebují napít.
1: Napít a najíst, přesně tak. A když už vlastně zootechnici podle počasí, podle předpovědí vědí, že budou ty velký tepla, tak aby to v tom krmení měli, protože opravdu dřív tohle bychom nedávali, tak říkám, používám to asi tak 3 roky, tak vlastně opravdu v těch velkých vedrech bylo znát, že ty zvířata měly menší příjem potravy. Ventilátory jedou, takže tady je vlastně vyšší teplota jak 19 stupňů, takže aby krávy měly lepší pohodlí. Když je vyšší teplota, tak vlastně tam se ještě jasně dá taková mlhovina se pouští vlastně na jejich tělo, aby vlastně se ochladili.
2: Snižuje se vám tedy nějak jako teď v posledních letech, potom co ty teploty v létě takhle strmě stoupají, ta produkce?
1: Díky těm vlastně technologiím, které máme ve stáji, tak co se týče jakoby, řeknu, produkce toho mlíka, se snažíme udržet na nějaký stejný úrovni. Spíš tam hraje roli složky, to znamená tuk a bílkovina, díky vlastně těmhle těm teplotním stresům vlastně třeba snižují se.
2: Jak jste na tom vlastně s krmivem třeba v důsledku toho sucha?
1: Máme dostatek krmení s tím, že samozřejmě, kdyby přišli takový den 3 roky za sebou, tak už to je samozřejmě složitější a opravdu bychom měli provozní komplikace. Protože jenom v porovnání, v loni jsme sklidili ze stejné výměry, kterou sklízíme na seno, abyste měli představu 900 balíků sena. Letos jsme sklidili jenom 270, takže vlastně není to ani třetina.
2: Vysokým teplotám přizpůsobují provoz zemědělské podniky napříč Pardubickým krajem. Z Živanic Anna Svobodová, Český rozhlas.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10.25 a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice jdeme mlsat. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024. Podle hlasování posluchačů šlo o sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky. Původně od paní Žanety Bubnové z obce Polom. Naučíme se je teď dělat s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale tentokrát se do nich pustili porotci a profesionální kolegové, tedy třeba Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě už zmiňovaný Vojta Vrtiška. A byl u toho kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, 1 žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek, necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou, s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tedy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct. Na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo,
0: Po sladkých, kynutých, pruhovaných, plněných rohlících se jen zapráší, věřte mi. Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní recept, tedy od paní Žanety Bubnové. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na bronzové příčce. Půjde o masový bochánek s doudlebským bramborovým salátem, který podle svého udělá kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: To byl Jan Nedvěd s písničkou Podvod. Je 10.37. Nejvyšší čas se pustit do soutěžení.
1: Věřte, nevěřte.
0: Také dnes tady máme knihu s názvem Po hranici Čech a Moravy, což je, dalo by se říct, průvodce místy, kde se potkávají česká a moravská kultura i historie. No a co se týká mého dnešního tvrzení, tak opět budeme mlsat, tentokrát to budou kešu oříšky. Ty rostou na tropickém stromě zvaném ledvinovník západní. Až sem je to pravda. Ale já k tomu ještě tvrdím, že plodem tohoto stromu je něco, čemu se říká kešu jablko. Tvarem připomíná spíš hrušku, ale ve skutečnosti to je zbytnělá stopka. Navíc kešu oříšek není uvnitř, ale visí pod tímto útvarem jako takový malý přívěsek. A ještě něco přihodím navrch, aby toho nebylo málo. Slupka oříšku obsahuje kyselinu a kdybyste oříšek loupali rukama, poleptá vás. Musí se tedy před loupáním tepelně upravit, tvrdím já. Tak je tohle všechno pravda, nebo jsem si to vymyslel? 726 46 48 48, telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice, kde už někdo čeká, nebo měl by čekat, tak doufám, že se slyšíme. Dobrý den.
2: Halo.
0: Dobrý den, u telefonu Mirek Hruban, kdo pak je tam?
2: Tady Jana.
0: Tak Jano, slyšela jste všechno moje tvrzení?
2: No, slyšela, no. Je to takový divný, ale budu vám věřit.
0: Všemu, co jsem říkal, věříte?
2: Ano.
0: Dobře, tak já jste napíšu, že paní Jana věří, odkud nám telefonujete?
2: No z vesnice, z Mokrejšova.
0: Tak, zdravíme do Mokrejšova. Máte ráda kešu oříšky?
2: Mám.
0: Já taky, to bychom se o ně asi poprali. No dobře, tak já mám zapsáno, moc vám děkuju, pozdravujte tam u vás, díky za zavolání, naslyšenou.
2: Čekáme na déšť.
0: No to my všichni, no, tak snad to zase přijde, co nejdřív. Mějte se, naschledanou. Tak paní Jana mi věří, ta má tvrzení, která jsem vám před chvilkou sdělil, tady ve Věřte, nevěřte. Co další soutěžící, kdo pak je tam, dobrý den? Haló? Tak slyším, že tam někdo je, ale nikdo se mnou nemluví. Slyšíme se? Ne, tak tady se se mnou povídat nechtějí, dáme tedy šanci někomu dalšímu na naší telefonní lince 726 46 48 48. Já to ještě jednou připomenu, povídáme si o kešu, o říšcích, které rostou na stromě zvaném ledvinovník západní. No já tvrdím, že plodem tohoto stromu je něco, čemu se říká kešu jablko, které tvarem připomíná hrušku, ve skutečnosti to není ani jablko, ani hruška, je to zbytnělá stopka a ten kešu oříšek není uvnitř tohoto plodu, ale visí ze spodu jako takový malý ocásek a navíc ten jeho obal není úplně příjemný na obak, protože když ho začnete loupat rukama, holýma rukama, tak vás poleptá. Je to pravda nebo není? Na to se dneska ptám na lince 726 46 48 48 a teď to teda vypadá, že mám nějaký technický problém, protože telefonní linky mi tady úplně nefungují tak, jak bych si představoval, tak zkusím rychlý technický restart a uvidíme, jestli se to povede a už to jde. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr z kamionu.
0: Tak Petře, zdravíme na cesty, jak to vidíte vy z kešu oříšky?
3: Já bych to viděl tak, že bych vám jedil, protože jsem to někde četl a dokonce jsem to i někde viděl.
0: A úplně všechno mi věříte, všechno, co jsem tam tvrdil?
3: Já bych řekl, že ano.
0: No dobře, tak i u vás, u vašeho jména si píšu, že mi věříte. Dobře, dojďte a mějte se, naslyšenou.
3: Taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, tak a do třetice ještě někdo, kdo by chtěl zkusit svoje štěstí. Halo, halo.
4: No, tady.
0: Ano?
4: No, já budu taky věřit.
0: Taky věříte? A poprosím jméno?
4: Květa.
0: Květo, tak píšu si, že Květa věří také úplně všemu.
4: No.
0: A uvidíme, jestli děláte dobře, no. Nebo ne, jestli tam náhodou není v tom nějaký ten háček. Ať se daří, díky za zavolání, naslyšenou.
4: No.
0: Tak už mi začaly chodit také e-maily, samozřejmě můžete se zapojit i touto cestou studio.pardubice@rozhlas.cz. Zkuste to bez pomoci internetu tipnout si, jestli je to pravda nebo ne. Kešu jablko tvarem připomíná hrušku, ve skutečnosti zbytnělá stopka, kešu oříšek není uvnitř, ale pod tímto útvarem a ještě navíc ve slupce, která nám, když na ní sáhneme holou rukou, může poleptat prsty.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za 10 minut bude 11 hodin, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Kdo naladil o něco později, tak jsme v plném proudu našeho soutěžení. Věřte, nevěřte, a dneska to bylo o kešu, o říšcích. Já jsem tvrdil, že plodem stromu, na kterém roste kešu, tedy na ledvinovníku západním, tak plodem je něco, čemu se říká kešu jablko, tvarem to připomíná spíš hrušku, nebo možná něco mezi dýní a paprikou, je to zvláštní tvar. Ve skutečnosti je to ale zbytnělá stopka. No a ještě jsem tvrdil, že ten kešu oříšek není uvnitř, ale visí pod tímto útvarem. A ještě jsem tvrdil, že ta slupka toho kešu oříšku, tak na to, kdybyste sahali holýma rukama, tak vás to poleptá, protože obsahuje kyselinu. No a na vás bylo rozhodnout, jestli je to pravda nebo ne. Dobrý den, dnes to máte, pane Miroslave, složitý, ale i tak vám věřím a hned bych si kešu oříšky dala, jsou vynikající. Zdravím z Lunchcrew, napíše posluchačka Zdena. Souhlasím, že kešu oříšky jsou naprosto geniální pokrm, takže hned si loupnu jeden, až tady skončím. Nicméně, jestli souhlasím i s tím zbytkem, to si ještě chvilku nechám pro sebe. Dobrý den, dnes v tom bude háček, píše Pavlína. Hezké dopoledne do rádia, dneska vám věřím, všechno je to pravda pravdoucí, píše Majka s Chrudimi, zdravíme. Také přišel pozdrav ze Žichlínku, všichni dnes věří, ale já nebudu, takže nevěřím, píše paní Jarka. Jitka z Holic, z Velin, dobrý den, kešu oříšky miluji a zkusím vám věřit, zdraví. Tak a pan Miroslav z Přívratu, ten nám dneska nevěří a ještě píše, že u nich je po dešti, přeji pěkný den. Tak vám také pěkný den. Jak to je? No tak dneska to, co jsem tvrdil, je pravda. A je to celé pravda. On vlastně i ten proces získávání oříšku je kvůli té zmiňované kyselině poměrně náročný, protože ta kyselina lidem při ručním loupání skutečně způsobuje popáleniny, je to kyselina anakordová, takže ořechy se musí nejprve opražit, pak už to jde. No a jinak, co se týká toho tvaru, toho kešu jablka, tak místní obyvatelé prý tenhle plod milují, protože jsou neuvěřitelně šťavnatá ta jablíčka, osvěžující, mají prý příjemnou sladkokyslou chuť, ale do Evropy se čerstvá nikdy nedováží, protože mají extrémně tenkou slupku a po utržení začnou okamžitě kvasit a kazit se už během 24 hodin. V tropech se z nich proto hned lisují džusy, dělají se džemy a pochopitelně se z nich také pálí alkohol. Takže, kdo dneska věřil, dobře udělal, jdeme se podívat, kdo bude šťastným vítězem nebo vítězkou. Rozhodím tady papírky, vyberu jeden a radovat se může posluchač Petr, který dneska telefonoval. Takže veliká gratulace, pane Petře, máte u nás knihu Po hranici Čech a Moravy. Já vám cinknu, domluvíme se na předání a ostatním samozřejmě veliký dík za účast ve hře. Zítra ve stejném čase si dáme Věřte, nevěřte znovu. Teď už Dan Hůlka a za chvíli další čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou a pak už radioporadna a František Hlubocký.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vlastník areálu pardubického pivovaru pořád uvažuje, že zbourá historickou budovu z 19. století. Úrazů na horách přibylo, záchranáři často ošetřují cyklisty. Policie obvinila muže z nedělní vraždy partnerky v Českých Budějovicích a nás čeká oblačno až polojasno, teploty vystoupí k 22 stupňům Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Historickou budovu bývalého pardubického pivovaru z 19. století by mohla nahradit novou stavba. Investor dál zvažuje její zbourání. Budova je podle něj ve špatném technickém stavu. Do jeho plánu ale může zasáhnout ministerstvo kultury, které rozhoduje o památkové ochraně budovy. Pokud ji neudělí, městu už moc možností na záchranu původní stavby nezbývá, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
3: V podstatě jediná pojistka, kterou tam potom město má, je, že vlastně nabyl platnosti nový územní plán, kde vlastně tato část pivovaru je zaznamenána jako významný architektonický prvek. Kdyby se měly vést nějaké jednání, měli by se k tomu vyjadřovat naši architekti, ale už to není taková ochrana. Principiálně jakoby ty páky města potom jsou už jako velmi malé.
2: Investor by chtěl historickou budovu pivovaru nahradit novostavbou, která by připomínala historii místa. Rybníky Horní a Dolní Truhličky v Lázních Bohdaneč se dočkají obnovy hrází a výpustí. Město taky nechá obnovit okolní mokřady a tůně. Stavební práce za 5 milionů začnou letos na podzim a skončí v únoru. Obě nádrže jsou pozůstatkem pernštejnské rybniční soustavy. Několik desetiletí ale zarůstaly a aktuálně taky vysychají. Horská služba eviduje letos v létě víc úrazů než loni. Od 1. července do 17. srpna ošetřili horští záchranáři 1400 lidí. To je o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších, říká mluvčí horské služby Marek Frisch.
4: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky, to znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, které těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.
2: Jedna aktuální zpráva ČTK. Policie obvinila staršího muže z nedělní vraždy jeho partnerky v Českých Budějovicích. Tragédie se stala na stezce u Vltavy poblíž Jiráskova jezu. Muž tam ženu ubodal, ta zemřela na místě. Policisté navrhli pro obviněného vazbu, informovali dnes na webu. Muž na ženu podle policie zaútočil v neděli odpoledne. Policisté z oddělení hlídkové služby byli na místě během několika minut a útočníka zadrželi. Ženě už nedokázali pomoct, nikomu dalšímu se nic nestalo. Ministrně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednat s dalšími ministry o rozpočtu na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní dnes mělo přijít celkem 6 kolegů z vlády. Třeba ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD v příštím roce počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
5: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodu. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je čtvrtá oblast.
2: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít asi 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy.
6: Sport.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém Masters v americkém Cincinnati do osmifinále dvouher. Dál na turnaji pokračuje i Jakub Menšík, který zůstává posledním českým singlistou. Po třísetové porážce naopak v soutěži končí Jiří Leheška. O postup do třetího kola bude ještě bojovat Kateřina Siňaková, Sára Bejlek a Marie Bousková.
6: Počasí.
2: Nás čeká oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti, k večeru i místy slabý déšť. Denní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, bio dnes jednička a to znamená mírnou zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Vážná nehoda v tuto chvíli hlášená z Orlicko-Ústecká, je to silnice 312, je to za Líšnicí ve směru na Žamberk. Havaroval tam motorkář a míří tam všechny složky. Prosím, jezděte opatrně.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: K
0: Krátce po 11. hladíte Český rozhlas Pardubice, kde už za chvíli odstartujeme úterní radioporadnu. Naším dnešním hostem, a všichni to dobře víte, bude oblíbený pardubický zahradník František Hlubocký. Takže máte nějaké dotazy, už teď je posílejte na naši e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, anebo můžete už za moment zatelefonovat, a to na linku 726 46 48 48. A my na úvod budeme ochutnávat. Máme tady rajčátka, která František přinesl, tak i o nich určitě bude řeč. Co se muziky týká, Marta Kubišová, Holky, anebo Radim Flender s Lucí Vondráčkovou.
8: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Radioporadna.
1: Je tu radioporadna Českého rozhlasu Pardubice. Naším dnešním hostem, jak určitě dobře víte, je zahradník František Hlubocký. Už jsme tady měli několik telefonátů, samozřejmě odpovíme do vysílání, ale Františku, nejprve tedy vítej tady u nás ve studiu.
2: Děkuju.
1: A začneme tím, co si přinesl. Tady v igelitovém pytlíčku rajčátka. Ta kulatá, to je asi klasika.
2: Ano, a tam to je San Marzano. No, rajčata jsem zvolil, protože je vlastně doba teď ideál. A letos potvory si nechali čekat, přestože bylo teplo a začali zrát teprve teď, ale je rajčat je velká spousta odrůd, jak jsme si i spolu povídali na balkoně, keřičková třeba od 20 cm až třeba do 2 do 3 metrů, takže spíš jsem jenom chtěl říct, a když tak se pak ptejte na dotazy, v tuhle dobu nezapomenout zalévat, a opakuju to pořád, třeba jednou za dva dny, ale pořádně.

0: 10 litrů na metr škverečnej vody aspoň dát. To je konev, aby se ta voda prosákla hluboko. A oni už s tím umí hospodařit. Ale tím, že se teďka i ochladilo, tak si myslím, že ta rajčata se dají do takového růstu prodlužovacího a tak. A už bych jim to moc nedovoloval.
1: Protože zkracovat,
0: zkracovat tak vyštipovat, že jo, nechávat si. Zase, aby nám stihla dozrát. Hmm. To, že chtě nechtě, už máme září, říjen před sebou, no, ať chcem, či nechcem. Takže ať nemáme příliš velkou násadu těch malých zelených plodů, o to se pak to zrání prodlužuje. Když těch plodů je na rostlině moc, tak už ty postranní výhony vyštipovat, případně i zhruba svěklo by se podle odrůdy nejdýl do těch 2 metrů, 1,82 metry, a už i vršek uštípnout a nedovolit těm postranním výhonům. Můžou se i taková to listí ze spodu, které už je trochu nažloutlé nebo skvrnité nebo tak různé choroby, raději odstranit, aby nám teda ty plody všechny, ta síla, ta voda, aby šla všechna do plodu. Samozřejmě zdravé listy se nechají, když by se někdo ptal kolik, tak maximálně tak do té čtvrtiny toho kmene ze spoda. Protože zase v těch listech vznikají cukry a ty jdou do plodu, aby ta rajčata byla dobrá. Tak.
1: No a co si budeme povídat, to letošní horké, suché léto se na nich podepsalo, tedy alespoň na mých rajčatech. A jak ta keříková, tak ta klasická jsou taková jako, řekněme, přikrčená. Zachráním to ještě nějakým způsobem.
0: Ale zachráníš ono právě tyhle ty chladnější dny. Zaplať pámo a snad už nám to vydrží. Ta rostlina s tou vodou bude moc lépe hospodařit, protože doteďka, kdo teda nezaléval nebo špatně zaléval, tak měl i takové ty čudly žluté, že zasychaly plody a všelijak, kdo zaléval, tak mu přežila. Rajčata, rostliny jsou zelené, ale nic moc. Takže teďka právě o to víc odstranit, co už tam nechceme mít, co je špatné, starat se o ně a oni to doženou zase.
1: Mm-hmm. No a když mám květy na rostlině, tak už pryč s nimi?
0: No, tak už bych právě zvažoval, no tak dokonce srpna to dovolíme, a pak už bych opravdu i ty vrcholky s těmi květy vyštípoval nebo jenom uštípoval a nechával tam jen ty zelené hrozínky. Podle toho, když to jsou drobná, jsou to hrozínky, když to jsou velkoplodá, jsou tam třeba výjany, které to je odborně řečeno, a na něm jsou 3-4 plody třeba.
1: No a kdo má štěstí a už sklízí rajčata, máš nějaký tip, recept, něco nového? Ty, já vím, že vždycky vytáhneš z kapsy nějakou zajímavost.
0: Takhle, já jenom u těch rajčat, aby nám pro ty ostatní na rostlině zbylo dost sílí, dají se trhat, řekl bych, v takovém už tom oranžovém stavu, jak už začínají měnit barvu k světle červené a krásně dojdou na ošace, a vlastně tomu keříku nebo té rostlině všechno, co zbyde, zase může dávat do těch zelených, co ještě chcem, aby dozrály nebo dorostly. Jinak chuťově tam jsou tisíce, mě by spíš zajímalo, co kdo s tím dělá.
1: Takže teď bereme tipy od posluchačů.
0: No, já jenom chci téhle doporučit, jsem přinesl 2 odrůdy, zase to už je na příští rok, když bude někdo sázet, tak babyno, to je to takové malé, ale ono není moc malé a není moc velké, červené kulaté, to jsou úžasná rajčata, odrůda, která krásně dlouho drží i na té ošace, se neměkne, ano, že ho dlouho vydržím, a má výbornou chuť a je to taková ta velikost akorát do pusy, a tohle to je zase, které přichází znova ke sti, takové to dlouhé šišaté, nebo jak bych to nazval, oválné, jako malá okurka, no to je stará už poměrně dlouho pěstovaná, na kterou se střídavě zapomíná, to je odrůda italského původu San Marzano, a ty mají zase jedinečnou, jednak výbornou chuť a jedinečnou vlastnost, to jsou úžasné do salátu, kdo chce, nebo do kečupu, protože oni mají málo vevnitř té šťávy se semeny. Oni jsou takové vevnitř taky samé maso, takže se dají krásně krájet na kolečka, třeba na chleba s máslem a jenom posolit, a je krásná večeře nebo svačina a zdravá.
1: Tak to bylo povídání o rajčatech a za chvilku se vrhneme na vaše dotazy.

0: Františkem Hlubockým je dnešní radioporadna Ochutnal jsem rajčátko, no to je nebe v hubě, když to řekl takhle naplno, to není jak ta skrámo, úplně vynikající, sladká, moc dobré. Ale pojďme na dotazy, které nám sem dorazily. Telefonovala posluchačka Helena z Choroustovic, mečíky řešila.
1: Problém s gladioli, tak už je sice trochu pozdě, nebo téměř pozdě, ale aspoň něco. Problémy s gladioli. Většina lidí je pouze před sázením na moři hypermangánu.
0: Což je tento případ, říkala.
1: Což je tento případ. Určitě není to nic špatného, může se to, nebo jsou i jiné přípravky, ale hypermangán nebo jakékoliv jiné přípravky na moření hlíz likvidují pouze přezimující takové ty houbové choroby, které způsobují hnilobu. A paní má teď problém. Gladioli jsou krásné, se jí zdá. Vystrkují ty metlis nebo latus květy, které nechtějí rozkvétat. A tam řádějí, ale to si myslím, že opravdu řádili ještě víc třásněnky. A tam se na to musí myslet z jara, když už jsou zhruba tak 10 cm nad zemí, první postřik proti třásněnkám udělat a pak znova, když ten gladiol doroste a když, jako bych řekl, vystrkujete prvá ty špičky těch poupat mezi listy, tak ten druhý a pak je to v pohodě. Teďka, no, když už jdou do květu, jsou zasklé třásněnky, už tam asi jsou, už se toho mnoho zachrání nedá. Ale v každém případě, když se to postříká, nic se nestane, květy už se nezachrání, ale ta rostlina se trochu ozdraví a důležité je sklízet poměrně brzo, řekl bych koncem září, jakmile ta nať začne žloutnout a hnedka tu nať odlamovat, nenechávat na těch lízách, jak se říká, někdy zatáhnout, aby si vzala sílu depák. To se zase třásněky z těch listů, jak bych to řekl, odstěhují mezi šupiny na hlízu, jak jsou takové ty slupky tam, tak tam se odstěhují, tam zimují. No a zase máme na příští rok skovaný rodičovský páry a už to funguje. No a pak teda zase, jakmile ty gladioli sklidíme, sunáme, odlámeme napřed celou tu nať, co nejrychleji usušit a v poměrně vysokém teple, to nemají ty třásněnky rády, nebo jejich vajíčka to nemají rády, vysychají, tak ty slupky všechny odloupat, spálit, či jo, nenechávat. A gladioli skladovat jen tak na suchu, v chladnu, jak by to řekl, takové holé. No. A pak zajara celý ten systém, co jsme si řekli, opakovat.
0: A bude to lepší.
1: Pak. A bude to lepší, určitě.
0: Tak posluchač Miroslav píše, kápy je konce žluté, jakože budou hnít, co tomu chybí.
1: No, to je přesně, co jsem tady, na co jsem narážel. Špatná zálivka, malá zálivka, vysoká teplota, to, že papriky, rajčata, všechno potřebuje pohyb vzduchu. Dost často bývají ty skleníčky takové udušené doslova, protože to nemá cenu, když byly takhle teplé noci, ve dne v noci a lehký průvan doslova, aby se to hezky provětrávalo a dostat zalévat. A to, co jsem říkal, raději, mladá rostlina, ta se musí každý den trochu, protože má nízkokořeny, ale pak postupně tu zálivku dát zhruba za dva dny, jo, nejlepší je zase zalévat na večer a velkým množstvím vody. To, že jinak to se stává, ona ta paprika dává veškerou sílu do všech plodů, veškerou vodu, které kořeny vytáhnou a třeba na ty velké, na ty spodní už se té vody nedostane moc. Takže a nebo je můžete i trochu snížit násadu teďka k podzimu, když už by tam bylo mnoho takových větviček z poupátky, trochu to probrat, ať tam ta násada není tak velká, ale voda, voda, voda. A jinak, když se budete číst v literatuře, je to v podstatě nedostatek vápníku, ale ten je způsobený tím špatnou zálivkou. A jsou hnojiva na to, no teď už se to zas asi nedožene, ale dají se koupit.
0: Stejný posluchač, který doplňuje, že má možnost použít vyčištěnou vodu, strativodu a čističky. Zalévá tak jabloň, hrušku, švestku, ale stejně plody padají a moc jich asi nedozraje. Co s nimi bylo?
1: No, ona zálivka stromů je sice samozřejmě dobrá, ale nevím, kolik té vody má k dispozici. Ten opad, propad ovoce bývá bohužel zase způsobený nedostatkem vláhy a někdy i příliš vysokou násadou plodu. Takže když má dostatek vláhy, tak si mnohdy ten strom jenom zreguluje, co chce živit a co nechce. Tady si tak jistý nejsem, že to je, tam bude ještě tehle ten další důvod. Chce to zase k těm stromům tu vodu pustit, ale ne ke kmenu. Ono by bylo ideál zhruba po obvodu koruny. Pod zemí je kořenový systém, který nejvíc dokáže čerpat vodu. Ty silné kořeny, které jsou u kmene, ty toho moc nenačerpají. Takže zalévat po ploše, kdo mívá někdy teďka nastláno, že jo, posekanou trávu je dobře, protože ta zabraňuje výparu. No a zase v současné době doporučují ovocnáři všichni, nejenom, ale letos snad dvojnásob, probírku větví, prořezání větví, prostříhání, aby se snížila násada plodu i množství listů. Tak všechny větvičky, o kterých nechceme, aby tam byly, z nějakého důvodu odstranit, strom se zacelí a ty kořeny mají méně práce. Musíme to tak brát, že jim zbyde na výživu menší listová plocha a zase lepší se na to ovoce, co tam zbyde, jo, se dostane víc a lepší přezimuje.
0: Když jsme u toho prořezávání, tak volala posluchačka z Pardubic, vysoký jalovec má prý vyšší než barák a jedna větev se ohýbá.
1: No, tam nezbývá jiná rada, než ji odstranit. Pila, no, chirurgický zákrok, protože jehličnany jsou zrovna tak dřevina, která je potřeba udržovat v nějaké přijatelné výšce a ty to naopak, právě tyhle ty tůje, jalovce, tyhle ty husté jehličnany snáší dobře a dělá jim to, ono je to zmlazuje. Takhle, kdo si to pustí takhle vysoko? No tam je, neexistuje jiná pomoc, než chirurgický zákrok, takový dost ostrý, ale upozorňuji na to, že třeba, jak se říká, třeba tůjky, když neskracujeme jednou za ty dva roky, aspoň jak je potřeba, když ne každý rok, nebo za tři nejdéle, řízneme, tak říkají, do toho hnědého dřeva. Hrozně špatně z toho hnědého dřeva obrůstají. Takže tam je vždycky tím častým seřezáváním, střiháním, jakmile se tam vytvoří dostatek těch mladých zelených větviček, ty obrůstají dobře, ten řez snáší dobře, ale u tlustého klacku si musíme někdy hold počkat.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Léto se na nás usmívá, zpívají holky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Letošní léto horké, suché, no a má to samozřejmě dopady i na úrodu, na to, co sklízíme. I o tom si povídáme v dnešní radioporadně se zahradníkem Františkem Hlubockým. Tak došel jsem dotaz, hořké okurky, co s tím, co se stalo?
1: Hořké okurky, s těma se v podstatě nedá dělat nic, to se nedá odstranit. Je to, podle mě je to použitím buď v semínech nějaké přesevy vlastní semena, nebo jsou to nějaké staré odrůdy, které k tomu hořknutí měly sklon. Chce to jednoduše z jara si koupit semínka nová, většinou jsou teďka označena F1, to jsou ty, z kterých se právě nedají semena sbírat, možná tam bude zakopaný pes. Prostě pokaždé investovat třeba 20-30 korun za sáček nových semen, která jsou označená F1 a ty jsou geneticky nehořké. Tam opravdu se nenajde, jinak to není dobré a ani bych to ze zdravotních důvodů nedoporučoval jíst.
0: Ta hořkost nejde odstranit, na internetu jsou různé rady.
1: Ne, to já nevím, vyplivnout akorát z pusy,
0: dobře,
1: když se do toho kousne.
0: Tak, posluchačka Míla, zdravíme, píše, že by chtěla poradit, jak prostříhat rybí skeříčkový.
1: No, tady jsme zrovna na to narazili, to platí, ať je to rybí skeříčkový, stromkový, ty ovocné stromy, že ze všeho nejdřív, jak se řekne, přistoupím ke keři a odstraním, co musím. A to je to, co musím, jsou všechny staré, odplozené větve, takové ty tmavé.
0: A už teď?
1: Teď je ideální doba a naopak těm keřům, těm stromkům všem pomůžeme. To je, my jim snížíme listovou plochu a ty kořeny, které tam zásobují těmi zbytky vody ze země, o to dělí méně listu a ty rostlině to pomůže. Takže nechávat na rybíze takové ty jedno, dvouleté, maximálně tříleté výhony, které bývají takové šedivé, světlé, třeba i lesklé, ale takové ty hodně rozvětvené a které mají takovou tu hrubou, tvrdou kůru pryč s nima.
0: A úplně u země.
1: Úplně u země. On si rybí, když bude mít z jara sílí dost, když vám bude dobrá zima, zase vystrčí další nové větvičky, abychom měli co odstřihávat.
0: Tak a přihodíme i recept. My jsme tady vyzývali posluchače, aby nám napsali, jak naložit s rajčaty, když už mají třeba i nadbytky, a Petra posílá svůj tip na hluboký plech, nakrájím větší vrstvu na větší kousky rajčata. Pooleje, posolí, trošku cukru
1: a to se může
0: trošky česneku, no a peče, dokud se to nevypeče všecko. A co z toho pak je? Vynikající na pizzu tady píše.
1: Vynikající na pizzu, tak možná tam se trochu ta rajčátka, ty kousky svrknou a zůstanou celé, protože většina z nás dělá doma to, že vlastně tu slupku odstraní vycezením, třeba rozvařením a pak vycezením a vaříme, až to zhoustne. Zase tyhle ty kečupy miluju, my tomu říkáme kečup, ale není to, to je prostě, u nás je to, co bych řekl, protlak různých chutí, protože jinak je nějak nějaký hrnec, kam se dávají tam nějaká rajčata, rozváří se a jednou se do toho pak ke konci přidá bazálka. Ale ten cukr, ocet v podstatě je potřeba podle chuti přidat vždycky a sůl. Jo, to je taková ta základní sladko-kyselá chuť, aby vznikla, a pak už je to, já třeba mám rád roztrouhaný křen čerstý, nebo děláme křenovou pastu, která je hodně silná, a právě tehle ten, nebo ajvar, ty jsi taky říkal, to je zase s paprikou, no, něco, a to mě chutná s křenem pohromadě.
0: Ajvar a křen?
1: Křen na talířku, ajvar vedle, nebo tyhle ten hodně hustý, protože to odpaříme, hodně hustý kečup, takový tyhle domácí, a to je dobrý.
0: A párek, no, co k tomu? Jenom,
1: a párek do křen, no samotný, že bych lízal. Kousek ty flakoty je tam potřeba.
0: František Hlubocký dnes v radioporadně. Jdeme pomalinku do finále, jestli máte nějaké dotazy, pište ještě rychle studio.pardubice@rozhlas.cz.
2: Život je šat.

0: Ať žije show, Lenka Filipová, František Hlubocký v Radioporadně. Teď jsme si povídali o křenu a takové dobré domácí pastě, která tedy do raketoplánu se tankuje.
1: No, ano, ano. To stačí tak dát si toho trochu víc a člověk lítá jako ta raketa po kuchyni.
0: Tak příště se těším na recept. No, to určitě dáme.
1: Ale zase, jestli někdo si pěstuje křen, to stojí za to. To je nezničitelná rostlina, teda to je samozřejmé, ale dostatek vody teď, jak to povídám, tak jsem si vzpomněl, že ho musím začít zalévat, aby narostl pořádně, protože má rád vlhko.
0: No, když jsme u toho, může se ho namnožit doma nějak?
1: No určitě. Já ti přinesu kořínky a nezbavíš se toho.
0: No výborně, tak na to se těším a pak tu pastičku z toho.
1: No ty máš na horách chalupu, tam máš místa dost, on ten křen se dokáže i docela sám i šířit.
0: Tak jo, tak domluveno.
1: Ano, dostaneš spoustu, protože se vykopává, tak je spousta takových těch cancourků v síle tušky a ty se dají sázet. A...
0: Jo, tak z tohohle, dobře. Tak pojďme na hřbitov závěrem.
1: Jasně.
0: My jsme tady povídali o nějakých těch bezúdržbových květinách, teďka v období sucha se hodí a ty říkal jedna jediná.
1: Hřbitovy, terasy, balkony, taky jsou lidi, kteří jezdí na dovolenou, tak teď je v podstatě doba sukulentu, tak třeba na balkoně mohou být, kdo nemá čas, kdo třeba jezdí na týden pryč, různé kaktusy, sukulenty nádherně snášejí a těm vyhovuje 14 dní, 3 neděle bez vody. A na hřbitovi teda, kdo teda tam chce mít tu misku třeba celoročně, přicházejí zase ke cti, různé druhy netřesku. Já myslím, že většina si představuje takový ten drobný, zelený český netřesk, který najdeme mnohdy i v přírodě, býval na těch střechách a dělá kuličky, ale teď, když se podívá někde trošičku mezi zahradníky, jsou netřesky, které mají růžice úplně jak malé aloe, jo, všelijaké i do červena, do šeda, různé barvy. Ta miska vypadá nádherně a hlavně ona to naše nepečování dobře snáší. Takže občas si teda dáme vodu, když jdeme zapálit svíčku, občas si dá za nás svatý Petr, no a dokonce i vydrží klidně přes zimu, nebo na zimu se ta miska může dát někde trochu stranou, aby do ní nesvítilo slunce a v pohodě.
0: Jak je to s místem pro netřesky? On se rád mačká, že?
1: No jistě, že ten, čím jako ta miska je potřeba, aby byla plná, aby nám tam nerostl plevel. On si také zase tu půdu, tu trochu, co tam má, přikreje těmi listy, takže ta neodpařuje vodu sama od sebe a on sám je tučnolistý. Tudíž tučnolistý znamená takové ty dužnaté listy a tu vodu on si tam drží sám. A navíc většina netřesků je v podstatě i léčivých na spáleniny, na odřeniny, že jo, odlomit lístek, tak jak to dělávali babičky, když měli za okny aloe doma.
0: No já jsem přes to jídlo, on se dá prý sníst.
1: Dá se jíst, no když z aloe se dělají nápoje, kdo by chtěl, taky zase dá se aloe dobře pěstovat. Mám někde i recept, že jo, ten list z aloe se ta dužnina vyškrábe s citronem, s vodou a je velice dobrá, zdravá.
0: Takže až nás to omrzí na hřbitově, tak to prostě sníme.
1: Tak to můžeme sníst.
0: František Hlubocký byl naším dnešním hostem. Díky, že jsi dorazil, ať se daří.
1: Budu se těšit zase na příště.

0: Co vás napadne, když se řekne filmová klasika jako Tři dny kondora, Vzpomínky na Afriku, Všichni prezidentovi muži, anebo novější snímek Pravidla mlčení? Právě dnes by měl 90. americký filmový herec, režisér a producent Robert Redford. Herec, dnešní téma pro redaktorku Petru Beránkovou a děti.
1: Někdo, kdo třeba vystupuje v divadle
2: a hraje různý představení.
3: Že hraje ve filmech jako Spider-Man.
4: A v pohádkách, kde třeba je SpongeBob nebo všechny pohádky a všechny filmy.
5: Co je to herecká role?
6: Že má roli hrát v divadle, nebo třeba natáčet něco v kině, anebo si hrát s loutkovým divadlem.
5: Co je to herecké obsazení?
7: Třeba když je herec nemocný, tak třeba je to obsazení to divadlo, třeba kdyby kašlali, tak aby to lidi nechytli.
5: Co je herecké nadání?
8: Že mají nadání hrát v divadle nebo někde jinde.
9: Že něco umí.
10: Že umí tančit nebo parkour.
11: Musí umět číst, aby věděl, co má dělat.
5: Co ještě musí herec umět?
12: Musí umět to hrát.
5: A jakou školu tedy herec musí mít?
13: Vysokou školu.
14: A divadelní.
5: Jaké herce znáte? Z jakých filmů?
15: Karel Gott.
16: A Krštof. A Spider-Man. A
17: Ezu.

0: Mekyšbirka, mám rád, 8 minut nás dělí od pravého poledne, mě od Honzy Vamberského dělí stůl,
1: ano.
0: A také jsou mezi námi dva mikrofony a k tomu
1: a
0: svému tě pustím.
1: Monitory a kalendář, ano, a všechno je na svém místě, to já vždycky nadávám, když přijde večer uklízeč to tady utřít a já pak jdu míchat zprávy v 7 a je to úplně
0: všechno
1: jinak.
0: Ano. Rozumím
1: to je,
0: ti.
1: To je jako kdyby tě posadili do auta s pravostranným řízením, všechno je najednou úplně v obráceně.
0: Tak já to nechám tak, jak to je, jak to máš rád, abys mohl nabídnout 100% výkon a příjemné odpoledne, co nabídne.
1: Na čím se nejsem jistý, ale pokusím se. Tak co nás čeká? Co nás čeká? Třeba náš stopař Milena Vápeníková bude na Lichnici, co aktuálního zajímavého se tam děje, to se dozvíme po 14. hodině a také se budeme živě bavit s Josefem Kopeckým o stromu čtvrtstoletí.
0: Tak ať se hezky vysílám. Děkuju. A příjemný poslech.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: O titul strom čtvrtstoletí soutěží čtyři kandidáti z Pardubického kraje. Stavbaři odstraňují závady na nových podchodech pod křižovatkou Mileta v Hradci Králové. Přípravné třídy mohou dětem pomoci s adaptací na školní prostředí. Minister školství Plaga je chce zachovat i po roce 2029. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až polojasno, srážky a teploty do 22 stupňů. Dobré úterní poledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Titul strom čtvrtstoletí mají šanci získat i čtyři zástupci z Pardubického kraje. Nadace partnerství pořádá speciální soutěž k příležitosti výročí 25 let ankety Strom roku. Ve finále soupeří vítězové minulých ročníků.
6: Z Pardubického kraje je to šestikmená lípa ze Zámrsku, zpívající Lukasova lípa v Telecí, mrákotínská hrušeň a také lukavický dub. Elektronické hlasování potrvá do 5. října. Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: V Luži začíná provoz senior taxi. Město spouští službu určenou hlavně pro starší lidi nebo osoby s handicapem. Má jim usnadnit cestu k lékaři a na úřady. Představení nového vozidla radnice chystá na 17. hodinu u volnočasového centra. V Hradci Králové začaly opravy nově vybudovaných podchodů pod křižovatkou Mileta. Stavební firma od pondělí odstraňuje nerovnosti na asfaltovém povrchu pod Hradeckou a Sokolskou ulicí. Práce potrvají do pátku 28. srpna a vyžádají si postupná omezení pro chodce a cyklisty. Podle hradeckého magistrátu jde o součást dokončovacích prací ještě před oficiálním převzetím stavby za 634 milionů korun.
7: Dělníci v podchodech opravují asfaltový povrch, na kterém se objevily nerovnosti. Práce jsou rozdělené tak, aby místo zůstalo alespoň částečně průchozí. V minulých dnech stavbaři upravili taky odvodnění a vyčistili čerpadla od zbytků materiálu. Technologie byla původně napojená na veřejné osvětlení a čerpala vodu jen po setmění. Technici proto systém přepojili, aby fungoval nepřetržitě. Přesto podchody včera odpoledne znovu zaplavila voda. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Na ministerstvu financí začíná série jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO se postupně dnes a zítra sejde se svými kolegy z vlády. Řešit s nimi bude jejich rozpočtové priority. Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO chce zachovat přípravné třídy na základních školách. Původně měly skončit v září 2029. Dosud do nich totiž nastupovaly hlavně děti s odkladem. Těch má být po zpřísnění pravidel pro odklady méně a není tak jasné, pro koho by nově přípravné třídy byly určené. Podle ředitele základní školy Štrosmajerovo náměstí v Praze Františka Rady ale mohou pomoci i dětem bez odkladu.
8: Do přípravných tříd může chodit i dítě pětileté na místo posledního roku mateřské školy, kdy třeba pro ty děti se ukazuje, že ta adaptace na právě školní režim nebo zvykání si na nové prostředí může být náročnější a může jim v tomhle tom vlastně pomoct i bez samotného odkladu.
5: Děti se v přípravné třídě učí třeba udržet pozornost během výuky nebo jim pedagog může pomoci s logopedickými problémy.
4: Počasí.
5: Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru na mnoha místech s deštěm. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr večer zeslábne a změní se na jihozápadní. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Záchranáři zasahují u dopravní nehody u Žamberka na silnici číslo 312. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Úterní polední čas je tu, chvíle, kdy můžeme vesele začít písničkově gratulovat Helenám a Jelenám, které slaví svátek, a z písniček, které přidáme, tak těšit se můžete na Václava Neckáře, Žalmana a spol, také na Dalibora Jandu, na kapelu Hoptrop, na Věru Martinovou, Vladimíra Mišíka, na Turbo anebo Lucí Bílou s Jiřím Kornem.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Útoč láskou radila nám Iveta Bartošová, tak telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pojďme oficiálně začít. Kdo je na drátě? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka.
0: Ano, co se má stát, to se prosím.

0: úterní polední písničky od srdce jsou v plném proudu. Načal je Dalibor Janda a jak budeme pokračovat, to nevíme. Playlist je pro tuto hodinu celkem pestrý, tak schválně, co si z něho vyberete. Dobrý den.
1: Ahoj, Honziku, tady Slávek ze Trvalu.
0: Zdar, Slávku, tak co to bude, komu to bude, proč to bude, jak to bude?
1: Nechám to asi na tobě.
0: Dobře.
1: Jako pěknou.
0: Jo, hele, já to tady vidím. Teď je na řadě zahraniční, tak to pěkně prohodíme a dáme si Chrisa Rio.
1: Tak jo,
0: měj se hezky. Naslyšenou.

0: je taky nestárnoucí klasika. Chris Rea a písnička Fool, If You Think It's Over, v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Teď na vás zase budu mluvit česky, tak jak většina z vás nejlíp rozumíte. A to tak, že teď zvedneme telefon, protože někdo bliká, tak dobliká, haló.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Vamberský, tady je paní Eva.
0: Eva.
1: A chtěla bych nechat zahrát neteří paní Heleně Bezrlové k dnešnímu svátku.
0: Dobře.
1: Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a to písničku nechám na vás.
0: Dobře.
1: To se bude pasovat.
0: Tak, jo? Teď si myslím, že bude pasovat Žalman a spol a písnička, která se jmenuje Barevný šál.
1: Jo,
0: souhlasíte?
1: Jo, dobře. Souhlasím, děkuju vám moc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Pohodovka, Žalma na spol, barevný šál, tady je písnička o barevném podzimu, tak podzim, no ještě chvíli to potrvá, než přijde. Tak, ale co doufáme, že dlouho nepotrvá, je příchod dalšího písničkového pozdravu. No dneska zahálíte, Heleny mají svátek a necháváte to zase na poslední chvíli. Úplně to vidím, že se tady za 10 minut jedna rozezvoní telefon a najednou začnou přiskakovat e-maily a SMSky, to ale už nebudeme stíhat. A po 17. hodině jako konec konců posledního půl roku vysíláme Den v kraji. Nezapomeňte na to, takže rozhodně neuděláme výjimku. To je pořad, který je koncipován úplně jinak, to nejsou písničky od srdce. To, ty jsou právě teď, mezi 12. a 13. hodinou. Tak Helenkám šup, gratulovat, případně i vzkazovat pozdravy vašim přátelům, kamarádům, blízkým a rodinným příslušníkům. Tak, co pěkného tady máme na SMS-kovém čísle 90 011 04. Zahrajte prosím písničku Květušce za to, že mi krásně opravila batoh. Díky moc, Kristián.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Tak jste to slyšeli, zveme vás na náš narozeninový koncert, na kterém nebude chybět ani Michal Hrůza. Co teď nebude chybět v našem vysílání?
4: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: Přesně tak, vaše písničkové vzkazy a pozdravy píšete, zahrajte Veronice Janku, Libušce Perníčkové, nebo Pernicové, vlastně Mitrovnické a Hance Kalové pro dobrou náladu, radost a pro pohodu. Vzkazují to a dobrý den přejí Grigarovi a Vlasákovi.

se na pasece motýlka, zpívala Helena Vondráčková, po ní Dáda Patrasová, ta zase chytila na pasece Žížalu. Ovšem tohle byl originál Bay City Rollers a I Only Wanna Be With You. Je přesně 1:30 a znamená to, že se posouváme do druhé poloviny úterních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice, které nám tu trošku zejí prázdnotou. Já se tady ještě trošku prohrabu vašimi e-maily a jeden odložený tady vidím z rána. Píšete: dobrý den, zahrajte prosím písničku Jenom tak pro nás do práce, ať se tu nenudíme, Michal. No teda Michale, jestli se v práci nudíte, vám upřímně závidíme mnozí, veďte. My ne, my to děláme rádi, ale někteří do té práce prostě chodí, protože musí.

Mistě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další možnost nechat někomu zahrát. Ještě připomínáme kontakty. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04. Tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu a spolední nabídky nám tady ještě zbývají. Václav Neckář, Věra Martinová, Eric Carmen, kapela Turbo anebo Mike and the Mechanics. A také případně ještě Lucie Bílá s Jiřím Kornem by mohli někoho nahradit v playlistu Jsou v rezervě. A taky Sluneční hrob Vladimíra Mišíka a Blue Effectu. Tak a co nás čeká dál? Dál nás čeká písnička, která je určená pro Julu Hniličku, jen tak pro radost do práce. Díky moc, píše Dráža a někdo na telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
2: Já bych chtěla zahrát všem lidem pěkný den.
1: Dobře. A z naší nabídky jste se vybrala něco?
2: Tu Lucku.
1: Lucka Bílá a Jiří Korn, Byl bych hřích. Tak, Byl bych hřích je nezahrát, vidíte.
2: Ano, Byl tak bych hřích, všem pěkný den.
1: Mějte se moc hezky, zdravíme do Jamného, naslyšenou.
2: Zdravíme do Pardubic, naslyšenou.

Jindřich, Lucie Víla, Jiří Korn v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak, dorazily dva vzkazy, ze kterých jsem trochu smutný, protože to jenom dokazuje, že kdybych tady nebyl, tak to vůbec nikomu vadit nebude. Protože tady říkáme celou dobu říkáme, že nehrajeme na přání. Přátelé, opravdu ne, nehrajeme na přání, nemáme ty prostory tady proto. A stejně si napíšete. Tak, Jarmilo, Marta, ten na RFTDádu nebudou, jsme rádi, že píšete, děkujeme za to a rádi teď potěšíme všechny nemocné lidičky. Ona je určitě dobrá zpráva i to, že brzy budou zdraví.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A Václav Neckář dodatečně je i pro Boženku, která si o něj napsala ve chvíli, kdy Vašík začal zpívat. Tak Boženko, všem Helenkám jsme ho teď dodatečně ještě poslali k svátku a vám pro radost na další e-mail dokazující, že asi neposloucháte nebo jenom tak na půl ucha. Žalmána spolu už nám hráli, ale divoký horský tymián to nebyl. Byl to barevný šál. Tak přívraťáci, teď zahrajeme písničku jenom tak pro radost. Máte zalito, všechno po dešti, po okřeje, tak to jsme moc, moc, moc rádi.

0: Tak a u dalšího vzkazu platí čím dřív, tím líp, protože tohle je jeden vzkaz, který by měl stoprocentně dorazit tam, kam má. Píšete Eniky, Beniky, chata, hrad, řekněte kuchaři, my máme hlad, tak aby na nás něco zbylo, bylo by nám velmi milo. No, to vzkazuje tým skladníků, co zrovna slézá z valníku. No, tak to byste za tuhle básničku snad ještě měli dostat od kuchařů v kantýně přidáno.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

Erik Carmen v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice s vašimi pozdravy je amen pro dnešek. Už ani řádku nezveřejníme, není čas, bohužel, no tak zase zítra mezi 12. a 13. hodinou to budou slavit Ludvíky a Ludvíkové, co nás ale čeká po 13. po zprávách Michaely Spáčilové, tak to bude další pořad Alex a host. Dnes se můžete těšit na povídání Alex Minářové s Michalem Pavlíčkem, hudebním skladatelem, kytaristou, zpěvákem, textařem a producentem. Ale do té doby ještě Vladimír Mišík a Sluneční hrob.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slavik Janoušek s kapelou, Cop, Sichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.ujezdskebabileto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Přístavba domova seniorů v České Třebové je hotová, provoz zahájí v říjnu. Lázně Bohdaneč obnoví dva rybníky z doby Pernštejnů. Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až polojasno, srážky a teploty do 22 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Dělníci dokončili nový pavilon domova seniorů v České Třebové. Stavba trvala zhruba rok a půl a město díky ní splnilo podmínky pro získání dotace z Národního plánu obnovy. Ta pokryje 80 milionů korun z celkových nákladů, které dosahují přibližně 280 milionů. Nová přístavba by měla začít sloužit seniorům na začátku října, říká mluvčí radnice Jiří Holí.
5: Nová budova domova pro seniory v České Třebové je po stavební stránce hotová. Aktuálně dochází pouze k dobyvavení těch vnitřních prostorů a dále také dojde k parkovým úpravám v bezprostřední blízkosti té stavby.
4: Rybníky Horní a Dolní Truhličky v Lázních Bohdaneč se dočkají obnovy hrází a výpustí. Město také nechá obnovit okolní mokřady a tůně. Stavební práce za 5 milionů korun začnou letos na podzim a skončí v únoru. Obě nádrže jsou pozůstatkem pernštejnské rybniční soustavy. Několik desetiletí ale zarůstaly a aktuálně také vysychají. Žně v Královéhradeckém kraji skončily, stalo se tak zhruba o týden dříve než loni. Sklizeň urychlilo hlavně několika týdení slunečné počasí doprovázené vysokými teplotami. Podle údajů Ministerstva zemědělství klesl průměrný hektarový výnos obilovin meziročně o 5% na více než 6 tun. Počet studentů oboru všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vzrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na necelých 13 miliard korun. Ministr zdravotnictví Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů.
6: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, kterých se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
4: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby v budoucnu nebyly speciální podpůrné programy potřeba. Chystá novelu vysokoškolského zákona tak, aby stát mohl poptávat otevření potřebných oborů přímo od škol. Se změnou počítá od roku 2028.
3: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti k večeru na mnoha místech s deštěm. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Porouchané nákladní auto překáží na silnici číslo 17 u Chrudimi směrem na Kočí a pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace v ulici Jana Masaryka. Osobní auto se tam střetlo s cyklistou. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. A
0: Alex a host.
7: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Hezký den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranej mechanismus, který

0: takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
1: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
0: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
1: Kde tam je ten boj sám se sebou.
0: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem. Ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let, dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmítl Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený, jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šáhnu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jim krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínal.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně. Já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám. Jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť,

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Balíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku, jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký mení. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám rád ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři na Pardubicku opravují další silnice poničené stavbou dálnice D35. Masarykova základní škola ve Svitavách prochází proměnou téměř za 10 milionů korun. Ministryně Schillerová jedná s ministry o státním rozpočtu na příští rok. Oblačno až polojasno, srážky a teploty do 22 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku, který zůstal poškozený od navážení materiálu na stavbu dálnice D35. Doprava vede po objízdných trasách.
2: Je to hotový, už se řeší kolaudace, je to zateplený. Součástí letních prací je výměna elektroinstalace ve zborovně. Ten standard bude zvýšen na to, aby odpovídal 21. století a každý pracovní stůl měl svoji datovou přípojku, svoji elektrickou přípojku.
0: Základní škola Masarykova ve Svitavách dostává nový vzhled i modernější vybavení. Stavební úpravy vyjdou město na téměř 10 milionů korun. Během prázdnin tam dělníci dokončili novou střechu nad jídelnou a zateplení. Na ministerstvu financí v poledne začala série jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO se dnes a zítra postupně schází se svými kolegy z vlády a řeší s nimi jejich rozpočtové priority. Rozpočtové kolečko začal v poledne ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Při příchodu řekl, že chce například vyjednat 740 miliard korun na důchody. Z toho 7¾ miliardy chce na navýšení důchodů nad zákonnou valorizaci.
3: Toto je samozřejmě záležitostí koalice jako takové. To není záležitostí ministra práce sociálních věcí nebo ministryně financí. Na tom se musíme domluvit všichni. Nicméně já budu usilovat o to, aby ta valorizace byla o něco vyšší.
0: Jeho schůzka se oproti plánu prodlužuje. Místo jedné hodiny trvá už 2 hodiny. Až do večera se pak mají u ministryně Schillerové vystřídat další ministři. Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody za skoro 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárůst o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíce škody rostly v pojištění majetku nebo ve zdravotním a rizikovém životním pojištění. Přibylo také pojistných událostí, a to skoro o 4%.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti k večeru na mnoha místech s deštěm. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Noc bude na východě Čech oblačná i zatažená se slabým deštěm a nejnižšími nočními teplotami 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace v ulici Jana Masaryka. Osobní auto se tam střetlo s cyklistou. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak si představte, že letos nevolíme strom roku, ale rovnou strom čtvrtstoletí. Víc o této drobné změně oblíbené ankety vám řekneme v této hodině a nabídneme vám i písničky, které nestárnou. Konkrétně od Heleny Vondráčkové, Vabyho Daňka, Roberty Fleck a nebo od Pavola Habery.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Krásně se dýmá, kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: A tentokrát z Hradu Lichnice, kam se na několik dní vrátí středověk až do neděle. Totiž můžete na Lichnici potkat šermíře ze skupiny Legenda Aurea, kteří budou předvádět své umění. A nezůstane jenom u soubojů, návštěvníci si mohou prohlédnout i dobové zbraně a zbroj, sledovat střelbu z luku a kuše a nebo se dozvědět něco o středověkém písemnictví a ražbě mincí. Na místě je teď i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Tady za mnou na Lichnici už to postupně začíná ožívat, návštěvníky i šermíři. Ten hlavní program akce, která se nazývá Šermíři na Lichnici, tak celý týden bude zajišťovat skupina historického šermu, jak už si říkal, Legenda Aurea. A jedná se o ucelenou prezentaci vlastně celého středověkého života. Abych představila trochu hlavní akce, skupina Legenda Aurea funguje jako dospělá skupina, ale také jako dětská a mládežnická skupina scénického šermu. Jsou ze Dvora Králové nad Lvem a ty jejich ukázky jsou z poslední třetiny 14. století, to znamená doba vlády Karla IV., Václava IV. A této době také odpovídají repliky zbraní, zbroje i ukázky dobového písemnictví, které se mimochodem můžou návštěvníci taky vyzkoušet, to dobové písemnictví, jak se psalo. Kromě toho si můžou zblízka prohlédnout vybavení, vyzkoušet střelbu a nebo třeba sledovat ražbu mincí. Jinak samozřejmě hlavní jsou ta vystoupení šermířská, která se konají každý den v 11 a v 15 hodin, což samozřejmě platí, pokud počasí dovolí a není nějaký velký déšť.
2: Tak v sobotu je mimo jiné ještě na programu jedna zajímavost. Děti čeká dračí bitva, tak co si pod tím máme představit?
3: Dětská dračí bitva, ta bude vrcholem celého toho šermířského týdne. Znamená to, vlastně k tomu se váže taková legenda, že drak přilétne na Lichnici a děti mají za úkol ubránit hrad pomocí papírových koulí. No a celá tahle vlastně dětská dračí bitva se uskuteční v sobotu 22. srpna v 15 hodin.
2: Pánečku, tolik pro tuto chvíli náš regionální stopař Milena Vápeníková toho času na zřícenině Hradu Lichnice. Děkujeme a za hodinu naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kolář zpíval v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice 14 hodin 20 minut. Anketa Strom roku slaví 25 let, pořadatelé proto letošní ročník trochu pozměnili. Tentokrát můžou lidé vybírat rovnou strom čtvrtstoletí. Ve finále se utkají vítězové z minulých let a nejpočetnější zastoupení mezi nimi mají stromy z Pardubického kraje. Podrobnosti řekne redaktor Josef Kopecký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, jaké zástupce z Pardubického kraje ve speciálním finále tady najdeme?
1: Finalistů je celkem 13 a z našeho regionu jsou hned 4, když to vezmeme postupně. První je šestikmenná lípa ze Zámrsku, která anketu vyhrála v roce 2004. Pak zpívající Lukasova lípa v obci Telecí, která patří k největším v Česku a titul získala v roce 2021. Mrákotínská hrušeň uprostřed polí se stala stromem roku 2023 a o rok později pak anketu vyhrál Lukavický dub, který několikrát přečkal svou vlastní zkázu.
0: Vítězný titul určitě potěší, ale k anketě se váže i jedna důležitá věc. O co jde?
1: Zásadní je péče o vzácné stromy. Hlavní cena pro vítěze je totiž odborné ošetření, které jim má prodloužit život. V soutěži se objevují často stovky let staré stromy, které potřebují nějaký ozdravný řez, zajištění dutin nebo další zásahy. Podle nadace partnerství, která anketu pořádá, se už na tyto aktivity podařilo získat celkem 3,5 milionu korun. Jeden z hlavních cílů popsala před časem za organizátory ankety Kateřina Bolečková.
2: Upozornit veřejnost na důležitost péče o staré a vzrostlé stromy. Chceme poukázat na to, že velmi důležité je stromy sázet, ale také bychom si měli vážit a pečovat o stromy staré a vzrostlé.
0: Josefe, ještě jedna důležitá věc. Dokdy je vlastně možné v anketě hlasovat?
1: Elektronické hlasování potrvá do 5. října, důležité ale je, že na poslední týden je naplánované superfinále, postoupí do něj jen 5 stromů s nejsilnější podporou a počet hlasů bude skrytý. Samotné vyhlášení výsledků ankety pak organizátoři chystají na 20. října.
0: Říká redaktor Josef Kopecký, mluvili jsme spolu o anketě Strom čtvrtstoletí, která má početné zastoupení i díky vítězným stromům z našeho regionu. Josefe, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Hvězdách zpíval Pavol Habera a co o hvězdách není, to jsou písničky, které nestárnou, ty jsou pěkně v našem playlistu a za chvíli budou i ve vašich rozhlasových přijímačích a zpívat vám budou Olympik anebo Valdemar Matuška. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná. Zemědělci na jihu Čech totiž začali letos s její sklizní o měsíc dřív než loni. Rostliny kvůli suchu zaschly a už nerostou. Většina farmářů zpracuje kukuřici na siláž pro dobytek, protože letos mají málo pícnin. Jitka Cibulová, Vokatá, o sklizni zjišťovala podrobnosti.
1: Tady jsme na poli, kde listy kukuřice jsou téměř doschlé, šustí jako papír, v podstatě tím je život těch rostlin ukončen.
2: Na kukuřičné pole nedaleko Chotýčan na Českobudějovicku jsem se právě vypravila s agronomem zemědělských služeb Dynín Jiřím Máchou.
1: Takovýhle stav nepamatuju. Na některých stanovištích, zejména na písčitých půdách, rostliny kukuřice dosahují jen do pasu, zhruba do 1 metru výšky, což je dáno nedostatkem vláhy v průběhu celé vegetace.
2: Teď se podíváme, jak vypadá klas.
1: Klas je nedovyvinutý z toho důvodu, že v průběhu té předchozí vegetace bylo sucho a ty palice zaschly. Nemůžeme čekat, až nám palice dorostou a doplní obsah škrobu, protože by se zvýšila sušina natolik, že by ta daná hmota byla neskladovatelná a neskrmitelná. Neměla by dostatečnou nutriční hodnotu.
2: Výnosy kukuřice budou určitě výrazně nižší než loni.
1: Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
2: Já vidím, jak řezačka sklízí jenom okraje toho pole. To znamená, že doprostřed vůbec nepojede?
1: Doprostřed pole pojede až časem. Sklízíme podle té sušiny, to znamená ty části pozemků, které jsou nejsuší. Jedná se zpravidla o nějaké píštitější plochy, kamenité, štěrkovité plochy, kde je nedostatek vláhy a tím pádem je tam ta sušina rostlin vyšší.
2: Což také není ale standardní průběh sklizně kukuřice.
1: Je to tak, většinou čekáme na nějaký celkový průměr pozemku a sklízíme pak celé pozemky.
3: V některých okresech bude úroda kukuřice ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
4: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka. Rostliny mají málo palic, některým navíc chybí zrno. O něco lepší je situace na Českokrumlovsku, kde už v několika lokalitách také začaly sklízet. Tam pěstitelé očekávají o 30% nižší výnos než obvykle. Problém vidí v nerovnoměrném dozrávání palic. Na Písecku a Táborsku nechávají zemědělci kukuřici ještě na poli. Doufají, že tento týden zaprší a klasy ještě dozrají. Kukuřice tam poměrně dobře narostla a odhadují proto průměrnou úrodu.
3: Protože nedostatek pícnin, zpracují letos jihočeští zemědělci všechnu sklizenou kukuřici na siláž, aby měli víc krmení pro dobytek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: že z Texasu a Valdemar Matuška, velká klasika v odpolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Hodiny ukazují 3 minuty, které zbývají do 3:15 a to je ten správný čas zase vyrazit na nějaké to šlechtické sídlo, a to v rámci zámeckého léta. A opět vyrazíme s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního 4křídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Silvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme 2 erby, erb z rodu Rotalů, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že se jí nechtělo chodit do schodu 2. patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tady trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Máme jen sebe, zpívali Nedvědi v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. 7 minut zbývá do 15. Ještě nás čeká z písníček Dona Summer, pak už Michaela Spáčilová s dalšími odpoledními zprávami. Ale teď na téma Miroslav Žbirka. Atlantida, 22 dní, nebo třeba Bělý květ, tak to jsou právě písně Miroslava Žbirky, které znají snad všichni posluchači napříč generacemi a jeho hudba nezmizela ani 5 let po jeho odchodu. Ba naopak, Tereza Cetidlová totiž zjistila, že na podzim jeho tvorbu připomenou hned 3 výjimečné projekty.
1: Fanoušci se na začátku září dočkají nového alba Miroslav Žbirka Special, které vůbec poprvé na vinilu nabídne písně, které se nikdy neobjevily na jeho řadových deskách. Vedle známých hitů si tak budou moct poslechnout třeba vzácnou nahrávku remixu autobiografické písně Slávu opitý nebo archivní skladby z počátku.

0: Hity historicky prvního slovenského vítěze československé ankety Zlatý slavík z roku 1982 zaspívají v pražském obecním domě za doprovodu jeho kapely a karlovarského symfonického orchestru třeba čtyři tenoři David Kraus nebo operní pěvkyně Soňa Godárská. Koncert pak 21. října naváže dosud největší výstava grafičky a ilustrátorky Míly Firstové. Právě ona vytvořila grafický návrh pro obal Žbirkova alba z roku 2018 s názvem Double Album. Ve světě se proslavila ale už o několik let dříve, když spolupracovala s britskou skupinou Coldplay. Pro britské hudebníky navrhla česká grafička obal alba Ghost Stories a výtvarně se podílela i na tvorbě čtyř singlů, byla mezi nimi i skladba Sky Full of Stars. Na výstavě v obecním domě Firstová představí nejen své známé práce, ale i díla, která veřejnost dosud neviděla. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Smrt budleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
4: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.ujezdskebabileto.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Stavba světelných stožárů u chrudimského stadionu je odložená. V Luži začíná provoz senior taxi. Platy ve veřejné sféře podle ministra Juchelky od ledna vzrostou. A počasí na zítřek. V kraji čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv vám přeje Michaela Spáčilová. Chrudim prozatím odložila stavbu světelných stožárů u fotbalového stadionu. Umělé osvětlení je podmínka pro zápasy druhé ligy. Pro ně ale městský klub nezískal licenci a sestoupil. Náklady na 30 metrů vysoké stožáry radnice odhadovala na 20 milionů korun. Úplně zastavený ale plán není, vysvětluje starosta Chrudimi za hnutí ANO František Pilný.
6: Pokud se objeví v budoucnu nějaká dotace, třeba příští rok na jaře, tak bude otázka, jestli tu dotaci nepožádat a umělé osvětlení nevybudovat, i když v tuto chvíli není požadováno.
5: V Luži začíná provoz senior taxi. Město spouští službu určenou hlavně pro starší lidi nebo osoby s handicapem. Má jim usnadnit cestu k lékaři a na úřady. Představení nového vozidla radnice chystá na 17. hodinu u volnočasového centra. Střecha renesančního kostela na Křížovém vrchu v Moravské Třebové dostává novou dřevěnou krytinu. Kostel z roku 1603 patří městu a podle radnice jde o jednu z nejcennějších renesančních sakrálních staveb svého druhu na Moravě, říká mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
7: Památka je od června 2024 přístupná veřejnosti. V interiéru kostela mají návštěvníci možnost se seznámit pomocí informačních tabulí z historií kostela i s výsledky historického průzkumu, který proběhl v rámci nedávných restaurátorských prací.
5: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře. To nejvíce za posledních několik let. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je ale už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení.
0: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená se slabým deštěm a nejnižšími nočními teplotami 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr zítra večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubicka, konkrétně ze silnice číslo 2 u Valu u Přelouče, a další dopravní kolize se stala u Chrudimi, a to na silnici číslo 17 směřující ke Kočí. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V této hodině se společně znovu vydáme i s naším regionálním stopařem na Lichnici a nabídeme vám v této hodině i písničky, které nestárnou, a to od Hany Zagorové, od Vanessy Willi Paradise, také od Věry Špinarové, Jiřího Korna nebo Václava Neckáře.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a před námi je právě teď meteorologické okénko.
1: Počasí.
0: Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové je na telefonu. Přejeme dobré odpoledne.
2: Taky pěkný den přeji.
0: Tak, pane Drapáku, jak to vypadá? Včera celkem hodně bouřilo, mnohé to překvapilo, mnozí se na to těšili, tak jak to bude vypadat třeba v noci na zítra hned? Sprchne zase, zabouří nebo nezabouří?
2: Nezabouří, ale mělo by trošku sprchnout, měla by nám začít přecházet během noci teplá fronta. Dneska ty teploty byly podstatně nižší než těch předchozích dnech, jenom do 20 stupňů. A večer potom postupně na té frontě nám bude přibývat oblačnost a může se nám vyskytnout nějaký slabý déšť. Ty minimální teploty 16 až 13 stupňů. Ráno ještě zpočátku by mohla být nějaké srážky na té teplé frontě, pak by ubývaly a na večer opět by zase mohly přibývat. A za tou teplou frontou se nám oteplí 23 až 26 stupňů zítra a vítr mírný, jeho západní až západní, 3 až 7 metrů sekundu bude večer slábnout.
0: Já se tady dívám teď na výhled grafický a ten říká, že tropy už by nás čekat neměly, za to by mělo být minimálně do poloviny příštího týdne celkem deštivo. Sedí to, souhlasí to i u vás?
2: Zatím tak souhlasí, nejteplejší asi čtvrtek, tam by ty teploty za tou teplou frontou mohly vystupovat někam až k 28 stupňům, tak by nás neměla přecházet slabá studená fronta, takže nějaké slabé srážky by nám mohla přinést a takové slabé ochlazení, takže převážně potom v tom týdnu ty teploty kolem letních 25, jak už jste říkal, může být i více oblačnosti a občas i sprchnout.
0: A to je dobrá zpráva, zejména pro naši vyprahlou matku přírodu, tak děkujeme za tyto informace a zdravíme do Hradce Králové. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, aktuálně z Lichnice. Ode dneška se totiž až do neděle na Lichnici koná velká akce. Lichnice patří Šermířům. Každý den v 11 hodin a také ve 3 odpoledne mohou návštěvníci sledovat souboje a ukázky dobových zbraní a právě jedno takové vystoupení se odehrává právě teď a na místě ho spolu s dalšími diváky a návštěvníky sleduje náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já musím říct, že vystoupení dětských šermířů ze skupiny Legenda Aurea před malou chvíli už skončilo, ale právě teď probíhá taková ta interaktivní část, kdy diváci a návštěvníci si můžou vyzkoušet ty jednotlivé historické zbraně a třeba taky zbroje. No a k tomu, co se tady odehrávalo před malou chvílí, tak jsem si pozvala odbornici Alžbětu Langfellnerovou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Zkuste přiblížit našim posluchačům, kteří tady zatím ještě nebyli, co se tady odehrávalo? Byl to nějaký příběh?
3: Byl to příběh, který jsme si upravili na základě historických skutečností. Na Lichnici se totiž na konci 14. století vystřídali v podstatě po 2 letech různí podkomoří, kteří byli jmenovaní králem. A protože nejsou znalé, neznáme okolnosti tohoto střídání, tak jsme si k tomu dovytvořili a dovymysleli příběh, který jsme sehráli právě ve scénce v divadelním představení.
2: Mm-hmm. Takže bylo to divadlo nakombinované právě s tím historickým šermem. Jak dlouho vlastně trvá takovouhle scénku připravit?
3: Psaní scénáře záleží na délce toho zamýšleného představení, ale psaní scénáře nám může trvat od jednoho odpoledne až třeba po týden, záleží, jak intenzivně na něm pracujeme. A potom se cvičení, zvlášť pokud se jedná o cvičení s dětmi, tak trvá třeba 3-4 tréninky, my se scházíme každý týden během školního roku, takže třeba měsíc to připravujeme, abychom si opravdu byli jistí v tom, co se koná. A pak s každým opakováním toho vystoupení samotného se to ty děti doučují samozřejmě také.
2: Takže každý ten pohyb, který jsme tady viděli, je natrénovaný nebo tam je nějaký prostor pro improvizaci?
3: Do jisté míry je tam vždy prostor pro improvizaci, protože občas někdo zapomene svoji větu, kterou má říct, nebo se splete, řekne ji pozdě, brzy, a nebo i v těch samotných soubojích dojde k nějaké chybě. Důležitým je právě, aby člověk pokračoval v tom vystoupení a aby se pokusil na tu chybu zbytečně neupozorňovat tím, že se zasekne, což s těmi dětmi také cvičíme a většinou se to nestává na tréninzích, ale právě na těch živých vystoupeních, ale naše děti jsou už docela zkušené, protože se to stává ze začátku velice často.
2: Vypadá to ale ve finále vlastně velmi realisticky. Co je potřeba ohlídat nejvíc, aby to ale bylo zároveň bezpečné?
3: Ohledně bezpečnosti máme tupé zbraně, byť jsou železné, anebo pokud si ještě nejsme jistí daným soubojem nebo celkově daným vystoupením, používáme plastové repliky zbraní, ať už kopí, hlavně kopí, ale i mečů, seker a podobně. Každý ten pohyb se snažíme s dětmi, anebo pak i když my dospělí vystupujeme, tak nacvičit, ale musíme vlastně začínat pomalu, ty scénky tvoříme postupně a rozšiřujeme ty jednotlivé souboje po tom, co se v daném úseku už cítíme jistě se svým oponentem.
2: Kdo by to chtěl vidět naživo, tak může dorazit sem na Lichnici. Ty ukázky jsou vždy v 11 a v 15 hodin až do soboty. V neděli ještě budete k zastižení?
3: V neděli ještě budeme k zastižení v plné naší kráse, ještě v 11 hodin na vystoupení a potom v době po obědě už budeme postupně balit, ale určitě nás můžete přijít ještě navštívit, ještě tu budeme k dispozici.
2: Tolik pozvánka na Lichnici až do neděle.
1: Říká regionální stopař Milena Vápeníková, děkujeme, zdravíme na Lichnici, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jak zní lidský hlas po vdechnutí helia? Jako chipmánek.
3: Že to nebylo tak šílený, jak to v televizi vypadalo.
2: Tento prvek objevil v roce 1868 při zkoumání spektra sluneční korony francouzský astronom Pierre Janssen. Tehdy našel neznámé žluté spektrální linie dosud neznámého prvku. Pojmenoval ho po řeckém bohu slunce Heliovi. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
4: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textem byly jména Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
2: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později.
5: Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valily do Prahy.
2: Tanky pryč. V roce 1990 zahráli Rolling Stones pro víc jak 100 000 lidí na spartakiádním stadionu na Strahově.
6: Dobrý večer, Šišný pláza.
2: Šlo o první akci svého druhu v postkomunistické Evropě a první opravdu velký koncert u nás. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Dvěma lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.

0: Pát vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna roku 1968 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu v návaznosti na pracovníky spojů, kterým se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Je tu druhá část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68, kterou připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysílače.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysílače zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruho, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9:00 odříznou i to, vysílání si jako kolí v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
1: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Kučera a Pavlína Filipovská jsou připraveni, co by dnešní odpolední humoriádníci a co spotřebitelský servis, tak dnes objasníme, jak je to se zárukou u bazarového zboží. Ptáte se Josefa Černého.
1: Paní Lenka si přes bazar koupila myčku nádobí. Se zapojením čekala na instalatéra, který ale zjistil, že funguje pouze jeden program. Přivolaný opravář paní Lence oznámil, že je to model, na který se už náhradní díly nedodávají a tudíž myčku nelze opravit. Při reklamaci v bazaru bylo řečeno, že myčku se měla vyzkoušet hned a ne až po měsíci. Paní posluchačko, záruka na použité zboží je 24 měsíců, kterou lze zkrátit na 12, nikoliv ale na dobu kratší. Takže reklamaci, včetně této informace, zopakujte písemně. Prodejce má na její vyřízení 30 dnů. Je možné, že opravu zajistí jiným opravářem. V opačném případě můžete od kupní smlouvy odstoupit.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Životnost skládky odpadu u Bystrého na Svitavsku se prodlouží minimálně o 4 roky. O titul strom čtvrtstoletí soutěží 4 kandidáti z Pardubického kraje. Ohledně růstu minimální mzdy se příští týden mimořádně sejde tripartita. V kraji zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k projektu jejího rozšíření. Kapacita se zvýší o více než 67 tisíc metrů krychlových. Celkem tak bude skládka schopná pojmout téměř 200 tisíc kubíků odpadu. Rozšíření se přitom nebude týkat okolního území.
2: Skládka zůstane v původním prostoru, plocha se rozšiřovat nebude. Areál pojme více odpadu díky navýšení terénu o 4 metry. Lidé tam i nadále můžou ukládat běžný komunální i tříděný odpad, suť nebo nábytek. Po ukončení provozu se zhruba 2hektarová plocha skládky upraví a postupně zrekultivuje. Z Bystrého na Svitavsku, Tereza Trejtnarová, Český rozhlas.
0: Rybníky Horní a Dolní Truhličky v Lázních Bohdaneč se dočkají obnovy hrází a výpustí. Město také nechá obnovit okolní mokřady a tůně. Stavební práce za 5 milionů korun začnou letos na podzim a skončí v únoru. Obě nádrže jsou pozůstatkem pernštejnské rybniční soustavy. Několik desetiletí ale zarůstaly a aktuálně také vysychají. Titul strom čtvrtstoletí mají šanci získat také 4 zástupci z Pardubického kraje. Nadace partnerství pořádá speciální soutěž k příležitosti výročí 25 let ankety Strom roku. Ve finále soupeří vítězové minulých ročníků.
3: Z Pardubického kraje je to 6kmenná lípa ze Zámrsku, zpívající Lukasova lípa v Telecí, mrákotínská hrušeň a také lukavický dub. Elektronické hlasování potrvá do 5. října. Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou 24. srpna po jednání vlády. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by to pak mohlo být ještě o 2 000 korun více. Vyplývá to z podkladu k chystanému vládnímu nařízení, které určuje koeficienty pro výpočet minimální mzdy na další 2 roky.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená se slabým deštěm a nejnižšími nočními teplotami 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr zítra večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na nájezdu exitu 113 ve směru na Prahu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, jsem tu ráda.
4: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
1: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem, tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. My semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Prosím to.

0: zaregistroval, ten Karel Efas let prostě s rádiem sletěl dolů. Kjeťanko, co je, co je, co je? Nic, nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on vstupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl se mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, a říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. A ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom už viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý. Říkal, nikoho nemám rád a budeš jak... Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal.
1: Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda, dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, tak. A kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Na zdravíčko, díky, na slén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska. Naschledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyráškovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrášku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala moubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host, tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žárlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, bocem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací, byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si na, je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my ano. Teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnout.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádníci.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plína si ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, mějte, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví Alena Sněžice, já vás zdravím a zdravím Pavlinku. Pavle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky pápe.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam dovedl. Ale dovedl mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán prostě, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, ale něco ano, občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohl. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mně ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No, no když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudu redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kuberíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudruvi Ráško, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
2: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy Doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bez vás, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to? Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Vlastník areálu pardubického pivovaru stále uvažuje, že zbourá historickou budovu z 19. století. Drogový gang z Královéhradecka dodal na černý trh perviten za miliony korun. 7 lidí už policie obvinila. V Česku chybí krev. Pravidelní dárci v létě odjíždějí na dovolené a prvodárců je málo. Zítra čekejte v kraji většinou oblačno a zataženo a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. Historickou budovu bývalého pardubického pivovaru z 19. století by mohla nahradit novostavba. Investor dál zvažuje její zbourání, budova je podle něj ve špatném technickém stavu. Do jeho plánu ale může zasáhnout Ministerstvo kultury, které rozhoduje o památkové ochraně budovy. Pokud ji neudělí město, už moc možností na záchranu původní stavby nezbývá, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
4: V podstatě jediná pojistka, kterou tam potom město má, je, že vlastně nabyl platnosti nový územní plán, kde vlastně tato část pivovaru je zaznamenána jako významný architektonický prvek, kdyby se měly vést nějaké jednání, měli by se k tomu vyjadřovat naši architekti, ale už to není taková ochrana. Principiálně jakoby ty páky města potom jsou už jako velmi malé.
3: Investor by chtěl historickou budovu pivovaru nahradit novostavbou, která by připomínala historii místa. Základní škola Masarykova ve Svitavách dostává nový vzhled i modernější vybavení. Stavební úpravy vyjdou město téměř na 10 milionů korun. Během prázdnin tam dělníci dokončili novou střechu nad jídelnou a zateplení. Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin za několik milionů korun, říká policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií.
3: Ústav hematologie a krevní transfuze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každoročně spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak dostanou upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosti ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí i mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
6: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Hromadné onemocnění návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku podle prvních výsledků testů způsobily noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Podle hygieniků se v jesenických lázních za posledních několik dní objevily tyto symptomy u více než stovky lidí. Zdroj nákazy zatím neznají a dál ho hledají. Lázně kvůli situaci přijali protiepidemické opatření, mimo jiné speciálně dezinfikují povrchy na záchodech i v jídelnách. Hosty vyzývají, aby si důkladně měli ruce, nové případy už podle hygieniků nepřibývají.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená se slabým deštěm a nejnižšími nočními teplotami 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. Záchranáři zasahují u kolize auta a chodce v Průmyslové ulici u čerpací stanice LPG. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne, buďte vítáni. Tak na kterých budovách v našem kraji přibývají a přibudou ještě fotovoltaické panely? Tak to vám řekneme v této hodině. Radioamatéři budou mít na konci týdne mezinárodní setkání v Holicích a na rádiu vašeho kraje o tom uslyšíte také ještě v první půl hodině. No a čili pomáhá kravám na Pardubicku zvládat vysoké teploty. Tak i tohle téma probereme a přidáme i počasí a písničky, které nestárnou. A to od Ilony Čákové, Karla Gotta s Darinou Rolincovou, od Beatles a nebo od Karla Zicha.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Bamberský.

0: Pár slov, úvodní píseň úterního dne v kraji Českého rozhlasu Pardubice a na úvod, jako vždy, i souhrn aktuálních událostí dnešního dne, a to od Michaely Spáčilové.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V Luži začíná provoz senior taxi. Město spouští službu určenou hlavně pro starší lidi nebo osoby s handicapem. Má jim usnadnit cestu k lékaři a na úřady. Právě v tuto chvíli si mohou nové vozidlo lidé prohlédnout u volnočasového centra. Nižší provozní náklady, energetická soběstačnost i odolnost vůči výkyvům aktuálních cen energií na trhu. To je účel investic Pardubického kraje do fotovoltaických elektráren. Podrobnosti k tématu už za okamžik. Dělníci dokončili nový pavilon domova seniorů v České Třebové. Dotace z Národního plánu obnovy pokryje 80 milionů korun z celkových nákladů přibližně 280 milionů korun. Nová přístavba by měla začít sloužit seniorům na začátku října, říká mluvčí radnice Jiří Holý.
3: Aktuálně dochází pouze k dobyvavení těch vnitřních prostorů a dále také dojde k parkovým úpravám v bezprostřední blízkosti té stavby.
2: Chrudim odložila stavbu světelných stožárů u fotbalového stadionu. Umělé osvětlení je podmínka pro zápasy druhé ligy, pro ní ale městský klub nezískal licenci a sestoupil. Náklady na stožáry radnice odhadovala na 20 milionů korun. Úplně zastavený ale plán není, vysvětluje starosta Chrudimi za hnutí ANO František Pilný.
4: Pokud se objeví v budoucnu nějaká dotace, třeba příští rok na jaře, tak bude otázka, jestli tu dotaci nepožádat a umělé osvětlení nevybudovat.
2: Oprava hradního mostu na Rychemburku bude pokračovat na podzim. Druhá etapa začne po skončení letošní návštěvnické sezony a podle plánu potrvá 180 dní. Stavební práce budou stát zhruba 4 miliony korun. Pálivou přísadu dostávají během veder do krmení dojnice v zemědělském a obchodním družstvu v Živanicích na Pardubicku. Speciální směs s čili papričkami podporuje jejich chuť k jídlu a pití. Ve vysokých teplotách totiž krávy méně žerou a vliv to má i na produkci mléka. K tématu se vrátíme krátce po 17:30. A titul Strom čtvrtstoletí mají šanci získat i 4 zástupci z Pardubického kraje. Nadace Partnerství pořádá speciální soutěž k příležitosti výročí 25 let ankety Strom roku. Ve finále soupeří vítězové minulých ročníků. Elektronické hlasování potrvá do 5. října.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Zvonky štěstí, Karel Gott, Darina Rolincová, nižší provozní náklady, energetická soběstačnost i odolnost vůči výkyvům aktuálních cen energií na trhu. Tak to je účel investic Pardubického kraje do fotovoltaických elektráren. Postupně jimi opatřuje budovy škol, zdravotnických zařízení, dětských domovů a také dalších institucí. V současné době má připravené projekty za víc než 140 milionů korun. V dnešním vysílání se Jakub Malý nejdříve ptal reportérky Barbory Soukupové, kolik vlastně fotovoltaických elektráren aktuálně vzniká na krajských budovách.
1: V současné době je to celkem 24 objektů, je to například Vysokomícká nemocnice, odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku, výjezdová základna zdravotnické záchranné služby ve Svitavách nebo dětské domovy v Pardubicích a Dolní Čermné. A protože jsou prázdniny, nejvíc projektů se realizuje na školách, aktuálně jich je 12, kde fotovoltaiky vznikají, a to třeba na střední automobilní škole v Holicích, na gymnáziu v Pardubicích a Jevíčku, na umělecko-průmyslové škole v Ústí nad Orlicí nebo na technické škole v České Třebové.
2: Prázdniny opravdu jsou, ale už přece jenom končí. Dají se takové práce teď o prázdninách stihnout?
1: Na to jsem se ptala mluvčí hejtmanství Lucie Novotné, a ta fyzická instalace střídačů, baterií, elektrorozvodů a fotovoltaických panelů se prý stihnout dá. Práce tím ale zdaleka nekončí a ani nezačínají. Kromě samotné instalace je to proces, který trvá měsíce od úvodní studie proveditelnosti a výběru zhotovitele až po finální ostrý provoz. Před jeho zahájením i po něm to obnáší také různé kontroly a schvalovací procesy u složitějších projektů. To všechno trvá i víc než rok.
2: Jaká je pak návratnost těchto investic? Můžeš uvést nějaký příklad?
1: Tak jako příklad bych zmínila střední automobilní školu v Holicích. Fotovoltaická elektrárna tam vznikla za zhruba 6,25 milionu korun. Škola díky tomu v letošním roce snížila odběr z veřejné sítě o 30% oproti původní spotřebě. Vyrobenou elektřinu ukládá do bateriového úložiště a přebytky sdílí se svým domovem mládeže. Do budoucna chce energii z fotovoltaiky využít také k dobíjení elektromobilů a k ohřebu vody. Návratnost investice do fotovoltaiky na této škole je podle odhadu 6 až 8 let.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tak na mě nehledej chyby a řekni, že ti chybím. Patříme k sobě, na mou duši,

signál, nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál.

0: Hledáme signál.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a před námi je právě teď meteorologické okénko.
2: Počasí.
1: Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové je na telefonu. Přejeme dobré odpoledne.
3: Taky pěkný den přeji.
1: Tak, pane Drapáku, jak to vypadá? Včera celkem hodně bouřilo, mnohé to překvapilo, mnozí se na to těšili, tak jak to bude vypadat třeba v noci na zítra hned? Sprchne zase, zabouří nebo nezabouří?
3: Nezabouří, ale mělo by trošku sprchnout, měla by nám začít přecházet během noci teplá fronta. Dneska ty teploty byly podstatně nižší než těch předchozích dnech, jenom do 20 stupňů. A večer potom postupně na té frontě nám bude přibývat oblačnost a může se nám vyskytnout nějaký slabý déšť. Ty minimální teploty 16 až 13 stupňů. Ráno ještě zpočátku by mohla být nějaké srážky na té teplé frontě, pak by ubývaly a na večer opět by zase mohly přibývat. A za tou teplou frontou se nám oteplí 23 až 26 stupňů zítra a vítr mírný, jo, západní až západní, 3 až 7 metrů sekundu bude večer slábnout.
1: Já se tady dívám teď na výhled grafický a ten říká, že tropy už by nás čekat neměly, za to by mělo být minimálně do poloviny příštího týdne celkem deštivo. Sedí to, souhlasí to i u vás?
3: Zatím tak souhlasí, nejteplejší asi čtvrtek, tam by ty teploty za tou teplou frontou mohly vstupovat někam až k 28 stupňům, tak by nás neměla přecházet slabá studená fronta, takže nějaké slabé srážky by nám mohla přinést a takové slabé ochlazení, takže převážně potom v tom týdnu ty teploty kolem letních 25, jak už jste říkal, může být i více oblačnosti a občas i sprchnout.
1: A to je dobrá zpráva, zejména pro naši vyprahlou matku přírodu, tak děkujeme za tyto informace. Zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.

0: se řekne radioamatér, možná si představíte člověka zavřeného doma u vysílačky a se sluchátky na uších. Jak ale radioamatérství opravdu vypadá, popisoval v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice moderátoru Jakubu Malému David Šmejdíř. K rozhovoru se můžete vrátit na našich stránkách pardubice.rozhlas.cz a mimochodem dnešní host zrovna teď chystá víkendové 36. mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích.
1: V současné době máme v Sokolovně, kterou máme pronajatou, tak tam máme 6 firem jakoby oficiálních, které se zaobírají prodejem radioamatérského materiálu. Pak máme mezi halou a základní uměleckou školou na parkovišti vytyčené místo pro prodej radioamatérského materiálu. To je nějakých 35-40 míst, kde teda trváme na tom, aby byl jenom ten radioamatérský materiál. A pak vlastně za základní uměleckou školou na Louce je obrovský bleší trh, kde se dá koupit všechno od elektronky po svazek česneku, když to tak řeknu. Jo. Samozřejmě se to snažíme nějakým způsobem uhlídat, protože připomínky, jakože to je cirkus a pouť a takový, no ale to se nedá prostě, že jo. Vždycky se tam objeví někdo, kdo vytáhne nějaký čínský hračky a podobně. Takže.
2: Komu byste doporučil tu akci? Pro koho je určená?
1: V podstatě pro všechny. Kdo chtějí si udělat pěknou sobotu, respektive pěkný pátek a sobotu a zažít něco nevšedního, tak přijďte do Holic, protože na té burze tam fakt vidíte to, co se jinde vidět nedá. Je tam spousta materiálu, víceméně říkáme, že ten materiál už těch 36 let koluje po České republice, že to, co tam jeden rok někdo nakoupí a s těma bednama běží do auta, tak druhý rok tam přiváží a zase to prodává dál a takhle ten materiál má oběh tak, jak to má být. Není to jenom o tom prodeji, jo, ty prodejci oficiální a ta burza a tak dále, ale samozřejmě k setkání je i o setkávání. Takže součástí toho této akce jsou různé workshopy, vyhlašování výsledků závodů radioamatérských, CB závodů a samozřejmě přednášky. Několikrát do roka je vyhlašován nějaký celosvětový závod, kterýho se účastní radioamatéři celého světa a samozřejmě i z naší republiky. Takže pokud se jim podaří dostat se ohňová země, Austrálie, ostrovy, kdekoliv, prostě po celém světě, tak pak se snažíme je dostat do Holic, aby nám tady udělali přednášku, kde se teda promítají videa a diskutuje a tak dále.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Lucie Bílá, zpíváš mi Requiem, posloucháte pořad Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Mimochodem, máte rádi chili? Já ano, o to víc mě potěšilo, že pálivou přísadu dostávají během veder do krmení také dojnice v zemědělském a obchodním družstvu v Živanicích na Pardubicku. Speciální směs s chili papričkami totiž podporuje jejich chuť k jídlu a také k pití a ve vysokých teplotách tak krávy více žerou, protože normálně žerou méně a má to vliv i na produkci mléka. Chovatelé proto hledají způsoby, jak jim náročné letní dny co nejvíc ulehčit. Reportérka Anna Svobodová natáčela přímo ve stáji v Živanicích.
1: Díky těm papričkám, které tam jsou, tak vlastně jakoby mají větší podporu slinění, tím mají větší chuť žrádlu a tím vlastně i pijou.
2: Se mnou je tady předseda zemědělského a obchodního družstva bratranců Veverkových v Živanicích Vít Hejna.
1: A doplňují tu svoji energii, kterou spotřebovají jak na tu výrobu mléka standardně každý den, ale vlastně ještě využívají tu energii na ten tepelný stres, aby snížili to teplo nadměrným dýchání nebo nadměrným jakoby vypazeným jazyka a funěním.
2: Takže to chili funguje u nich podobně jako u lidí. Pálí je, tak se potřebují napít.
1: Napít a najíst, přesně tak. A když už vlastně zootechnici podle počasí, podle předpovědí vědí, že budou ty velký tepla, tak aby to v tom krmení měli, protože opravdu dřív tohle bychom nedávali, tak říkám, používám to asi tak 3 roky, tak vlastně opravdu v těch velkých vedrech bylo znát, že ty zvířata měly menší příjem potravy. Ventilátory jedou, takže tady je vlastně vyšší teplota jak 19 stupňů, takže aby krávy měly lepší pohodlí. Když je vyšší teplota, tak vlastně tam se ještě jasně dá taková mlhovina se pouští vlastně na jejich tělo, aby vlastně se ochladili.
2: Snižuje se vám tedy nějak jako teď v posledních letech, po tom, co ty teploty v létě takhle strmě stoupají, ta produkce?
1: Díky těm vlastně technologiím, které máme ve stáji, tak co se týče jakoby, řeknu, produkce toho mlíka, se snažíme udržet na nějaký stejný úrovni. Spíš tam hraje roli složky, to znamená tuk a bílkovina, díky vlastně těmhle těm teplotním stresům vlastně třeba snižují se.
2: Jak jste na tom vlastně s krmivem třeba v důsledku toho sucha?
1: Máme dostatek krmení s tím, že samozřejmě, kdyby přišli takový den 3 roky za sebou, tak už to je samozřejmě složitější a opravdu bychom měli provozní komplikace. Protože jenom v porovnání, v loni jsme sklidili ze stejné výměry, kterou sklízíme na seno, abyste měli představu 900 balíků sena. Letos jsme sklidili jenom 270, takže vlastně není to ani třetina.
2: Vysokým teplotám přizpůsobují provoz zemědělské podniky napříč Pardubickým krajem. Z Živanic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ricky Martin a Mia. Písnička tady v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Je 6:15. Výtvarníci ze Svitav pořádají o prázdninách v Borůsku Tče sympózium pro mladé umělce. Ti tam nejenom malují, ale o umění i diskutují a poznávají okolí. Letos třeba vyrazili za kulturou do Poličky. Na závěr svého pobytu potom své práce představí na vernisáži a reportérka Věra Pavlasová se za nimi byla podívat.
1: Toto sympózium je letos už po čtvrté a těší nás pořadatelé, že rok od roku je i větší počet účastníků, letos je 22, ale to je maximum, který vlastně nabízíme.
2: Hlavní pořadatelka sympozia Lea Sehnalová, čím to je, že tolik dětí má zájem o to, aby o prázdninách malovali?
1: Myslím si, že to není jenom o tom tvoření, o té kreativitě, ale je to i hlavně o těch lidech, kteří se tady setkávají.
2: Já když se rozhlednu tady po těch obrazech, které děti namalovali, tak bych řekla, že jste jim žádná témata nedali.
1: Máte pravdu, že každý ten obraz je jiný, nejenom technikou, ale i námětem, ale téma bylo společné a to téma bylo letos svoboda. A jak asi tušíme všichni, tak svoboda má mnoho možností, mnoho aspektů a každý k tomu tématu přistoupil velmi osobitě, proto vznikají naprosto odlišná, jak vidíte, i velkoformátová díla.
2: Kristýna je na sympoziu už po třetí.
3: Já se přes rok k malování úplně nedostanu, takže je to takový jako uvolňující, že můžu jako týden strávit s lidmi, jako který baví stejné věci jako mě.
2: Maminka Jana je pyšná na to, co vytvořila letos její dcera na sympoziu.
4: Jsou to neuvěřitelně nádherná díla. Ty děti jsou neskutečně šikovné a já teda rok od roku musím říct, že jsou lepší a lepší.
2: Můžu vás na chvíli vyrušit? Vy tady obdivujete obraz, na kterém jsou dvě postavy. Proč se vám líbí právě ten?
5: Mně se hrozně líbí, protože ten obraz je takový tajemný. Nemusím úplnou abstrakci a úplný realismus. Mám ráda, když mě ten obraz trošku navede, ale přitom si mohu pod ním představit.
2: Paní Blanka Čuhelová, tématem sympozia je letos svoboda. Když se podíváte na ty obrázky, vyjadřují pocit svobody těch mladých lidí, co tady jsou?
5: Určitě některé prvoplánovitě, před některými obrazy, když stojíte, tak i hned víte, že to o té svobodě je.
2: Další pátý ročník Art Sympozia bude příští rok v srpnu. Z Borůsku Tče Věra Pavlasová, Český rozhlas.

0: Jirka v plamenech a Jan Kalousek. Posloucháte pořad Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice z písniček ještě Eva Farná nebo Elton John a jeho ukřižování, tedy Sacrifice, a také nabídka toho, co nás čeká v zítřejším středečním vysílání. Tak začneme hned ráno v 8.40, dorazí organizátorka festivalu Zlatá pecka Světlana Drahocká, protože Zlatá pecka se bude v našem kraji konat už po desáté, tak jaký bude ten letošní jubilejní ročník, to se dozvíte v zítřejším dobrém ránu. Do radioporadny tak to zase přijde mikrobioložka Pardubické univerzity Marcela Pejchalová a zaměří se na kvalitu vody. Pokračují opravy silnic poničených v minulých letech navážením materiálu na stavbu dálnice D35. Aktuálně se to týká trasy Staré Ždánice Stéblová, Hradiště na Písku anebo úseku Vysoké Chvojno a Horní Ředice. Víc se dozvíte v našem zítřejším vysílání. Také povíme o tom, že město Luže spouští provoz senior taxi, a také vám představíme dvě studentky, které se aktuálně místo exotických zážitků věnují spíše zahradničení a exotickým zvířatům. Konkrétně tedy se více dozvíte v našem zítřejším programu.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Přístavba domova seniorů v České Třebové je hotová, provoz zahájí v říjnu. Oprava mostu na hradě Rychumburg bude pokračovat na podzim. Stát příští rok znovu převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. A počasí na zítřek. V kraji čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. Dělníci dokončili nový pavilon domova seniorů v České Třebové. Stavba trvala zhruba rok a půl a město díky ní splnilo podmínky pro získání dotace z Národního plánu obnovy. Ta pokryje 80 milionů korun z celkových nákladů, které dosahují přibližně 280 milionů korun. Nová přístavba by měla začít sloužit seniorům na začátku října, říká mluvčí radnice Jiří Holý.
4: Nová budova domova pro seniory v České Třebové již je po stavební stránce hotová. Aktuálně dochází pouze k dobyvavení těch vnitřních prostorů a dále také dojde k parkovým úpravám v bezprostřední blízkosti té stavby.
3: Oprava hradního mostu na Rychumburku bude pokračovat na podzim. Druhá etapa začne po skončení letošní návštěvnické sezony a podle plánu potrvá 180 dní. Stavební práce budou stát zhruba 4 miliony korun.
5: V první etapě dělníci opravili statiku mostu, zabránili zatékání vody a obnovili jeho horní pochozí vrstvu. Teď se zaměří na spodní část stavby. Ta se při opravě vrátí k původnímu historickému vzhledu. Oprava také zlepší propojení zahrad po obou stranách mostu. Stavební práce začnou až po uzavření hradu pro letošní sezónu. Kompletní přestavba mostu bude hotová příští rok v létě. Z Rychumburku Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Poplatky za obnovitelné zdroje energie bude za firmy a domácnosti platit stát i příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO, se kterou jednal o rozpočtu jeho rezortu na příští rok.
6: Firmy ani domácnosti nebudou dále platit za ten solární tunel za 2009-2010. Ta částka, jaká bude, vždycky až ve finále, protože to se určuje víceméně ke konci roku.
3: Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 1,40 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. V Kalifornii začíná soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomně navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená se slabým deštěm a nejnižšími nočními teplotami 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr zítra večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat. Ta bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Osobní auto srazilo chodce v Pardubicích v Průmyslové ulici. Na místě zasahují záchranáři a pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace v Zámělu. Bourala tam dvě osobní auta. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
7: K
0: Krásný den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vítě Troníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí si pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

skupiny kapky z červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních 2 CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kde by byl bdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem. Český rozhlas Pardubice, rádio

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s Žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režou Petrem Novotným v jihočeském studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v žamberku u kasáren a v pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí mě moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapuky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 9:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Životnost skládky odpadu u Bystrého na Svitavsku se prodlouží minimálně o 4 roky. Stavba světelných stožárů u Chrudimského stadionu je odložená. Platy ve veřejné sféře podle ministra Juchelky od ledna vzrostou. A počasí na zítřek v kraji čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobrý úterní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k projektu jejího rozšíření. Kapacita se zvýší o více než 67 tisíc metrů krychlových. Celkem tak bude skládka schopná pojmout téměř 200 tisíc kubíků odpadu. Rozšíření se přitom nebude týkat okolního území.
2: Skládka zůstane v původním prostoru, plocha se rozšiřovat nebude. Areál pojme více odpadu díky navýšení terénu o 4 metry. Lidé tam i nadále můžou ukládat běžný komunální i tříděný odpad, suť nebo nábytek. Po ukončení provozu se zhruba 2hektarová plocha skládky upraví a postupně zrekultivuje. Z Bystrého na Svitavsku, Tereza Trejtnarová, Český rozhlas.
1: Chrudim prozatím odložila stavbu světelných stožárů u fotbalového stadionu. Umělé osvětlení je podmínka pro zápasy druhé ligy, pro ni ale městský klub nezískal licenci a sestoupil. Náklady na 30 metrů vysoké stožáry radnice odhadovala na 20 milionů korun. Úplně zastavený ale plán není, vysvětluje starosta Chrudimi za hnutí ANO František Pilný.
3: Pokud se objeví v budoucnu nějaká dotace, třeba příští rok na jaře, tak bude otázka, jestli tu dotaci nepožádat a umělé osvětlení nevybudovat, i když v tuto chvíli není požadováno.
1: Průmyslové muzeum v Mladějově na Svitavsku chce zpřístupnit 4 unikátní vysoké pece v areálu bývalé šamotky. Než u nich otevře nový návštěvnický okruh, musí opravit poškozené střechy a další části. Základní záchrana památky vyjde na 3 až 4 miliony korun a lidé mohou přispět na transparentní účet, který muzeum zřídilo pro tyto účely. V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíce za posledních několik let. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená se slabým deštěm a nejnižšími nočními teplotami 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr zítra večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Typicky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme probírali chyby, které našla jazyková poradkyně Dagmar Magincová v médiích. Pojďme v tom pokračovat. Tak další nesmysly z českých médií. Strana se potápí k zemi. Toto sousloví jste našla. Je to celé nějaké nesmysl.
2: Mm-hmm.
1: Jako spíš klesá ke dnu, ne?
2: Může se i potápět ke dnu.
1: Ano.
2: Takže možná chtěli říct, že strana klesá k zemi, aby to bylo odkaz na ty preference klesající.
1: Taková drobnůstka. No ale co už není drobnůstka, diagonálně odlišný pohled. To je něco jako, nebuď takový suvenýr, že jo, místo
2: tak,
1: suverén.
2: Tak. Nebo jak říkala moje babička, Dalmácie jako decimálka.
1: Takže diagonálně odlišný pohled určitě měla být diametrálně odlišný pohled. Možná si ta slova vysvětleme.

0: Přesně, vidíte, podívám se, kde to kdo spletl.
1: A ještě jste šmejdila v časopisech a viděla tam dvě slova, jsou sloví zocelit brázdy. Tak to nevím, jak by se to dalo udělat, zocelit brázdy. Co tam mělo být původně?
0: Patrně šlo o scelení pozemků a jak se scelovaly a vznikaly ty lány. A tam se mimochodem píše S na začátku. No a pokud mělo jít o ty brázdy, tak ty se zase rozorávaly. No takže zocelení, což znamená učinit něco pevným jako ocel, sem hodně nepasuje.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 20:00 a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačera te šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na dvě kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, to je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Tak květnová akce je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky. Plus teda další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být, jsou to různí známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, nebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí, já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let, dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom. To je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drán, lidový Drán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj, má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně, ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ten romský čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík nebo i moravský primáš, Rom. cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
3: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a užijte.

0: Dospívali Tessie a Refiu, je s vámi Urma Bakeren, pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej den pomalu up.
2: Bylo asi mi to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, mámy brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na kterých se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo, takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barbři jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já. Že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně si vystupoval, sklidil si obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dává mi to sílu, motivaci, mi to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různý producenti, nebo kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je taky víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt a vlastně vážím si toho, že takový člověk jako by si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Bakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
2: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
0: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministrně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
3: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
0: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dealerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
4: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
0: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihu západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Jo,
1: ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: Hmm. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
2: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jinej nežije. A ten, kdo žije, tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst.

0: kdekoliv. Vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě mě, do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jim se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně jako my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizejí. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby a pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé a ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínal.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Už se snáší déšť,

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Balíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přeháňky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojediněle, na severu republiky místy přeháňky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni závidět.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed Třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano, bylo.
3: Je to tak. A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, ve spolu roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel pánček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak, pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal taky první.
4: Jo, takhle, tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nepochutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnový, tak šel do školy později, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ní, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pionýru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začalo.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost, ale na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet. Ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo, ani nevím, s kým jsem se setkal, nic. Říkáte, že to je opravdu, mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli, do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky, dost velký. Noha v čudu. Koleno nový, no a jináč ale nic, jako myšlení mi zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedá se nic dělat, žijeme dál, jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi to spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že tam budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronese doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo. Říkám, ne. Já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis. No, na kolo jsem začal jezdit, No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník?
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolučačka sestra.
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
4: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
5: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že v ní něco je. A

0: Nie, ale ich gledám okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si ji být.
1: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost, spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
2: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce. Když už chodil, když už jsme jako chodili. No a teda jako tady někde za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto. No a tak tam jako došlo asi k té první puse. No a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je ocená, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No. No, tak tam už to potom začalo.
1: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
0: Stoprocentně.
2: Určitě, no.
1: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
0: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Nedá se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, kdybyste chtěl.
1: Prostě přišla láska.
0: Přesně tak nějak, no.
2: No je to tak, no. Je to tak a no a od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví potom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a ze školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky
0: prostě nikdy. To jsme jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
1: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
2: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
1: Skoro slzíte, ano.
2: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
1: A to je hezké.
2: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění u toho člověka. A já už tenkrát jsem zřejmě musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no, a pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat?
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak týtelči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla. My jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu. Takže jediná jeho reakce pak byla, víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto, řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet smíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči. No.
5: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
4: No rozechvělí asi jo. Protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě. No, asi takhle jsem to brala.
5: Měla Jana závoj?
3: Měla. Měla, to jo.
5: Prstínky nosíte i dnes?
4: Máš prstínek?
3: Mám. Druhý.
4: Ne, já mám druhý.
3: Takže ty máš druhý.
5: Jak to?
4: No, to bylo, v únoru byla svatba a někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě pinkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die, v trávě, a zatím z něj nový den jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, a jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek.
3: Prstínek, no.
5: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
3: Je, to bylo tak. Přál bych mu to. A kdyby mu přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
5: Jano, přece jen svatební den, pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
4: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. A tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Pak jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se nevěděl taková, ale...
0: To bylo.
2: V těm už vlastně začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
0: Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli a to byl krásný okruh na tehdejší poměry Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ty vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvou žák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
1: Tak z pohádky.
0: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
0: Jsme rádi, že se máme a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký
2: to je. A doufám, že tohle zůstane dál. Že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně 1,5 roku. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence, no.
5: Takže... No tak je dobrý kluk, tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta a v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimoděložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tou hlavou celý její život?
4: Určitě, no. A teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to. Ty kluci mě potřebovali, takže to jako bylo důležitý a dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbněj, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no, jako.
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Hlejte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře, dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem připraven na všecku.
2: S Janou.
4: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Botone, kafe.
4: Kafe.
2: No. A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
4: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý.
4: Zlatý.
3: Pasi, kde zlatý slavě.
4: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedáme do ruky.
4: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme nové, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda, zase ne.
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
4: Ježiši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To si zaslouží všechno. A i mě.
4: To je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
4: Tak jo, tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali. A vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
4: Děkujem, bylo to hezký.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě úplně výborně.
4: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. My jsme, abych vám řekl pravdu, my jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Ty povídej, kde jsme šli byli. Já se nepamatuju.
4: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s testovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
4: Tak. No to jsou naše takzvaní dobrý kolegové z turistiky, kteří říkají, že si nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
4: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už si člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlej, jeď pomalej, a my teda jeď pomalej, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi jen pomalinku, nic. No,
4: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
4: Jednou, no.
3: Víckrát ne.
4: Stálo to za to.
3: A ještě furt plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. To je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jít nad tím a budeme jít dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do té přírody.
6: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako, já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji, no.
3: Kam jste ji poprvé vzal, pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas. No.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provede nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím.
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: To spí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nehty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si dal lakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste
4: ne? Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty včely jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky odvětší. Někdy jsem stával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. Tak je překrásný. Překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně? Nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba.
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne. Ale kdy předtím, to fakt nevím. To fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnu k sobě, pohladím po zadku, hotovo. Jo, to už je prostě takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusu, dostane pusu, pohledím je u toho, to Myslíš, nic extra. Ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mě je jedno, jestli teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. My když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat, když on to neteroruje, dělá blbost. Čiže tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda v manželce. Když bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to máte spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdekoliv to nemusí být naprosto, nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že si ji pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo, tak ji tam pohladím. Ta ruka má tam, kde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde a jdu okolo kuchyně, pak ji pohladím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takovéto milostné a láskyplné chvění?
5: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba. No. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To vydrželo většině. Což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já nebudeš, bude ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak budeš šťastný zase. Já. To ten život by ztratil smysl. A asi teda já nevím, musí to přivolávat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jaký je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
3: Jsou ty duše propojené?
5: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
3: Šla byste do toho znovu?
4: Určitě.
3: A milujete ho?
4: Pořád.
3: Jak moc jí milujete?
5: Moc.
6: To se nedá říct. To nejde.
3: Jste rád, že ji máte?

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Sport. Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes s jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozpíval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šedířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním ranním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5, že John Adams

lidi, kteří musí žít s ním. Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem. Nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvů podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5:00, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila. Nespokojil se už se vstáváním o 4:30, posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají skroucení do podivných a nemožných pozic.
Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce

ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 2. a 4. hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především. Posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě, to je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Rádio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit Demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten Demonio.
7: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší.
7: Kdo je to za Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají? Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je obráceně. Ten Pio vůbec není chytrý, ale úplně slabomyslný. Prohnaný. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má Demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, Demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
7: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky di Carantaratta, no.
7: Taratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, počkej, tak to není, ne. Ničí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl. Že?
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má v hrsti Porfíria, uh-huh. A Demonio má v hrsti Pia,
6: no?
7: A Dože je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforizmy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock. Stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teďkom během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady.
0: Ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku. V Německu jsme se vykoupali. V Německu pak v Rakousku se vykoupal přítel. Pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Heidmühlí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit, jako diskotéka je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šlehačku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme to tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chce žít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancujou, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo 9:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, já prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje, v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: No a pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budyně na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam? Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teďkom vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam je to odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné, je dobře, že jste si ji užila, přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem, i kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50-hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku pro středníček z chaloupky, podle jsem v Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srno. No tak to teda, to chápu, to chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka, ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná hora je opravdu krásná, mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let a byla jsem jí úplně okouzlená, takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko, tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha tedy vidět tu Kutnou horu.
0: Určitě, určitě, bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou. Přidám k paní Staňce zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce, Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavelel na kolena, všichni klekli i bez věrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala,

0: někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte Noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor a nebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl a má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím také posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už je asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je. Plus teda to včelaření novozelandské. To jsou takové dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano.
1: Že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky nevím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna den mých a kamarádových narozenin. A koupali jsme se, teda koupali, tak to se nedá skoupat, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kry nebo led. A zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené vodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, s těma borovicovýma větvičkama a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkala, tak se tam pojďme podívat. Tak tam na ten hrad šli, ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komůrka pro služku.
0: Ano.
1: A ona se najednou rozbrečela, měla prostě pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak mi řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
0: byla.
1: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné hory je taky...
0: Patří, že jo.
1: Taky jde z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho...
0: Z minulosti.
1: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
0: Takže děkujeme.
1: To asi všechno.
0: Děkujeme, pane Ole. Dobrou noc do Kopřivnice.
1: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
0: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mě v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka? Nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat? To se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem Rádio Střední Čechy region, poslouchám ji 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky. Potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou.
0: Ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to vlastně, já jako můžu říct, mě 60 bez 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s rádiem, s vaším rádiem a mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
0: Ano.
1: Ale to tak hrozně si toho vážím, vás celého rádia a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do David, v Davicích je.
0: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou David, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, ještě si to zjistím, tak bych ráda přijela se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A takže jsem byla v Kaprunu, vzal Amze v rakouských Alpách a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma tu, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se
0: dějí.
1: A takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám a pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
1: hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše a ten nám napsal. Měl jsem dvě skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeum Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Grossglocknerhochalpenstraße. Splnilo se mi i víc, navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce Nikde nebyl nikde, byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do Noční linky a teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem táh jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janičko, zdraví posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, jako ta Vysočině, kam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo to Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc jí neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala na podzim. Tak, jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Je to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy, nevím, jestli to tam někdy byla.
0: Jako byla třikrát.
1: Country muziku, no, vidíte. Buď ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle Nashville přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete,
0: tak.
1: Máte to ráda.
0: Tak ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashville. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, poslouchal jsem teď chvilku Petra Kocmana, má vlastně na jiném rádiu, že
0: ano, ano, ano.
1: Jste taky ho máme kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, tělem i duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda, to je. No, moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkuji. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal: dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Uh-huh.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala, ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na to vzpomínat.
0: No to,
1: už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Už je to pryč, ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, a říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Já, vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete. Takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: rozumím. Rozumím,
1: no,
0: rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: děkuju.
1: Na vás. Vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna a to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radost paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci. A ona mi napsala, paní Jitka, tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říká, jak to, tam nemáte mě, já jsem ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to
1: já
0: užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně.
0: Nashledanou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala, Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili, no ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás, posluchačů Noční linky, a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuju.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně dáte vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka křindu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moři, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Fuňková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam nebyl, viděl.
0: Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo.
0: Ano,
1: bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích.
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna,
0: Kapitánčika, že jo? Ano.
1: Kapitánčika taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Potom paní Barbožikovou a ještě ano. Paní
0: Jitku Lukešovou. Ano.
1: Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no ale dvojí bych hodně.
0: Tak děkujeme moc, pane
1: děkuji,
0: Roberta.
1: Že jste mě vzala. Na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké spojení. Nashledanou a děkuju. Dobrou noc.
1: Ano. Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
1: Dobrý, tak děkuju. Já počkám, já vám řeknu na sebe číslo.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kde se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž. Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů. Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Já totiž miluji strašně slony. Já mám doma slony. Talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300, 400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je, je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do tady do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si vždycky sednu na lavičku, tam si kafičko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Nějak, no.
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to vidí, že paní hospodská volá, už má čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterii, nebo to.
0: Tak je to všecko slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zase.
1: Tak syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk, jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda, paní Emo.
1: Ne, ale že to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně?
0: Přesně tak, paní Emo.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jako mám svátek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce. A vy jste zvaná?
0: Kde pak sloužíte,
1: hotel
0: paní
1: Emo? Hotel Bradě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, také Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnoho dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak ve čtvrtek v pátek má přijet naše dcera,
0: ano,
1: babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak
0: ráda
1: podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru z těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, kdo ví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch,
0: ano,
1: 21 roku. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo, dneska ta nálada. Tak se těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že ji zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené. A chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať to z toho
0: nečekají,
1: vybudí,
0: že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuju, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničko během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to
1: jo,
0: tak. Moc děkuju, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
1: No. Děkuju moc, že jste mě vyslechli a já, neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko. Jo, dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A všechny Všichni vás objímám. Mějte se. Nashledanou.
0: Taky. Nashledanou. BSP Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně tou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků, a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano.
1: Tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala ano. jsem se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla, až do roku 2010 jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No, nadšená.
0: Krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když tam, když slyším vaše, vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano.
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky a tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže mm-hmm. se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera. Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutnili ti, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: míst,
1: dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem a nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá projít tady taky. A jsem rád, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky si to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou noc.
1: Máte moc zájemců. Dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme. Naschledanou. Paní Jana mi napsala. Janičko, zdravím vás i posluchače noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři. A takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční jelinka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. V loni to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou tlupou, jmenuje se to tam Rovi, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů,
0: mm-hmm.
1: Obrovský vítr,
0: mm-hmm.
1: Takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. Dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francové Lhoty a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam budeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Vsetína,
0: uh-huh.
1: Tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, nepoznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, to hodně.
1: Tak se těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zírkova napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, tam mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem a že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojení s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, nečekejme. Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan Vévoda velmi naspěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
4: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkaz.
4: Vy na mládež! Pro slovo na kvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan Vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana Vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan Vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
4: Jo?
2: Zde právě přichází.
4: No, jest již tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
5: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
4: Včas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
5: Já v nevčas?
4: Odpust mé upřímnosti, pane Vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
5: Tak
4: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jaké ho může poskytnout i Karlštejn.
5: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
4: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
5: Přijel sám?
4: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
5: Tak. A kde je král Petr?
6: Ten mi nepřekáží.
4: Prohlížel si hrad. Nevím, pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
5: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
4: Však tu právě oba přicházejí.
7: Pane Vévodo.
5: Důstojný otče.
7: Tvoje milosti, to je pan Vévoda Bavorský.
8: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana Vévodu.
5: Ze slavností krakovských.
8: Ovšem, to byly časy, pánové.
9: Tak veselý již nebudem.
8: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
4: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
9: Líbí?
8: To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
7: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
8: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
7: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
8: Odpust, důstojný oče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
5: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
8: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
7: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Dunaneš pory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
8: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
10: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
5: Děkuji, nevím, věru.
8: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
10: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
8: Konečně jsme sami.
5: I po hostinství někdy překáží.
8: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
5: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
8: V Praze dobře.
5: A zde?
8: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
5: Ale?
8: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
5: Nerozumím, králi.
8: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
5: Nechápu, kam směřuješ.
8: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
5: Pak neznáš císaře.
8: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí ukryté příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
10: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
8: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
10: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
8: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
11: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
12: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou nelákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou straň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Bez té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika,

0: A taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
1: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
2: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
1: Chce slyšení, mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
2: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
1: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte, chci ti ukázat drahocený pás, který
2: však vévoda.
1: No dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško. A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň. Prosím, k věci sedněme.
3: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratrnými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podávali jim ruku k smlouvě přátelské.
1: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, bych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
3: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
1: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. To nemám věru žádné příčiny.
3: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
1: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
4: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnošt za mnou.
5: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
4: Právě s ním jsem na schodech se sůl. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
5: Nebudu vám to pomoc, to je násilí, jak jsem, pane, vnikáš.
4: Tak ty popustíš, nerad lovit pod mě.
5: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
4: To mi právě vho, nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
5: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
4: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
5: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
4: Políbení nebo budu volat
5: já. Ne, to neučiníš.
4: To učiním.
5: Zpátky si
4: jen, dobrá. Tak lépe se smluvíme.
5: Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro císařů.
4: Stoj!
5: Pomoc!
1: Náš zásný bratr a host, ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
5: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
1: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
6: Císařský pane.
7: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
1: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
3: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
1: Naopak. Dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
7: Bůh s tebou, milosti.
8: Divadlo pro vaše uši.
0: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
10: Celý den nevýjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážím, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo míti za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj. Dobrou noc.
11: Ty, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc. Věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Ach, bože, to je k zbláznění. Co tedy chceš, ale rychle.
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvíli vychloubal?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král Kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
6: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
12: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
13: Co poroučíš, pane vévodo?
12: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
13: Mně? Jakožto Purkrabího?
12: Mhm.
13: Určitě už ví všecko.
10: Hořím zvědavostí.
12: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
13: Už to ví. Není vyhnutí.
10: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
12: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
10: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
12: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
10: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
12: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí.
10: Ne, ten neví o ničem.
12: Tedy ví o tom císař sám.
10: Císař sám možná, ale já ne, já nevím.
13: A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
12: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panošem a tento panoš byl...
10: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
12: A tento panoš byl dívka.
10: Oh.
12: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
10: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
9: Dále od hradu, dále.
13: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
12: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
14: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
15: Ale no.
14: Konečně. No.
16: Pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
15: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
16: Proč?
15: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
16: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
15: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
16: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
15: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
16: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
15: Když nesmím.
16: Tak tam zůstaň bez polibku.
17: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
18: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To purchlebství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpeční tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: To je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte.
1: Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil. Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No... A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat... Můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit? Pozná ji?
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíni bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netreste.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně. Je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
3: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat, pane purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?

0: Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte!
1: Císař!
2: Běda!
1: Však se nepodáme!
0: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě?
3: Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
2: Císař ví všecko.
1: Milost, milost císaři.
4: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil, tento panoš, který je přestrojená dívka.
1: Já musel bránit svou nevěstu.
4: Vrdlo lžeš!
0: Ticho! Mluvte bezvášně, ať mohu klidně soudit.
1: Ve strážnici se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
4: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědít, jak pěkně šetří zákonů císařských.
1: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena, dcera pana Mikuláše z Wartemberka.
5: Nešťastné dítě.
1: A co se rozkazů císařských týče?
0: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
1: Milost.
2: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
0: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
5: Císař odpouští.
2: Milosti, díky. Díky.
0: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
5: Rytíře, slyšíš?
0: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od Žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartemberka.
2: O díky!
5: Sláva císaři! Ale nahnal jsi mi strachu, Aleno.
6: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
4: Škoda, nepovedlo se.
6: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
4: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
7: Co to znamená?
5: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
8: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
9: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
2: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
5: Císařovna!
0: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána!
2: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
10: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
0: A zbloudila snad.
2: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
10: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
2: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
11: Pane Purkrabí, představ je královně.
5: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
2: Rytíř,
9: strýčku. Dívka v obleku panoše a v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
11: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
5: Hned se stane, milosti.
11: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
4: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
12: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
11: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
2: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
5: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.